0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnal a pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Pražské léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odinut, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chynští na kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové záhody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního

0: připomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
0: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografii a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
2: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako i trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
2: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mám takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto. A vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlong a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, z banda zkoušel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. A dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že

0: Ej radě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou, s tekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost. To je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netušit, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednu přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále a tak dále. Co máme? No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Downton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hosti. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si nám zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
6: Ne, hezké, dobré, Růžičky. Hezké dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jako by podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
5: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se sychá na podzim.
6: No, já
0: humor, já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: To ježiš, tak to je popasová národní otázka. Ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most hradě, nějak, jako viděl, že tam prodával?
1: Říkal, no já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Jsi říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne, kolem, úžasně, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdu
0: o víkendu
1: na
0: Karlu, zajde,
1: zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Ne, já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzádu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, páč, já si s tím nebudu rady, víte?
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit, až jsem na jeviště.
3: Ne, tady, já bych sem nechodil na jeviště, a my jsme se tamhle vzádu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště, abyste mě neutek potom, víte, páč, já si nebudu rady, ty čínsnička, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady mají očko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x různých, ale ne. Samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co?
2: Podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmarja, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefíme.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportů, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám provozoval, říkám, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jede to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí, sportu.
2: Zná proti klousnutí.
3: Proti té, aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct jen tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: mě poslední, ano.
3: Vám musím říct, Vencera, tohle nic to. To je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tlousnutí.
4: To proti tlousnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
3: No, teď já říkáte vodní, tak já nevím, tady od téhle, nebo tadyhle...
2: Vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: No vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý ano. Pátek, teď už i každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme,
0: s
1: jako,
0: úspěchem,
1: jo, ale furt všichni.
0: No,
1: vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali za totáče, vyhráli 27 tisíc korun,
0: no to
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašní prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s
0: brachou, a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No,
0: pro závist.
1: To ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku, tak.
0: Máte ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mizera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu

0: Mějte se krásně, další telefon střídáme tedy.
1: Kdo tam je? Dobré
0: odpoledne.
1: Zemník vás, pánové, oba raz zdraví.
2: Děkujem.
1: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
2: To zjistíme.
0: Zase, děkuju, už jste byl dneska ahoj. Převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
3: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
0: No, já to můžu říct, on tak vypadal po těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
3: Super.
2: Mějte se hezky, den.
0: Tak pokračujeme se sportkou.
4: Obrady máte mě, řekněte,
5: no, já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34 kanoistika, nebo najdeme jiný.
4: Kanoistika?
5: Kanoistika. No, no.
4: To bude loď asi nějaká,
5: že? No, no, to je taková loď, kano je.
4: Samozřejmě, no, nějaký no. Ty váleční to budou, že jo, ty určitě takový ty
5: vědětní. Loď váleční.
4: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
5: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
4: Jo, počkejte, tenhle stále, tenhle úplně nevěděl, jste mě připomněl teď kon. Jak takhle popit, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
5: Pan Anton.
4: Ve vodě takhle se dalo.
5: Snad Ponton, ne?
4: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo.
5: To ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
4: Na lodičce proti tlousnutí? Kdo vám tohle to zase povídá, prosím vás.
5: To tady víme každý.
4: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
5: No.
4: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
5: No tak vidíte.
4: Já vám neschodil ani 10 deka.
5: Myslím vás, jak je to možné.
4: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocenej, to kapalo.
5: Počkejte, kdo jako, kdo?
4: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
5: Ale prosím vás, věče to přece musíte sám ve slova.
4: Ale to vy furt sám, povídám, může každý dělat jak chce.
5: Ale ne? Samozřejmě, ať si to každý dělá jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
4: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
5: Plaval jste?
4: Ježišmarja, závodně.
5: Vy jste plaval závodně.
4: Proba,
5: no vidíte, to je zajímavé. Ale, a v čem jste závodil?
4: Ve vodě to bylo.
5: Ale no, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
4: Jo, styl, tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhovej styl to byl, jsem měl nejraději.
5: Kruhovej styl.
4: Kruhovej, ano.
5: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
4: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
5: Ne, bohužel všechno neznám. To
4: je, tak to není, no, jak bych mu to teďkonc... Kruhovej to je přece, si pomeňte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
5: Ne, prosím, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
4: Koho?
5: No já se vás ptám, jestli kraula znáte.
4: Kraula?
5: No ano, kraula.
4: Kraula vám nezda, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu, to je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám, a pak s tím jsme se chodívali potápět, Gdoulou.
5: Potápět,
4: s Gdoulou
5: potápění je tady taky, ukažte mi to. To má číslo 42, ano, to já vím, ano.
4: Tady. Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazím.
5: No vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
4: Co říkáte?
5: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
4: Ne, v Labín to bylo víš. Ale...
5: samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...

0: mám bez něj, to prostě co vás nemá, bez ničeho by ty, si bych si v životě nedovolil přece. Tak jsme slušní lidi taky, že jo, to není. Vždycky jsem měl s sebou plavky, prosím vás.
1: Ale tak
0: to... Když náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, vždycky jsem měl s sebou aspoň kapesník.
1: Počkej, kapesník místo plave?
0: Ne, místo plavy, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
1: A jo, takže bez skafandru.
2: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
3: No, ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
2: Ty tam můžeš taky rád jezdit, ne?
3: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk...
2: Teď se jedeš dívat.
3: teď přes sebe hodíme ten kapesník. Jo.
2: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
3: Nebylo to jako takový, jako... Tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takovýho. Jo, a tam byla taková pláž na jihu, na
2: Takže
3: Salinas.
2: Dnes už by se zbál.
3: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
2: Jo.
3: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak...
2: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka.
2: Tak zase znám to. Nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně. Ale víš, co je zajímavé? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně. A potom, jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínám na to, a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se superstary, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka ano. Na tenhle ten zábavný pořad.
1: Někdejší. No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci. No a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje ano. A žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme superstar, ne supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije. A to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrýžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar, Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspíval a předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam si zpíval nějak, v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to omezený věkem?
2: Já nevím.
1: Ze spoda ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku a přišla. Já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit. přihlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam někdo protlačoval. Tomu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, a on to vyhrál nějaký třicátník nebo pětatřicátník.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horová, vůbec jako
1: mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i.
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martinák a Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man!

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci, bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte, ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
2: Zdravím vás.
3: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
4: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka pana Cibulku.
2: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duší 100% zdravím do Chodova, no jasně.
4: A chtěl bych Ačko.
1: Ačko, pokračovat, dobrá.
2: Ano. Děkujeme, ano. A zdravíme na západ. Ano.
1: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
5: Ano, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
1: To byla podpásovka.
2: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humoriádami. Já vás zdravím. Roku,
1: rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
6: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění. Jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byli to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
7: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci. Já říkám, kam na recepci? Na německou. Němci dávají recepci. Já říkám, mě nikdo nezval. Mě taky ne.
6: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela. Přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl, jsi nádherná gazelo. Napil se, ty krávo, vždyť je to teplé. Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi musely být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
7: Ano, vím, 60.
6: No a kolik jste jel vy?
7: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
6: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
7: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
2: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. všechno bylo špatně. Všechno bylo vošklivý. Kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, řekla, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rády a teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se řekla, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu, a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl stařiček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza, teda opravdu, jo.
1: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
2: Na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu neznám.
1: Tam prostor. A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešovou Chodová.
3: Zdravím do Chodová.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste
3: krátkej.
2: S rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic. Ano, a jako malý jsem tam našel paroží a do dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za tu vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantově a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jednou, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to mědeš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa, v tom už já jdu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta, včetně mi tam šopli nějakého holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeň, říká: ježišmarja, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly 2 postele, na každý spala 1 důchodkyně. Říkám: Františku, spíš uprostřed? Dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu tam, taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát? Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoje, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzim, je daleko, rozumíš tomu?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty prázdný. Máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál,

Lukas, ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: vanúplnou fialu. Mám vanúplnou fialový fialek.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Chrudimi dokončují demolici bývalé knihovny. Hnutí ANO podle průzkumu Kantaru mírně klesla podpora, rostou naopak starostové. Od úterý můžou studující rodiče žádat o speciální podporu. Při splnění podmínek dostanou skoro 7,5 tisíc. A dnes bude zatažená až oblačno místy s deštěm nebo přehánkami, teploty až 25 stupňů. Hezké pondělí vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Chrudimské technické služby dokončují demolici bývalé knihovny na sídlišti Topolská. Přes 40 let tam fungovala v provizorní stavbě z montážních buněk. Uvolněné místo bude sloužit pro parkování.
3: Knihovna se předloni přestěhovala do nové budovy vedle hasičárny a původní pobočka zůstala prázdná. Na jejím místě vznikne odstavná plocha pro obyvatele sídliště s kapacitou zhruba 30 míst. Radnice si také nechala zpracovat studii další zástavby. Mezi možnosti patří nové byty i parkovací dům. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Krajská knihovna v Pardubicích znovu otevírá klub Sen pro aktivní seniory. Jeho členové se budou pravidelně setkávat, vzdělávat nebo si jen povídat u kávy. Knihovna teď hledá nové členy i člověka, který by pomáhal setkání organizovat. Zájemci se můžou hlásit během září. Poprvé se klub sejde 5. října. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnilo asi 1000 respondentů. Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlinářová z tiskového oddělení úřadu práce.
4: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o 1 rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
2: Žadatelé taky musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium. Sport. Fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před 2. Libercem. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami, ojediněle se objeví bouřky. Kolem poledne budou srážky od západu ubývat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na uzavírku křižovatky ulice doktora Edvarda Beneše a ulice Nerudova v Chocni.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Začal nový týden, je 36. v roce 2026, pondělí 31. srpna, zítra už bude září. Jméno autora na obálce ještě nemusí znamenat, že knihu vytvořil úplně sám. Umělá inteligence proniká čím dál častěji i do naší současné literatury. Jak takovou publikaci a texty poznat, tak to vám řekneme za chvíli. A nabídneme i písničky, které nestárnou, třeba Věru Martinovou nebo Lenku Filipovou a taky Karla Zicha. S ním začneme a Alenkou v Říši divů. Tak vám všem přejeme pěkný poslech.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.
7: Telegram s adresou svět.

0: Český rozhlas Pardubice, za 3,5 minuty bude 17:45, je pondělí 31. srpna. Iránské revoluční gardy uvedly, že zaútočili na americké základny v Jordánsku v odplatě za americký útok na odpalovací zařízení iránských raket na ostrově Larák v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly následně oznámily, že sestřelili 8 střel, které pronikly do vzdušného prostoru země, uvedly dnes tiskové agentury. Další zprávy uslyšíte o 17:30. A taková umělá inteligence, ta už nepíše jenom e-maily anebo reklamní texty. Čím dál častěji se dostává taky do literatury a někdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, textem i překlady a její stopa se začíná objevovat taky v českém literárním prostředí. Reportér Martin Hrnčíř se o téma zajímal podrobněji.
1: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
2: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
3: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
2: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
3: Třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Birouche. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmasu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů. Korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
2: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Po 15 lidech se pátrá poté, co Národní park Grand Canyon na západě Spojených států zasáhla blesková povodeň, uvedla dnes agentura AFP s odvoláním na správu parku. Ta žádá veřejnost o informace týkající se 15 lidí, kteří se pohřešují anebo se o nich neví. Co budeme sledovat v našem kraji, tak otevření nové budovy knihovny v České Třebové, je tam i doprovodný program, prohlídka nových prostor. Pro veřejnost by se to všechno mělo odevřít v pravé poledne. Přelouč se rozloučí s výraznou osobností kulturního života. Ve věku 72 let zemřel Karel Cára Novotný, písničkář, autor samizdatového časopisu a knihy Přeloučský román. Později se věnoval hlavně výtvarnému umění. V roce 2025 natočil dokument pro paměť národa. Rozloučení je v plánu na dnešek, bude od 14 hodin v evangelickém kostele.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude deštivý, hlavně jeho první polovina, zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Kolem poledne budou srážky od západu ubývat a odpoledne ubyde i oblačnosti. Teploty příjemné 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Pardubice 6 minut před 17:30. Stanice Českého rozhlasu si denně naladí 1,5 milionu posluchačů. Ne všichni, kdo si doma nebo v autě zapnou rozhlasový přijímač, tuší, že Český rozhlas vysílá i do zahraničí a v mnoha cizích jazycích. Přitom stanice Radio Prague International je hlasem Česka ve světě už 90 let a tohle výročí připadá na dnešek. Zajímavá je statistika, podle které v loňském roce zavítali na web radio.cz lidé ze všech zemí světa s výjimkou Severní Koreje, Kuby a Tuvalu. Bylo to více než 8 milionů návštěv a to číslo neustále roste. O rozhlase teď s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je Český rozhlas?
2: Český rozhlas jsou třeba nějaký prohlašování nového prezidenta nebo člověka, který se něčím stal a předtím tím nebyl.
3: Zprávy, které je třeba od Ukrajiny nebo třeba od Slovenska nebo tak, aby věděli lidi třeba, jestli je třeba válka nebo tak.
1: Je nějaký rozdíl mezi rozhlasem a rádiem?
4: Jo, protože rozhlas je v televizi a rádio jen povídá a není tam vidět ten obraz.
1: Odkud ten Český rozhlas vysílá?
2: Třeba z nějaký školky nebo z nějakého jiného místa, kde se natáčí něco.
1: Jako my teď tady natáčíme. A kdo to uslyší?
4: Maminky.
1: Jenom?
5: V autě to můžeme také slyšet.
1: Kdo nás bude poslouchat?
4: Maminky, tatínky, babičky, dědové, maminky, tatínky, babičky, dědové, maminky, tatínky, babičky, dědové.
1: Stačí. A co byste jim vzkázali?
4: Aby nám s dědou přiťukali novou poličku do pokoje, protože už nemáme tam kam ty hlačky dávat.

0: 6.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudimská radnice upozorňuje na dopravní omezení v blízkosti škol. V centru města pokračuje oprava kanalizace a je proto uzavřené parkoviště před sportovní halou. Dočasně přestěhovaná je taky zastávka MHD v blízkosti školního náměstí. Omezení potrvají do konce října. Řidiči ode dneška neprojedou ulicemi Krátká a Zajíčkova v Pardubicích. Důvodem je rekonstrukce plynovodu a přípojek. Uzavírka se týká úseku mezi Dašickou a Rábovou a oprava je rozdělená do dvou etap. Komerční výroba manganu v závodě ve Chvaleticích na Pardubicku by měla začít v roce 2032. Společnost Mangan Chvaletice získala územní rozhodnutí pro stavbu továrny i související železniční infrastruktury. O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard. Nepřekročí ale 400 miliard korun. Ve Slovinsku začíná dvoudenní Bledské strategické fórum. Každoroční konference se letos zaměří mimo jiné na rychlý technologický rozvoj, kybernetické hrozby a regionální konflikty. Za Česko na akci míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, postupně se objeví přehánky, ale mělo by se odpoledne projasňovat. Teploty 21 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale pozor, na silnici 1/35 na úrovni Cerekvice nad Loučnou je odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Aktuální zprávy pro vás měl Ota Gutwirth a teď už přejeme pěkné pondělí 2 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno.

0: Tak to byla želva od Olympiků ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 31. srpna 6 minut před 6:45. S Otou Gutwirtem se zaměříme na dnešní noviny. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Sotva se v pátek otevřely brány Bartolomějské pouti v Heřmanově městci, začaly se bažantnicí míchat vůně grilovaných klobás, langošů i sladké cukrové vaty. Deník prošel areál a podíval se na ceny vybraných potravin, které pravidelně patří mezi hlavní lákadla. V pátek odpoledne se bažantnice teprve probouzela, s přibývajícími hodinami ale začaly docházet početnější zástupy lidí. Kdo se vydal na obhlídku areálu s prázdným žaludkem, mohl se dosyta občerstvit prakticky na každém kroku. Kolik spoliká Bartolomějská pouť 3 minuty ve vzduchu se rodičům dětí prodraží. Konkrétní čísla najdete v dnešním chrudimském deníku a fotogalerii na webu.
1: Nehodu cyklistů na cyklostezce, při které se hrál svou roli alkohol, řeší pardubičtí policisté. 3 zranění skončili v nemocnici. Alkohol v krvi měli nejenom účastníci nehody, ale i další cyklisté, kteří byli na místě. Policie teď hledá svědky, ozvat se můžou na linku 158. Srážka 2 skupin cyklistů se odehrála v pátek 31. července, krátce po 22. hodině. Jedna skupina mířila od Živanic směrem na lázně Bohdaneč, druhá opačným směrem. 3 ze 4 zraněných museli záchranáři odvést do nemocnice. Podle mluvčí policie mohl svou roli sehrát i fakt, že někteří ani neměli na hlavě helmu, píše Mladá fronta dnes.

0: Za půl minuty bude 6:15, právě dohrála dospívala skupina Pet Shop Boys ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 31. srpna. Možná si myslíte, že o Chrudimi víte úplně všechno, tak vás o opaku přesvědčí paní Mika Nová, a to na dnešní vycházce po Chrudimi. Rezervace je tam nutná a za akcí stojí spolek Hurá na výlet. Registrovat se můžete telefonicky. Počasí. Dnešní den v Pardubickém kraji bude zatažený až oblačný, místy s deštěm anebo přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Kolem poledne už budou srážky od západu ubývat a odpoledne ubude i oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25, na horách od 17 do 20 stupňů Celsia. Zatím je vítr slabý jižní, postupně mírný západní. To předpokládané množství srážek je dnes od 0 do 13 mm. Rozptylové podmínky teď místy mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 4 minuty po 6:45 vstává s vámi Český rozhlas Pardubice do nového dne i týdne. Je pondělí 31. srpna. Čeká nás do 6. hodiny třeba ještě Meky Žbirka z hudby Tajný sen a nebo Pavel Bobek, Já ti zpívám. A co uslyšíte po 13. hodině, tak to bude rozhodně pořad Osobnosti Česka s moderátorem Oskarem Hesem, který pravidelně zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude fotoreportér Jan Šibík. Tak tady je krátká ukázka.
1: Teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
0: Tak jestli vás zaujala ukázka, můžete si poslechnout celý rozhovor se známým českým fotoreportérem Janem Šibíkem v pořadu Osobnosti Česka. V našem vysílání dnes odpoledne začínáme po 13. hodině.

0: Pardubice.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice vybrali projektanta, který navrhne nové propojení nadjezdu u nemocnice s rychlodráhou. Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové pod 400 miliardami korun. Středeční bleskové záplavy v Nepálu a Tibetu mají už přes 790 obětí. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otakut Wirt. Nadjezd u nemocnice v Pardubicích propojí s rychlodráhou dvě nové rampy a dva kruhové objezdy. Řidičům má nové napojení usnadnit cestu směrem na drážku a dál k severovýchodnímu obchvatu. Pardubice teď vybrali projektanta, který připraví dokumentaci. Část opozice vybranou podobu kritizuje, protože prosazovala čtyři rampy, tedy přímé napojení i směrem k nádraží a bez kruhového objezdu na rychlodráze, říká opoziční zastupitel Petr Klimpl z ODS.
3: Tam dojde na té rychlodráze ke snížení rychlosti na 50 km, teď se tam jezdí 70 a každý kruhový objezd způsobuje dopravní omezení. Není to dobré.
2: Národní památkový ústav umožnil včera vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy hradů, zámků a dalších památek ve své správě. Vstupenky bylo nutné rezervovat dopředu. V Královéhradeckém kraji lidé mohli zdarma vidět zámky v Náchodě, Opočně, Hrádku u Nechanic nebo v Ratibořicích. Vstupné se neplatilo ani v hospitalu Kux.
4: Všechna místa na nedělní prohlídky lidé rezervovali, část zájemců ale nakonec nedorazila. Podle kastelánů ve zmíněných památkách šlo o zhruba 30% návštěvníků. Poškodilo to především ty, kteří naopak o potřebě dřívější rezervace nevěděli, na památky přijeli a na prohlídkové okruhy se následně nedostali. Ne všichni totiž byli ochotní čekat až do poslední chvíle, jestli objednaní lidé přijedou a nebo ne. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Ministryně financí na vládě představí návrh státního rozpočtu pro příští rok. Alena Schillerová z hnutí ANO v televizi Prima potvrdila, že schodek bude vyšší než letos, nepřekročí ale 400 miliard korun. Prioritou rozpočtu budou zdravotnictví a dopravní infrastruktura.
5: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO v České televizi označil sestavování rozpočtu 2027 za nejnáročnější za posledních několik let.
6: Jsme svázáni ad 1 našimi závazky vůči NATO. Jsme svázáni mimořádnými výdaji, které budou do nových elektráren a jsme svázáni poměrně velkými výdaji na dopravu.
5: Vyšší zadlužení státu podle něj rozpohybuje ekonomiku a přinese Česku vyšší příjmy. To rozporoval předseda starostů Vít Rakušan.
7: My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma.
5: Plánovanou výši schodku opozice kritizuje kvůli zadlužování země, které vysokými úroky zatíží budoucí generace. Prezident Petr Pavel na CNN Prima News řekl, že nový rozpočet bude vetovat jen v případě nízkých výdajů na obranu.
2: Počet potvrzených obětí středeční bleskové povodně v Nepálu vzrostl na 790. Oznámil to tamní úřad pro zvládání katastrof. Dalších 16 lidí zemřelo v sousedním Tibetu. V zasažené oblasti pokračují náročné záchranné práce.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slavie ovládli derby pražských S. V šestém kole šance ligy zvítězili na Letné 3-0. Liberec porazil Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. Čeští basketbalisté dál drží šanci na postup na evropský šampionát v roce 2029. V takzvané předkvalifikaci porazili Nory v Praze 108-97 po prodloužení a připsali si první výhru ve skupině. Nejlepším střelcem národního týmu byl z 22 body kapitán Martin Peterka.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami, kolem poledne budou srážky od západu ubývat, odpoledne ubyde i oblačnost. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na silnici 1/35 na úrovni Cerkvice nad Loučnou. Bylo hlášené odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jak už od nás víte, šesté kolo fotbalové ligy je minulostí. Největším zápasem pochopitelně bylo pražské derby mezi Spartou a Slavií, které ovládly sešívaní. I o něm uslyšíte. Dalším tématem budou výkony Pardubic, které jsou zatím daleko za očekáváním. Povíme si o tom kolem 6. hodiny 50. minuty. A zítra taky začíná nový školní rok. Středisko volného času ve Svitavách připravilo pro děti 50 zájmových kroužků. Zájmy hlavně o ty, které jsou zaměřené na pohyb. Tématu se budeme věnovat už za chvíli. Krátce po 6. hodině na plnách Českého rozhlasu Pardubice zaspívá Věra Špinarová Grand Hotel u tří strun, taky Tichá dohoda bude Marioneta, Hana Zagorová, Roy Orbison a nebo teď Iveta Bartošová. Tak vám všem přejeme pěkný poslech.
8: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Krásné ráno, už poslední prázdninové s Českým rozhlasem Pardubice. Dnes je 31. srpna, za 2 minuty bude 6:45. Zítra začne nový školní rok a s ním přichází pro rodiče tradiční otázka, čím zaplnit dětem volný čas. Třeba ve Svitavách nabízí tamní středisko volného času Tramtárie 50 zájmových kroužků. Ty nejžádanější, hlavně pohybové, už se rychle plní, volná místa ale pořád jsou. Jaká je nabídka, kde se ještě dá přihlásit, tak to zjišťovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Zájem o kroužky je každý rok velký. Nejrychleji jsou obsazené ty, které jsou zaměřené na pohybové aktivity, ale i umělecké, říká ředitel střediska volného času Ondřej Komůrka.
2: V současné době už tu nabídku, kterou máme, tak budeme rozšiřovat pouze do případných škol. Teď v současné době rozjíždíme spolupráci se základní školou Hradec nad Svitavou. Standardně je zájem o ty výtvarné obory, taneční obory, no a samozřejmě pohybové kroužky, jako je karate například.
1: Kolik kroužků otevíráte a máte lektory?
2: Kroužků budeme mít kolem 50. Samozřejmě s těmi lektory je trošku potíž. Snažíme se lovit ve vlastních řadách, v našich vědomostech, ale úplně ideální stav to není.
1: Rodiče můžou děti přihlásit do zájmových kroužků od 6 let.
2: Dokonce máme i jeden kroužek, který pořádáme přímo ve školce na mateřské škole Větrná. Tam máme druhým rokem, už budeme mít kroužek, který se jmenuje Kutílek. Je to pro předškoláky, takže tam ty děti mají 5 až 6 let.
1: Když bude velký zájem o některý z kroužků, budete rozšiřovat nabídku?
2: Většinou ten zájem je o taneční obory a tam jsme trošku limitovaný místem, protože my máme vlastní taneční sál, ale protože náš taneční kroužek, který máme pojmenovaný taneční klub Dance Star, tak jsou velice úspěšní, protože začali soutěžit a to děti začíná trošku přitahovat. Takže tam uvidíme, jakým způsobem se popasujeme s tou kapacitou prostorem.
1: Středisko volného času využívá pro zájmové kroužky i jiné prostory, nejen ty ve svém objektu.
2: My plně ty prostory ideální tady u nás nemáme, potřebovali bychom nutně rekonstrukci, ale snažíme se spolupracovat se základními školami, které disponují tělocvičnami, a takže tam vlastně využíváme tyto prostory.
1: Do zájmových kroužků, které organizuje středisko volného času Tramtárie, bude chodit od nového školního roku 650 dětí. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 4 minuty po čtvrt na 7 je pondělí 31. srpna, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice a taky dnes pokračuje festival Zlatá pecka, tentokrát takovým jazykolamem, protože vystoupí Sieben Eichener Quartet, a to od 19 hodin v Chrudimském muzeu barokních soch, tedy ve velice atraktivním prostředí. Tam se představí mladé české smyčcové kvarteto, i když soubor vznikl teprve v roce 2023, má na kontě několik ocenění i účast na mistrovských kurzech v New Yorku. V programu připraveném na míru festivalu Zlatá pecka se ke kvartetu přidá nejenom legendární Jiří Pavlica, ale i operní pěvkyně Dagmar Pecková. Začátek v 19 hodin v Muzeu barokních soch v Chrudimi.
1: Počasí.
0: Zatím je venku spíš obloha skoro jasná, polojasná. Od západu ale přece jenom přibývá oblačnosti, na oblačno až zataženo. Dopoledne musíme místy počítat s deštěm anebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnosti ubyde až na polojasno. Večer se přechodně dokonce vyjasní. Teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Teď zatím vítr slabý proměnlivý postupně zesílí na mírný s rychlostí do 25 km za hodinu. Množství srážek by dnes mělo být od 2 do 10 mm, na horách až kolem 15 mm. A ještě doplníme rozptylové podmínky, zatím místy mírně nepříznivé, přes den se vylepší na dobré až velmi dobré. A zítra začíná nejenom školní rok, ale taky náš koncert.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice vám přeje pěkné pondělní ráno, 31. srpna, za 6 minut bude 6:30. Ani dnes nevynecháme spotřebitelský servis a tentokrát upřesníme postup při reklamaci. Jakým způsobem dodat zboží zpátky k prodejci? Na to se ptáte Josefa Černého.
1: Paní Žaneta si na výletě do Olomouce koupila kabelku, která se ale během pár dnů začala párat. Ptala se prodejce, jestli stačí k reklamaci poškozené místo vyfotit, ale odpověď zněla, že musí přivést kabelku osobně, což by se jí ale samozřejmě nevyplatilo. Paní posluchačko, reklamovaný výrobek musíte opravdu prodejci dodat fyzicky k posouzení, ale nemusíte kabelku samozřejmě vozit osobně, stačí poslat poštou a prodejce je navíc povinen vám na základě dokladu proplatit poštovné. Pokud by měla prodejce další prodejnu blíže k vašemu bydlišti, můžete reklamaci samozřejmě uplatnit tam.

Čtyřnásobný šampion Srb Novak Djokovic skončil na US Open už v prvním kole. Vítěz 24 Grand Slamů prohrál v pěti setech s Argentincem Marianem Navonem. Další zprávy nabídneme o 6:30, což bude za 2 minuty a kousek. Pěkné pondělí.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Další pondělní zprávy přináší Ota Gutwirth.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Vodní záchranáři v Chrudimi spustili nábor nových členů. Spolek zajišťuje dohled na závodech a dalších akcích. Dobrovolníci taky přes léto nepřetržitě slouží Úsecké přehrady. Záchranáři uvítají dospělé zájemce i děti. Podrobnosti jsou na webu spolku. České Třebové dnes slavnostně otevřou novou městskou knihovnu. Vznikla přestavbou bývalé svářické školy na rohu ulic Slovanská a Pražského. Město za práce zaplatí asi 130 milionů korun, většinu nákladů pokryje dotace z evropských peněz. Krajská knihovna v Pardubicích znovu otevírá klub Sen pro aktivní seniory. Jeho členové se budou pravidelně setkávat, vzdělávat se nebo si jen povídat. Knihovna teď hledá nové členy i člověka, který by pomáhal setkání organizovat. Stále víc měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun za pololetí. Čtyřnásobný šampion Novak Djokovic skončil na tenisovém US Openu už v prvním kole. Vítěz 24 Grand Slamů prohrál s Marianem Navonem. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky. Kolem poledne budou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Kratší kolona na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi na silnici číslo 37.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Jitka Zelenková na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 31. srpna za 6 minut bude 6:45. A pojďme se podívat taky do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Začneme kulturně. Na Zámeckém návrší v Litomyšli vystoupí zítra formace Queenie. Zastávka je součástí letního turné, se kterým kapela objíždí česká a moravská města a připomíná v něm hudební odkaz legendární britské skupiny Queen. Litomyšl bude tak trochu speciální, je to závěrečný koncert celého letního turné a po všech těch týdnech na cestách si ještě víc kapela uvědomuje, jak rychle ten čas utekl. Zažili jsme nádherné večery a skvělá publika. Teď chceme celou sérii uzavřít koncertem, na který budeme dlouho vzpomínat. Uděláme maximum pro to, aby si ho stejně užili i lidé v Litomyšli, říká frontman Queenie Michael Kluch. Tahle kapela tady připomene britské legendy a informuje o tom v příloze pro Pardubický kraj Mladá fronta Dnes.
1: A teď jdeme do deníku. Propojení D11 na Polsko bude pro začátek bez poplatku. Dělníci usazují betonové protihlukové stěny, montují svodidla. Na mostech dokončují římsy a provádí izolace. Vozovka je vyasfaltovaná z 80% a napojení na hraniční přechodu na Polsko S3 hotové. Stavba dálničního úseku v Královci tak míří do finální fáze. Více najdete v deníku.
0: A britský deník Guardian si všímá, že se spor mezi Kanadou a americkým prezidentem Donaldem Trumpem o název Ontarijského jezera vyostřuje. Kanaděné k jezeru postavili obří nápis s původním názvem. Šéf Bílého domu mezitím zveřejnil video vytvořené s pomocí AI, na kterém odkopne nápis Lake Ontario nyní a navždy a nahradí ho nápisem Lake America. Aplikace Google Maps už změnila název jezera pro americké uživatele, aby tak zohlednila Trumpův výkonný příkaz. Google postupoval podobně i v případě předchozího nařízení, kdy se zase Mexický záliv měl označovat jako americký.

0: 7:45, pondělní ráno, 31. srpna, s vámi Český rozhlas Pardubice a my sledujeme taky dění ve světě. Íránské revoluční gardy uvedly, že zaútočili na americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech v odplatě za americký útok na odpalovací zařízení íránských raket na ostrově Larak v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly následně oznámily, že sestřelili 8 střel, které pronikly do vzdušného prostoru země, uvedly tiskové agentury. Íránské revoluční gardy tvrdí, že v Hormuzském průlivu po zásahu dvěma námořními minami hoří obří tanker, který se pokoušel nelegálně proplout jižní částí průlivu, napsala agentura Reuters s odvoláním na íránskou státní televizi. Íránské revoluční gardy požadují, aby lodě proplouvající Hormuzským průlivem se podřídily jejich pravidlům. Další zprávy nabídneme v 7 hodin. Zítra taky začíná nový školní rok a to znamená pro děti návrat k pravidelnému režimu, pro rodiče každodenní otázku, co přibalit do svačinové krabičky. Dobrá svačina by měla být nejenom chutná a praktická, ale taky pestrá a výživná, aby školákům pomohla během dopoledne doplnit energii. Ideálním základem je kvalitní pečivo, které lze snadno kombinovat s pomazánkami, sýry, zeleninou anebo ovocem. Právě září představuje ideální šanci zaměřit se na dětský jídelníček a zpestřit svačiny kvalitními a poctivými potravinami. Aby byla svačina pro školáka atraktivní a neskončila netknutá na dně tašky, vyplatí se vsadit na pestrost a hravé servírování, doporučuje Svaz pekařů a cukrářů v České republice. Počasí. Dnešní den začíná v Pardubickém kraji pod skoro jasnou až polojasnou oblohou, od západu ale přibývá oblačnosti a na některých místech bude už brzy oblačno až zataženo. Dopoledne se místy přidá déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnosti ubude až na polojasno. Večer se má přechodně vyjasnit. Teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Začíná nový týden, je pondělí 31. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Denní teploty se budou v tomto týdnu většinou pohybovat kolem 23 nebo 24 stupňů Celsia. Nejteplejším dnem bude pravděpodobně pátek. Dnes dopoledne může zapršet, potom ale ve zbytku týdne budou srážky spíš ojedinělé. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. My se teď ale budeme věnovat sportu, konkrétně fotbalu. Největším zápasem 6. kola šance ligy bylo jednoznačně pražské derby mezi Spartou a Sláví. My se zaměříme i na výkony jediného zástupce kraje, tedy Pardubic, které se ve startu sezóny trápí a na plný bodový zisk dál čekají, a to přesto, že se utkali s nováčkem soutěže. Ani proti němu ale nedokázali Východočeši uspět. Víc si povíme s naším reportérem Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Derby mezi Spartou a Sláví, to je největší zápas podzimu i jara. Jak vůbec se první klání těchto dvou týmů dopadlo?
1: Jednoznačně tak, že zvítězila pražská Slávia. Bylo to po více než 5 letech, kdy se povedlo sešívaným na letné úspět, vyhráli 3-0, takže dál jsou v čele nejvyšší soutěže. Trošičku možná překvapení v rozestavení, čímž možná zaskočili i pražskou Spartu. Ta byla sice víc na míči, měla některé šance, ale slávisté z 5 střel dokázali 3 proměnit, no a proto brali v derby všechny 3 body.
0: Pojďme teď k Pardubicím, ty za sebou mají hodně špatný start do sezóny, potvrdilo se to i v souboji s nováčkem soutěže. S brněnským Artisem Východočeši prohráli 1-2. Co stojí vůbec za těmi nepovedenými výkony pardubického týmu?
1: Tak těch věcí asi několik. Za prvé určitě to jsou zranění, protože tým není ani zdaleka kompletní. Za druhé určitě to je neproměňování šancí. Pardubičtí si je dokáží vypracovat, ale prostě to proměňování šancí vázne. A s tím souvisí samozřejmě i psychika hráčů, protože to ovlivňuje ze 6 zápasů, když 5krát prohrajete. Navíc i byly zápasy, kdy byli lepší než soupeř, ale nedokázali to prostě využít a ty body nebrali, takže to se na psychice týmu podepisuje, takže hlavně je to o tom nevyužívání šancí, protože pokud by Pardubičtí ani ty šance neměli, tak si člověk řekne, jak ten tým hraje vysloveně špatně, ale ty šance si Pardubičtí dokáží vypracovat. S Artisem to bylo to samé. Boledovič 16. minutě otevřel skóre zápasu, potom přišly ještě další 1-2 jasné gólové šance, kdy Pardubičtí mohli odskočit a navýšit to vedení, no a nakonec to dopadlo, takže neměli ani bod.
0: Když se nedaří, tak je jasné, že se řeší automaticky pozice trenéra. Jak na tom je Jan Trousil a jeho tým v současném postavení?
1: Já si myslím, že pozice trenéra Jana Trousila by se teď vůbec řešit neměla, protože tohle není o trenérovi, to je o hráčích, o tom, jak zvládají ty situace na hřišti. A je to taky o posilách, protože zatím se o žádném z hráčů nedá říct, že by byl posilou z těch nováčků, kteří přišli, prostě zapadli do průměru a rozhodně to nejsou rozdíloví hráči, to je potřeba říci. Takže zatím to jsou jenom hráči, kteří doplnili kádr, ale rozhodně se nedá hovořit o posilách. Ale je pochopitelné, hraje se o body. Zmiňoval to sám Jan Trousil právě po tom prohraném zápasu s tím Artisem, že ta pozice samozřejmě v ohrožení být může.
2: Jsme v profi fotbale, jakmile nejsou výsledky, tak je jasný, že ta pozice prostě nemůže být dobrá. A asi jsem to naprosto vědom, že z 6 zápasů 5 prostě prohráli a je jedno, jakým způsobem. Prostě je to profi fotbal a my musíme dělat body a my jsme se dostali někam, kam jsme absolutně prostě nechtěli, takže samozřejmě to vnímám tak, že ta pozice samozřejmě je ohrožena.
0: Říká trenér Pardubic Jan Trousil. Pardubičtí řeší řadu zraněných hráčů. Je možné, že tým ještě do konce přestupového období posílí?
1: No, ono by to bylo dokonce záhodno, protože Pardubičtí potřebují ten tým prostě ještě doplnit. Potřebovali by obránce, potřebovali by určitě útočníka. On o tom mluvil i Jan Trousil na pozápasové tiskové konferenci, ale prostě řekl to naprosto jasně, to musí být hráč okamžitě do základu. Ne, že se bude něco učit, ne, že si bude na něco zvykat, ale musí to být rozdílový hráč. Problém ale je v tom, že takového hráče, jednoho, dva, tři nebo čtyři, hledá zhruba třeba 12 týmů z celé ligy. Ti hráči nejsou a bude to velmi velký boj. Plzeň chce doplnit kádr, Artis chce doplnit kádr, doplňují pražská S, takže ten boj a ta konkurence mezi týmy je opravdu obrovská a v těch posledních dnech, které zbývají ještě do konce toho přestupového období, se dá očekávat, že ty tahnice o hráče budou opravdu velké.
0: Fotbalové Pardubice a nepovedený vstup do letošní šance ligy, to bylo téma pro Otu Gutwirta. Tak díky.
1: Hezké ráno.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Rekonstrukce mateřské školy v Holicích skončila, otevře ale o týden později. Ministryně Schillerová představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Fotbalisté Slavie vyhráli derby na Spartě a dál vedou ligovou tabulku. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Mateřská škola Holubova v Holicích začne nový školní rok o týden později. Asi stovku dětí přivítá ve svých prostorách v pondělí 7. září. Důvodem je podle školky zpoždění velké prázdninové rekonstrukce a následného stěhování do opravené budovy.
2: Rekonstrukce školky za 30 milionů korun začala už v červnu. Zřizovatel tehdy zajistil dětem náhradní prostory. Podle vyjádření radnice už obnova zařízení skončila. Do školky se ale nestihl včas přestěhovat nábytek. Náhradní prostory na příští dny zajištěné nejsou. Školka už o tom informovala rodiče a za vzniklé komplikace se jim omluvila. Z Holic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
1: Služby města Pardubice od zítřka uzavřou separační dvůr Hůrka. Z technických důvodů bude mimo provoz až do 2. října. Lidé můžou využít ostatní sběrná místa ve městě, která zůstávají v běžném provozu. Nejblíž k Hůrkám je dvůr v Průmyslové ulici. Zastupitelé Hradce Králové zastavili vítězný projekt prvního ročníku takzvaného participativního rozpočtu. Na proměnu části Šimkových sadů neschválili navýšení rozpočtu na 3,5 milionu. Ke schválení přitom chyběl jediný hlas. Na místě měl vzniknout nový prostor s pergolou a květinovou zahradou pro odpočinek nebo pořádání menších komunitních akcí. Rozhodnutí zastupitelů kritizoval i nezávislý náměstek primátorky Adam Záruba.
3: Velmi špatný signál pro lidi, kteří se chtějí zapojit do toho participativního rozpočtu. Doufám, že se podaří ten projekt třeba nějakým způsobem zachránit, ale teďka vlastně to neprošlo, takže nemůžeme pokračovat na další přípravě a pojedou tedy jenom ty dva projekty, které už byly schváleny.
1: O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard. Nepřekročí ale 400 miliard korun. Plánovaný schodek kritizuje opozice. Obává se hlavně výrazného zadlužování země. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně. Sport. Fotbalisté Slavie v Šancelize po necelých 6 letech vyhráli na Letné. Domácí Spartu porazili v derby 3-0 po golech Novaka, Šturma a Ajosiho a tabulku nejvyšší soutěže, tak vedou po neúplných 6 kolech o bod před Libercem. Slavisté nastoupili v obraně se 4 stopery, Vlčkem, Zimou, Konečným a Chaloupkem. Jejich kouč Jindřich Trpišovský vysvětloval proč.
4: Jsme čekali, že Sparta vždycky v tom derby trošku změní hru proti nám, že jí zjednoduší a že se snaží hrát hodně míčů pak vlastně nahoru za tu naši obranu a že bude to chtít poskládat určitě z hráčů, tak aby byli silní při standardních situacích. Pokud jsme tady vždycky nějaký zápas ztratili nebo remizovali, tak to bylo z toho, že jsme dostali góly ze standardek, ať už to byly penalty, přímý kopy, rohy a teda z toho vzduchu. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami ojediněle bouřky, kolem poledne budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kolona na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi na silnici 1/37.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jestli pak používáte datovou schránku, od minulého čtvrtka už ji nenajdete, na staré webové adrese přešla na novou doménu. Co to pro vás znamená a musíte si dát na něco pozor? O tom budeme mluvit a taky radit za malou chvíli. Je pondělí 31. srpna, krátce po 7. hodině hrajeme písničky, které nestárnou. Dalibor Janda, Co se má stát, to se stane. Taky třeba Víťa Vávra tady bude s Citronovou holkou. A začátek v modrých barvách této hodiny se skupinou Žlutý pes. Přejeme krásný den a ať se vám daří.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pondělí 31. srpna, vstává s vámi Český rozhlas Pardubice, za 4 minuty bude 7:15. Zprávy od úřadů a soudů, podávání žádostí anebo získávání výpisů. K tomu všemu možná i vy pravidelně používáte datovou schránku. Od minulého čtvrtka ji ale najdete na jiné doméně, než jste byli zvyklí. Co změna znamená pro uživatele a je potřeba něco ohlídat, tak to zjišťovala naše reportérka Naďa Kubínková z redakce Zpravodajství. Hezké ráno přejeme.
1: Ano.
0: Kde tady nově najdeme datovou schránku?
1: Tak datová schránka teď funguje na nové stránce datovka.gov.cz, říká Ondřej Manoušek z Digitální informační agentury.
2: Pro uživatele datových schránek se nic nemění, stále jim platí jejich přihlašovací údaje do datové schránky.
1: Manoušek zároveň dodává, že pokud mají lidé heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho vlastně muset na nové doméně znovu zadat.
2: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
1: Tedy přes mobilní klíč, e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID.
0: Výhodou digitálního ověření je taky to, že si lidé nemusí pamatovat další přístupová hesla, je to tak?
1: Je tomu přesně tak. Díky ověření například přes zmíněnou bankovní identitu je jasné, že se do datové schránky přihlašuje právě daný člověk a ne nikdo jiný. A ještě dodám, že pokud má uživatel dvě schránky, tedy jako občan, fyzická osoba a zároveň jako podnikající fyzická osoba, může mezi oběma schránkami přepínat bez opakovaného přihlášení.
0: A proč stát tuhle změnu vůbec dělá?
1: V podstatě jde o další krok, kterým sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle Digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a také snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu.
0: A připomeň, Naďo, prosím na závěr ještě, jak si datovou schránku můžou lidé založit?
1: Tak založení datové schránky je nejjednodušší online prostřednictvím identity občana. Založit si lidé můžou také osobně zdarma na kontaktním místě checkpointu. Sebou si musí vzít občanský průkaz, zájemci hned většinou dostanou přihlašovací údaje a datovou schránku můžou začít používat. Lidé přes ní můžou snadno digitálně a zdarma komunikovat odkudkoliv s úřady nebo i třeba soudy. Dodám, že podnikatelé musí mít zřízenou povinně ze zákona. Nepodnikající občané si datovou schránku můžou vytvořit dobrovolně.
0: Tak to byly novinky, které se týkaly datových schránek a naše reportérka Naďa Kubínková. Tak děkujeme, naslyšenou.
1: Hezké pondělí.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, pěkné pondělí 31. srpna, přejeme 2 minuty po 7:45 a zdravíme do Svitav, kde slavnostně začíná řezbářský memoriál Aloise Petruse a na dnešek je v plánu koncert rodinného dua v Městském muzeu a galerii v 18 hodin Libor Dinka a Jana Dinková. Jinak memoriál pokračuje až do soboty 5. září. My to budeme sledovat, z místa se v týdnu živě přihlásí i náš regionální stopař.
1: Počasí.
0: Nový týden jsme v Pardubickém kraji začali pod skoro jasnou až polojasnou oblohou. Od západu ale má přibývat oblačnosti, na oblačno a zataženo. Dopoledne se místy přidá déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřky. Odpoledne začnou srážky zase od západu postupně ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno. Večer očekáváme přechodně až vyjasňování. Teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Přes den zesílí vítr, bude mít rychlost do 25 km za hodinu a budou se postupně vylepšovat rozptylové podmínky. Po ránu jsou místy mírně nepříznivé.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že

0: Česká ekonomika loni rostla rychleji než průměr Evropské unie, výrazně se ale prohloubilo zadlužení státu. Náklady na dluh vzrostly na 98 miliard korun, uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, další zprávy nabídneme o 7:30, což bude za 7 minut. A teď u toho počítání u čísel u ekonomiky zůstaneme i v soutěži. Bleskovka. Nabízíme nabíjecí kabel 4 v 1 a ptáme se na českou měnu, která nejdřív fungovala v podobě okolkovaných československých bankovek. Nové bankovky a mince se do oběhu dostávaly postupně. Zhruba 4 měsíce po měnové odluce se jako první do oběhu dostaly nové mince. Sada mincí původně obsahovala i ty haléřové, které se později z důvodu jejich zanedbatelné hodnoty stahovaly z oběhu. Je to 18 let, 31. srpna 2008, co skončila platnost padesátníků. Ptáme se, kolik druhů kovových platidel momentálně máme. Tak to zkuste spočítat a zavolat nám na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Díváme se do našich peněženek a počítáme, kolik druhů kovových platidel funguje momentálně v České republice. Tak doufejme, že první volající už to má spočítané a že odpoví správně na tu dnešní soutěžní otázku. Pěkné ráno přejeme.
1: Dobré ráno, posluchač.

0: Anička Věra.
1: Tak, dobrý den.
0: A já si myslím, že 6.
1: Je jich 6, je to tak. Koruny, dvoukoruny, pětikoruny, desetikoruny, dvacetikoruny, padesátikoruny. Takže skutečně 6 je správné číslo. Tak moc gratulujeme, výhra je vaše.
0: Děkuju moc.
1: Mějte se, naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: A bleskovka znovu zítra.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Jenny Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přicházejí další ranní zprávy s Otou Gutwirtem. Hezké pondělí.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Chrudimská radnice upozorňuje na dopravní omezení v blízkosti škol. V centru města pokračuje oprava kanalizace, je proto uzavřené parkoviště před sportovní halou. Dočasně přestěhovaná je taky zastávka MHD v blízkosti školního náměstí. Omezení potrvají do konce října. Řidiči ode dneška neprojedou ulicemi Krátká a Zajíčkova v Pardubicích. Důvodem je rekonstrukce plynovodu a přípojek. Uzavírka se týká úseku mezi Dašickou a Rábovou a oprava je rozdělená do dvou etap. Komerční výroba manganu v závodě ve Chvaleticích na Pardubicku by měla začít v roce 2032. Společnost Mangan Chvaletice získala územní rozhodnutí pro stavbu továrny i související železniční infrastruktury. O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Ve Slovensku dnes začíná dvoudenní Bledské strategické fórum. Každoroční konference se letos zaměří mimo jiné na rychlý technologický rozvoj, kybernetické hrozby a regionální konflikty. Za Česko na akci míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes bude oblačno a i zataženo, objeví se přehánky, které by měly ustávat kolem poledne. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále kolona na příjezdu do Pardubic od Chrudimi a stále zavřená silnice mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vstoupili jsme do nového týdne, je pondělí 2 minuty po půl osmé a zpívat bude Zuzana Norisová.
4: Dobré ráno

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Rangers neboli plavci, teče voda ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut po půl osmé v pondělí 31. srpna. My jsme tady s dnešními novinami a taky s Otou Gutwirtem. Jdeme číst. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
3: Rušný průtah vysokým mýtem se po zprovoznění dálnice D35 kolem města sklidnil. Radnice má připravené další projekty na sklidnění dopravy. A to přesto, že silnice ze 70. let do budoucna neprojde tak zásadní proměnou, jako v nedaleké Litomyšli, která chce průtah změnit bulvár plný zeleně, cyklistů a chodců. Nejvíce změny v mýtě dotknou vnitřního okruhu kolem historického jádra města. Ve hře je i odstranění jednoho ze semaforů, zjistila mladá Fanta dnes.
0: Už od včerejška začali na Jičínsku platit nové autobusové jízdní řády. Největší změny pocítí školáci z Keteně, cestující mezi Jičínem a Lázněmi Bělohrad, i lidé mířící do Hradce Králové. Jaké konkrétní úpravy jsou, tak o tom si můžete přečíst v dnešním vydání jičínského deníku.
3: Americká NASA úspěšně vyslala do vesmíru první dalekohled pojmenovaný po ženě. Nese jméno Nancy Grace Romanové, což byla první vedoucí astronomického oddělení NASA. Zařízení bude pozorovat černé díry, exoplanety a zkoumat temnou energii, popisuje agentura AP. Teleskopu o velikosti autobusu potrvá přes 3 měsíce, než dorazí ke svému cíli. Tím je pozorovací bod vzdálený od Země 1 600 000 km. Jakmile se tam dostane, bude z vesmíru pozorovat skryté části vesmíru v doteď nejširším záběru a bezkonkurenční rychlostí.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Ještě 2 minuty a bude 7:45. Posloucháte pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Poslední prázdninové, protože je 31. srpna. Zítra odstartuje nový školní rok a taky pro vás máme exkluzivní koncert na zámku Pardubice. Začíná o 15:30 odpoledne. Vystoupí tam jako hlavní hvězda Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají taky JK Band a Václav Tobrman, který bude hrát a zpívat na přání. Tak můžete vzít přátele, užít si odpoledne plné muziky a setkat se taky s námi, tedy s moderátory Českého rozhlasu Pardubice. Vstup je zdarma, o dobré jídlo a skvělé pití se postará stánek řeznictví Sloupnice. A atmosféru příprav a taky pozvánku na další akce a výstavy na zámku přiblíží před koncertem po 15. hodině přímý přenos v našem vysílání. Tak se těšíme zítra v 15:30 na nádvoří zámku Pardubice. Bude tam náš velký koncert.
1: Počasí.
0: A uvidíme, jaký koncert předvede počasí. Dnešní ráno bylo deštivé na některých místech, jinak obloha oblačná až polojasná. Během noci té oblačnosti přibývalo a ráno se objevil déšť nebo přeháňky místy. Teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia. Víc by možná mohlo pršet dopoledne, ale to už nám teď řekne meteorolog Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Je to tak, že dopoledne máme počítat s nějakými dešťovými kapkami?
2: Určitě, momentálně se k nám blíží studená fronta, ale ta ještě před Prahou se mi měla dorazit hlavně ta hlavní část, spíš a někdy po 9. hodině, no ale před ní se přece jenom objevují slabé přeháňky, ale to jsou takové ty úhrny pár kapek a více mi to, by to bylo všechno. No a v odpoledních hodinách už kolem té jedné, druhé by ten pás přes nás měl přejít a zase začne oblačnost ubývat, momentálně se k nám od západu ta oblačnost už nasouvá, no a už tady, když se podívám z okna, už je spíš takové skoro zataženo. Teploty dneska by se pohybaly většinou odpoledne mezi 22 až 25 stupni. Vítr teď ještě bude foukat slabý, proměnlivý, ale postupně bude zesilovat na mírný jihozápadně a západní do 6 metrů. No a co se týká těch srážek, no, přímo na té frontě od 2 do 10 mm, na horách až kolem 15 mm.
0: Můžeme pokračovat předpovědí na noc a zítřek, jaké tam bude počasí?
2: V noci tam bude polojasno až oblačno a pouze při přechodně zvětšené oblačnosti by se mohly zejména na horách objevit slabší přeháňky. Teploty by klesly až 14 až 11 stupňů, vítr bude foukat od západu do 6 metrů. No a zítra ráno jasno nebo skoro jasno a přes den polojasno až oblačno a zase hlavně na horách by se mohla objevit ojedinělá přeháňka. Teploty o něco nižší 23 a 20 a vítr bude foukat od západu až severozápadu do 6 metrů, večer potom bude slábnout.
0: Tak to tedy vstoupíme zítra do září. A co zbytek týdne, jaké tam plánujete počasí?
2: Zatím to vypadá zase tak špatně. V podstatě takové většinou takové oblačné počasí, přeháňky víceméně ojedněle a ještě k tomu hodně slabé. Teploty po ránu většinou mezi 14 až 10 stupni a odpoledne maximálně do 25.
0: Tak díky za tuhle předpověď do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. To byl pan Tomáš Popelka. Přejeme pěkný celý týden a naslyšenou.
2: Díky, napodobně.
3: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo Tištěných lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se Pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
3: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
2: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Audio Service představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Dálniční obchvat Litomyšle by měl být hotový příští rok v srpnu. Návštěvnost koupališť v Královéhradeckém kraji byla v letošním létě průměrná. Fotbalisté Slávie ovládli ligové derby, na Letné vyhráli nad Spartou 3-0. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty až 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Ota Gutwirth. Stavba dálnice D35 mezi Janovem a Litomyšlí by měla být hotová v plánovaném termínu. Práce zdržela náročná těžba horniny v zářezu, při které stavbaři museli použít speciálně vyrobenou frézu s diamantovými hroty i výbušniny. Zpoždění se jim ale podařilo dohnat. Úsek, který zároveň slouží jako obchvat Litomyšle, by tak měl být uveden do provozu na konci příštího léta, říká ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Uvidíme, jestli tam nebude nějaké dílčí zpoždění, ale dá se říct, že skutečně na přelomu léta a podzimu roku 2027 stavbové do provozu, protože dneska jsme ze země a už skutečně jsou provádět ty práce, kde by nás už nemělo nic zásadního zaskočit, aby tento termín byl ohrožen.
3: Na koupalištích v Královéhradeckém kraji končí hlavní sezóna. Letošní jaro a léto bylo podle meteorologických měření nadprůměrně teplé, přesto se to na návštěvnosti významně neprojevilo.
5: A to i proto, že sezóna začala obvykle až v polovině června, srpem pak přinesl naopak několik chladnějších dní. Třeba v Jičíně byla návštěvnost osmá nejvyšší za 16 let fungování koupaliště. V Trutnově sice přišlo o několik tisíc lidí víc než v loni, ale to byla sezóna špatná. Hradecké koupaliště Flošna, které funguje už 17. rokem, zatím počet letošních návštěvníků nevyčíslilo. Sezóna bude ještě několik týdnů pokračovat. Oznámilo ale, že za dobu své existence přivítalo už 1,5 milionu lidí. Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
3: Poslední srpnové dopoledne bude v Česku deštivé, po zbytek týdne už má pršet jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí a denní teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. Oteplit se má až na konci týdne. V pátek teploty vystoupají až k 27 stupňům. Víc než 900 lidí může být po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu uvězněných v okolí vodních elektráren. Podle agentury Reuters to předpokládají nepálské úřady. Ty dál pohřešují tisíce lidí. Bleskové záplavy mají už nejméně 903 potvrzených obětí. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se taky kapacity tamních márnic.
6: Sport.
3: Fotbalisté Slávie vyhráli v šestém kole šance ligy na Letné nad domácí Spartou 3-0. O vítězství týmu z Edenu rozhodli Novak Šturm a Ajosi. Slávisté tak vedou neúplnou tabulku nejvyšší soutěže o bod před Libercem a na svého pražského rivala mají 5-bodový náskok. Kapitán Sparty Adam Karabec byl z domácí porážky o 3 góly v pražském derby hodně zklamaný.
7: Tak výsledek je pro nás jako doma neakceptovatelný. Bohužel jako to dopadlo tímhle stylem, což se doma stát prostě nemůže. Dokázali jsme si vytvořit šance, ale který jsme prostě neproměnili. Byli jsme neefektivní, to mě na tom mrzí asi nejvíc.
3: V dalších zápasech Liberec porazil Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1.
6: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami ojediněle i bouřky, kolem poledne budou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení na silnici 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Už jenom necelý měsíc zbývá studentům Pardubické univerzity, aby si zajistili přímo v Pardubicích ubytování. A to může být docela problém. Třeba univerzitní koleje jsou už teď prakticky obsazené. Tématu se budeme podrobněji věnovat za chvíli. Je pondělí 31. srpna, krátce po 8. hodině. Z hudby nabídneme Valdemara Matušku, Jen se přiznej, že ti scházím, taky nepopsanou Anu Julii Slováčkovou, Karla Zicha a nebo teď Anuka. Tak vám všem hezké pondělí a úspěšný start do nového týdne.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A vám hraje Český rozhlas Pardubice v pondělí 31. srpna 3 minuty před 8:45. Za zhruba měsíc začne vysokoškolákům v Česku nový akademický rok. Někteří z nich si tak hledají ubytování na privátech a nebo na kolejích, jenomže většina kolejí už teď má plně obsazenou kapacitu. Vyplývá to z údajů univerzit, které Český rozhlas oslovil. Situaci na univerzitě v Pardubicích nám teď konkrétně přiblíží reportér Ondřej Wolf. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
0: Ještě nějaká šance získat ubytování na vysoké škole v Pardubicích?
1: Tak šance už jsou v tuto chvíli malé, kapacita kolejí s víc než 12 lůžky momentálně skoro plná. Podle univerzity Pardubice zbývá asi 70 volných lůžek, která ale připadnou některým ze 300 studentů čekajících teď v pořadníku na přidělení ubytování. Ten převis zájemců je každoročně podobný a ne všem tak univerzita dokáže vyjít vstříc, potvrzuje ředitel správy kolejí a menzy Jan Brotánek.
2: Ovšem ani to není důvod k tomu se nesnažit to lůžko získat, protože máme zkušenost, že někteří studenti nenastoupí nebo nesplní podmínky pro přidělení lůžka, takže žádosti přijímáme stále a operativně potom dorozdělujeme uvolněná lůžka.
0: Kolik bude to ubytování na kolejích studenty stát v novém akademickém roce?
1: No, trochu si připlatí oproti minulému akademickému roku. Kolejné mírně zdražuje asi o 2,5%. Za běžný dvoulůžkový pokoj tak dá student 136 korun za noc, to je asi 4000 korun za měsíc. Dvoulůžkový pokoj apartmánového typu vyjde na 6000 měsíčně, to je pokoj, který má vlastní kuchyňku, koupelnu a WC. Samozřejmostí je všude na kolejích vysokorychlostní internet, výhodou je blízkost jednotlivých fakult a zároveň i ubytování pro mobilní studenty, které ta škola buduje.
0: Někteří studenti si naopak hledají anebo musí hledat podnájmy, pokud nedostanou kolej. Dají se priváty ještě sehnat?
1: No, například podle portálu S-Reality je těch podnájmů v Pardubicích v nabídce docela hodně, ale tam už záleží, kolik je student nebo skupina studentů ochotná za sdílený privát platit. Ceny se pohybují od 8 tisíc až po 15 nebo i 20 tisíc měsíčně, a to podle velikosti bytu a jeho stavu.
0: Ubytování studentů v novém akademickém roce v Pardubicích zmapoval reportér Ondřej Wolf. Tak děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Je pondělí 31. srpna, dnes taky zasedá vláda. Ministři zatím neznají očekávaný schodek rozpočtu v příštím roce, řekli při příchodu na jednání kabinetu. Informace čekají od ministryně financí Aleny Schillerové za hnutí ANO. Budeme to sledovat, další zprávy uslyšíte o 8:30.
1: Počasí.
0: Zatímco ráno bylo většinou skoro jasné až polojasné, od západu přibyde oblačnosti na oblačno až zataženo. Dopoledne počítejte místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnosti ubyde až na polojasno. Večer se přechodně vyjasní a celý týden by měl být skoro beze srážek. Dnes by mělo asi pršet nejvíc právě dopoledne. Teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Jestli pak víte, co je to syndaktylie? Dívám se na Jitku Slezákovou. Neví asi?
2: Ne.
0: No tak si poslechneš, Martina Písaříka, rubriku, co v učebnicích nebylo.
2: Ale teď jsi mě nasadil brouka do hlavy, budu o tom přemýšlet celou dobu,
0: dobře,
2: než to pustíš.
0: No dopoledne bude pršet a ty budeš vysílat, co nabídneš?
2: Bude se nám aspoň hezky poslouchat, tedy doufám, že našim posluchačům o víně bude řeč. Podíváme se do Pardubic, do lokality, která se nazývá Na Vinici a tam se skutečně hrozně pěstovaly. Teď pod Kunětickou horou například taky je vinice a všechno to mapuje náš regionální stopař Milena Vápeníková, takže nás tam vezme a řekne nám něco o historii vinařství v Pardubicích. No a abychom byli také velmi aktuální, tak se dozvíte, že řidiči se mají v budoucnu dostat z rychlodráhy v Pardubicích přímo na nadjezd u nemocnice. Řekneme vám, kdy to bude, jak to bude vypadat, co se bude stavět.
0: A co radioporadna?
2: No, tak na tu opravdu bych upozornila moc ráda, protože František Rybka, šéf kuchař, bude naším hostem. My jsme s ním mluvili naposledy v Ústí nad Orlicí, kde byla chlebíčková slavnost, takže tam připravoval chlebíčky a dnes budeme připravovat

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Rozhlas Pardubice, rádio.

0: Proservice představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte ihned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Otaku Twirt, další zprávy.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: České Třebové dnes slavnostně otevřou novou městskou knihovnu. Vznikla přestavbou bývalé svářické školy na rohu ulic Slovanská a Pražského. Město za práce zaplatí asi 130 milionů korun, většinu nákladů pokryje dotace z evropských peněz. Vodní záchranáři v Chrudimi spustili nábor nových členů. Spolek zajišťuje dohled na závodech a dalších akcích. Dobrovolníci taky přes léto nepřetržitě slouží u Sitské přehrady. Záchranáři uvítají dospělé, zájemce i děti. Krajská knihovna v Pardubicích znovu otevírá klub Sen pro aktivní seniory. Jeho členové se budou pravidelně setkávat, vzdělávat se nebo si jen povídat. Knihovna teď hledá nové členy i člověka, který by pomáhal setkání organizovat. Stále víc měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun za pololetí víc. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami, kolem poledne budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí ještě uzavírka silnice číslo 36 v úseku mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 8:45 v pondělí 31. srpna. Věděli jste, že v Mladějově mají podobně vysoké pece jako ve Vítkovicích? Teď je zrovna zachraňují a taky třeba chystají hornický den a vy se o tom dozvíte víc od našeho hosta. Je tady zástupce průmyslového muzea z Mladějova, pan Petr Sýkora. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Tady se řekne Mladějov, většina lidí si vybaví úzkokolejku, vy ale máte v areálu ještě jeden pořádný průmyslový poklad a to jsou 4 vysoké pece, je to tak?
1: Je to tak, nejsou to tedy vysoké pece na tavení železa, jsou to vysoké pece na pálení šamotového ostřiva.
0: Jak moc vás ten jejich stav trápí a proč jste se rozhodli trochu obnovit?
1: Dlouhé roky to byla taková zapomenutá oblast naší šamotky, ale čím dál více si uvědomujeme, že to je vlastně poměrně velký unikát nejen v Pardubickém kraji, protože to, že se zachovala takhle ucelená část průmyslové technologie, není obvyklé a ve Vítkovicích, které již tady kolega zmínil, to je vlastně poměrně velkým turistickým magnetem, takže se pomalu začínáme snažit o jejich zpřístupnění.
0: Co se s takovou 28-metrovou pecí může stát po těch letech bez provozu? Kde je ten největší problém?
1: Největší problém je v tom, že se tam nic nehlídalo, nekontrolovalo a neinvestovalo se do toho, takže naši dobrovolníci pece v současné době vyčistili. Probíhaly již nějaké záchranné stavební práce s podporou Pardubického kraje a nyní začínáme tedy uvažovat o tom, co a jak bude potřeba vyměnit nebo opravit proto, abychom je mohli zpřístupnit jako nový návštěvnický okruh pro naše návštěvníky.
0: Jak těžké je na takovou záchranu získat peníze? Kolik to všechno může stát?
1: No, to se radši sami neptáme, protože to jsou velké peníze. Již nyní tam bylo, jak jsem zmiňoval, s podporou Pardubického kraje proinvestováno několik set tisíc, ale spíš zatím vidíme to neuvěřitelné množství práce, které nás ještě čeká.
0: Můžou samotní návštěvníci nějak pomoct, nějak se zapojit do toho?
1: Můžou se zapojit buď tak, že nám s tím opravdu fyzicky pomohou. Na našich webových stránkách právě vyšla aktualita z fotogalerii z těch pecí, z těch prvních dobrovolnických prací. Případně nás mohou podpořit finančně, protože tam je i odkaz na transparentní účet, kde schraňujeme peníze právě na zmíněné zpřístupnění.
0: Když si představíme, že se toho skutečně podaří všechno opravit, že vznikne nějaký nový návštěvnický okruh, jak to bude konkrétně vypadat, kam se podíváme díky němu?
1: Díky němu bychom se mohli podívat na některé z patros těch pecí a hlavně se návštěvníci dozvědí podrobnosti k výrobě šamotu, kvůli které byly ty pece postavené a kvůli kterým vznikla samozřejmě i mladějovská úzkokolejka.
0: Tak můžeme klidně k tomu šamotu říct ještě něco bližšího.
1: Je to materiál žáruzdorný, využívá se, nejvíce to lidé znají na vyzdívky kamen, ale samozřejmě výrazně větší spotřeba je na vyzdívky průmyslových pecí a topenišť. Žáruzdorné jílovce se právě těžily na hřebeňském hřbetu, mladějovská úzkokolejka je dovezla dolů do Mladějova, kde se vypálily a pak se dále expedovaly do Velkých Opatovic, kde se z nich vyráběly šamotové tvarovky. Část té technologie v Mladějově zbyla, třeba velkoopatovická šamotka funguje dodnes a je to snad největší šamotka ve střední Evropě.
0: No vida, Mladějov a Hřebeč mají ještě jednu výraznou kapitolu a sice hornictví. Co bychom o ní mohli říct posluchačům?
1: V Pardubickém kraji není úplně mnoho hornických lokalit, nejsme prostě Ostravsko nebo Kladensko, ale právě k hornictví se snažíme přihlásit naším hornickým dnem, který letos proběhne poprvé. Na Hřebeckém hřbetu se těžili nejdříve nekvalitní uhlí. Ono uhlí je poměrně honosný název, ono to moc nehoří a když to náhodou hoří, tak to moc nehřeje, ale v dobách průmyslové revoluce kolem roku 1850 to bylo vítané palivo. Konec konců první větší těžaři, bratři Steinbrecherové z Moravské Třebové, si ve své textilce pořídili v první elektrické osvětlení v zemích Koruny České již v roce 1878. A díky těžbě toho nekvalitního uhlí se přišlo na to, že tam jsou tedy i polohy toho jílovce, z kterého se dá vypálením získat šamot.
0: Tak, výborně, šamot, hornictví tady slyšíme, tak dá se považovat celá ta oblast kolem Mladějova za průmyslově významnou?
1: Jistě se dá považovat za průmyslově významnou oblast, protože to tedy dlouhé roky docela živilo tamní kraj, s tím, že tam byla hlubinná těžba těch jílovců, bylo tam zpracování, jak na Hřebči, tak v Mladějově. Další zpracovatelské závody se pak nacházely po celém hřebeckém hřbetu, z nichž většina zanikla, ale některé dodnes fungují.
0: Jak bude konkrétně vypadat první hornický den v Průmyslovém muzeu Mladějov, tak to nám náš dnešní host řekne za malou chvíli. Ve studiu je s námi Petr Sýkora.

0: Ranní vysílání pokračuje dál. V pondělí 31. srpna, minuta po 8:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice a my si povídáme o Průmyslovém muzeu v Mladějově, protože naším hostem je Petr Sýkora a mluvili jsme tady o tom, že by tam rádi udělali návštěvnický okruh, který se týká takových velmi zajímavých vysokých pecí. No ale budeme se teď věnovat i Hornickému dni, protože to je taky vaše novinka a vůbec první ročník premiéra už tuto sobotu, tedy 5. září. Na co byste posluchače nalákal?
1: Nalákáme je samozřejmě na setkání s bývalými horníky, kteří pracovali na dole Hřebeč, ten těžil až do roku 1991, pak byla těžba ukončena, prakticky celé podzemí bylo zlikvidováno. Následovat budou nějaké ukázky hornické dobývací činnosti, to znamená, že se návštěvníci mohou těšit na ukázky vrtaček, zbíječek, ale konec konců i starých technik, to znamená ručního dobývání a návštěvnicky vděčná záležitost je jízda důlním vláčkem, takže bude jezdit důlní souprava, taková přízemní jezevčíkovitá lokomotiva a obdobné osobní vozy, aby se protáhly důlními štolami, tak do dolu zatím návštěvníky nevezmeme, ale na povrchu se s tím mohou svést.
0: Jak to vypadá časově? Od kolika do kolika to bude?
1: Program začíná v 9:30 a skončí odpoledne po 5:00.
0: Komu byste doporučil ten hornický den? Je to pro celou rodinu akce?
1: Je to pro celou rodinu, protože se návštěvníci samozřejmě mohou podívat i do expozic Průmyslového muzea, které nejsou zaměřeny jen na průmysl, ale máme tam třeba i expozici kočárků, takže i dámy si přijdou na své.
0: A když člověk už dojede do Mladějova, tak obvykle by se chtěl projet úzkokolejkou. Bude tam taky možnost této dopravy?
1: Samozřejmě úzkokolejka bude jezdit, nebude jezdit s parní lokomotivou, bude jezdit lokomotiva Faur, která měla mladějovskou úzkokolejku zachránit, měla nahradit parní lokomotivy. Je z roku 1983, nicméně k záchraně prostřednictvím těchto lokomotiv nedošlo, protože byly, řekněme, příliš těžké na tehdejší svršek, ale vlastně už to jsou také historické stroje, takže i na to se návštěvníci mohou těšit.
0: Tak je celý zajímavý ten průmyslový areál nebo Průmyslové muzeum v Mladějově. Co vás osobně třeba baví nejvíc na Mladějově, i když ho znáte už roky, tak je tam něco vašeho nejoblíbenějšího?
1: Já dělám třeba elektrotechnika v Mladějově, takže si tam přijdu na své, protože tam máme zajímavé stroje. Třeba na tom hornickém dnu budeme ukazovat elektrickou důlní vrtačku napájenou z takového zvláštního rotačního měniče, takže i to návštěvníci uvidí.
0: Tak my jsme se tady bavili před chvilkou o tom mimo vysílání, že elektřinu bychom si dokázali vyrobit doma, i když špatně, ale s těmi ropnými produkty je to o něco horší. Takže i třeba z tohoto pohledu ta elektřina má pořád budoucnost.
1: Samozřejmě, že má budoucnost. To se jí samozřejmě věnuji.
0: Ropná krize paradoxně stála za tím, že se podařilo zachovat úzkokolejku v Mladějově. Jak tomu došlo?
1: Došlo k tomu tak, že již bylo naplánováno, že se trať vytrhá a nahradí se účelovou komunikací, po které budou jezdit nákladní Tatry. Nicméně právě příchodem ropné krize stouply ceny ropných paliv tak, že nebylo ekonomicky udržitelné nahradit tu železnici, takže se hledaly cesty, jak právě zajistit železniční dopravu na úzkém rozchodu a jedním z prvků té záchrany měly být ty motorové lokomotivy, které byly dovezeny z Rumunska, ale vlastně ostře nebyly při provozu úzkokolejky nikdy nasazeny a výrazně více kilometrů si najezdili s vlaky s turisty.
0: Jak se daří z pohledu návštěvnosti Průmyslovému muzeu Mladějově? Jste spokojení s tím, kolik vám chodí lidí?
1: Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby chodilo více, ale počet návštěvníků je, řekněme, setrvalý něco kolem 12 000 ročně.
0: Nejvíce si lákáte milovníky železnice, techniky a jak třeba nalákat někoho, kdo nepatří mezi ty milovníky a mohl by si to zamilovat až na místě eventuálně, ale možná ho to netáhne na první dobrou, tak čím ho zaujmout?
1: Muzeum se jmenuje Průmyslové, ale kraj kolem muzea je spíše zemědělský než průmyslový, takže se zaměřuje i na zemědělské a stavební stroje. Z novinek, které máme třeba v muzeu, to je takový malinkatý kombajn až kombajnek od firmy Massey Ferguson, který se podařilo získat. Je to kombajn z roku 1961 a opravdu to je spíše taková přerostlá zahradní sekačka. Šíře záběru lišty snad je necelé 2 metry. Takže ten je novinkou z letošního roku, podařilo se jej dovést a čeká na renovaci, takže snad v brzké době návštěvníci zahlédnou v našich expozicích i tento kombajn.
0: Tak hornický den je teď před vámi první ročník, tuto sobotu 5. září a kromě něj, co ještě dalšího chystáte? I třeba v této sezóně ještě něco stihnete nebo už se soustředíte na další rok?
1: 26. září proběhne Den mladějovské železnice. Jako je hornický den zaměřený na hornictví, tak Den mladějovské železnice bude zaměřený právě na naší úzkokolejku, kdy bude jezdit více vlaků, bude ukazováno více vozidel, snad bude jezdit všechno, co se nám podaří nastartovat, včetně komentované kavalkády, takže se návštěvníci o těch vozidlech i něco dozvědí.
0: No a plány do budoucna, tak mluvili jsme tady o tom v úvodu, že teď vás asi zaměstnávají ty vysoké pece a případný nový návštěvnický okruh, tak je to ten hlavní středobod vašeho zájmu, nebo stíháte ještě něco dalšího připravovat?
1: Stíháme udržovat provoz, což je vlastně i vzhledem k tomu, že celý podnik stojí a padá s prací dobrovolníků, poměrně velký úspěch, takže do budoucna samozřejmě chceme dělat nějaký rozvoj, ale víme, že to bude pomalými krůčky. Hlavní pro nás je udržet ten alespoň současný stav, protože i to nám dá dost práce.
0: A my jsme si dnes pověděli o Průmyslovém muzeu v Mladějově, které nám představil Petr Sýkora. Díky moc za tento rozhovor, ať se to všechno v sobotu povede, ať máte hodně návštěvníků. Mějte se naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice vybrali projektanta, který navrhne nové propojení nadjezdu u nemocnice s rychlodráhou. Ekonomika v Česku loni rostla rychleji než průměr Evropské unie, zároveň ale výrazně vzrostl státní dluh. Ministerstvo financí zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Nadjezd u nemocnice v Pardubicích propojí s rychlodráhou dvě nové rampy a dva kruhové objezdy. Řidičům má nové spojení usnadnit cestu směrem na drážku a dál k severovýchodnímu obchvatu. Pardubice teď vybrali projektanta, který připraví dokumentaci. Část opozice vybranou podobu kritizuje, protože prosazovala čtyři rampy, tedy přímé napojení i směrem k nádraží a bez kruhového objezdu na rychlodráze, říká opoziční zastupitel Petr Klimpl z ODS.
3: Tam dojde na té rychlodráze ke snížení rychlosti na 50 km, teď se tam jezdí 70 a každý kruhový objezd způsobuje dopravní omezení. Není to dobré.
1: Služby města Pardubic od zítřka uzavřou separační dvůr Hůrka. Z technických důvodů bude mimo provoz až do 2. října. Lidé můžou využít ostatní sběrná místa ve městě, která zůstávají otevřená v běžné pracovní době. Nejblíž k Hůrkám je dvůr v Průmyslové ulici. Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o víc než procento nižší. Státní dluh se ale na konci roku prohloubil a dosáhl 3,7 bilionu korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Úřad zároveň upozornil, že českou ekonomiku do budoucna brzdí hlavně nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace. Ministerstvo financí dnes zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Česko by podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO mělo hospodařit s vyšším schodkem, než je letošních 310 miliard korun. Překročit by ale deficit neměl 400 miliard. Plánovanou výši schodku kritizuje opozice. Předseda starostů Vít Rakušan v České televizi varoval před možnými nevyrovnanými příjmy státu v příštím roce. Řešením by podle něj byla daňová reforma.
4: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
1: Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací nepálského úřadu pro zvládání katastrofy je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky víc než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch. Pomocí výbušnin taky vytvořili prostor pro spuštění záchranářů. Sport. Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do 2. kola. Španěla Bustu zdolal 3-1 na sety a oplatil mu tak porážku z 1. kola letošního Roland Garros. V New Yorku naopak končí Barbora Krejčíková. Ta prohrála s Rachimovovou z Uzbekistánu 0-2 na sety. V utkání udělala dvojnásobná grandslamová šampionka v singlu celkem 41 nevynucených chyb. Po zápasu Krejčíková vysvětlovala, proč se jí aktuálně nedaří.
5: Celá ta americká šňůra se mi úplně jako nevyvedla a i prostě přes to, že jsme se připravovali a trénovali jsme a prostě makali jsme na tom, aby se to zlepšilo, tak se to prostě nepodařilo ani v jednom zápase. No. Je to prostě kombinace víc jakoby aspektů a asi jakoby ten největší je to, že prostě baterie je vybitá. No.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami ojedinělé bouřky. Kolem poledne budou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici 1/17 nedaleko kruhového objezdu u Zámrsku.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je 9:05, vítejte při poslechu dobrého dopoledne. Poslední srpnové pondělí je tady, Pavlíny slaví svátek, tak všechno dobré přejeme. No a my se budeme pomalu chystat i na školu, se začátkem školního roku se do ulic vydají ve velkém počtu školáci. Řidiči by měli být o to víc opatrní. O tom bude náš dopolední seriál v tomto týdnu, startujeme už dnes. Přípravy není nikdy dost na tohle téma, ale máme i aktuální témata, třeba to, co jste už slyšeli před chvílí ve zprávách. Řidiči se mají v budoucnu dostat z rychlodráhy v Pardubicích přímo na nadjezd u nemocnice. Co se všechno plánuje, jaké jsou klady, jaké zápory, řekne nám naše reportérka. No a už za malou chvíli, abychom měli pro vás také něco příjemného, tak si řekneme něco více o historii vína a vinic v Pardubicích. Příjemný poslech přejeme.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: České víno má mnoho z nás spojené s Jižní Moravou, ale i Pardubický kraj má svou vinařskou tradici. Dokonce i přímo v Pardubicích, kde je dodnes lokalita Na Vinici a kdysi se tam hrozny skutečně pěstovaly. Vinice byly také na jižních svazích Kunětické hory a vinařská tradice na Pardubicku sahá až do doby Pernštejnů. Jak významné bylo v historii tohle odvětví v našem kraji, to ví náš regionální stopař Milena Vápeníková. Pěkný den.
2: Dobré dopoledne. Pernštejnové měli na rozvoji vinařství na Pardubicku poměrně výrazný podíl. Když získali pardubické panství, tak ho začali hospodářsky rozvíjet a součástí jejich hospodaření byly právě i vinice. Takže Vilém z Pernštejna nechal založit vinici například na jižním svahu Kunětické hory, kde byly pro révu dobré podmínky. Vinařství ale nebylo jen záležitostí šlechtického dvora, víno se v Pardubicích také prodávalo a šenkovalo, takže v 16. století rozhodně nemůžeme říct, že by tu víno bylo nějakou úplnou raritou. Ale dnes už si přitom zdejší krajinu s vinicemi moc nespojíme. Takže z té tradice zůstaly především historické zmínky a právě třeba názvy míst. A je docela zajímavé představit si, že svahy, kolem kterých dnes chodíme nebo jezdíme, tak mohly před několika staletími vypadat úplně jinak.
1: A dá se říct, že tehdy bylo víno v Pardubicích běžnou součástí života, nebo to byla spíš výsada?
2: Určitě bylo mnohem běžnější než dnes, i když samozřejmě nešlo o něco, co by si mohl dovolit úplně každý den. Takže víno se ve městě šenkovalo a existovala dokonce pravidla, která upravovala jeho prodej. Zajímavé také je, že právo šenkovat víno souviselo i s vlastnictvím vinice a domu ve městě. Takže víno patřilo k běžnému městskému životu, ale zároveň mělo určitou společenskou prestiž. No a protože místní produkce nikdy nemohla konkurovat velkým vinařským oblastem, tak bylo důležité i víno dovážené odjinud.
1: A kdy se tahle vinařská tradice začala z Pardubicka vytrácet?
2: Já myslím, že nešlo o jeden konkrétní okamžik. Vinařství na Pardubicku začalo upadat v 17. století, tedy po tom období rozkvětu za Pernštejnů. Na Kunětické hoře jsou přitom vinice doložené ještě v roce 1680, kdy je uváděný poslední známý vinař. A do úpadku se postupně promítaly klimatické změny, takové to ochlazování, ale také hospodářské a politické změny a konkurence vína z tradičních vinařských oblastí. V průběhu 18. století už místní vinařství výrazně sláblo a vinice postupně mizely a postupně zůstaly hlavně ty historické záznamy a názvy míst, třeba právě na vinici.
1: No ale pozor, ono se nám to zase vrací s tím, jak se otepluje a o tom se více dozvíme od Mileny po 10. hodině. Je to tak?
2: Přesně.
1: Díky, těšíme se.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jak už od nás víte, příprava propojky mezi rychlodráhou a nadjezdem u nemocnice v Pardubicích se posunula. Město teď vybralo projektanta, který stavbu navrhne. Řidičům má usnadnit cestu od nemocnice směrem na drážku a dál k severovýchodnímu obchvatu. Opozice ale upozorňuje na možné dopravní komplikace kvůli plánovanému kruhovému objezdu na rychlodráze. Tématu se věnuje reportérka Anna Svobodová. Dobré dopoledne přeji.
1: Hezký den.
0: Jak přesně má nové propojení vypadat a co se díky němu pro řidiče změní?
1: Tak nadjezd v Kyjevské ulici mají s rychlodráhou propojit dvě nové rampy. Obě budou na straně směrem k drážce, jak si říkala, jedna pro sjezd z nadjezdu a druhá pro nájezd nahoru. Dole na rychlodráze má vzniknout ještě nový kruhový objezd. Auta, která budou potřebovat jet druhým směrem, a to k nádraží, se na něm otočí. Podle města má nové spojení zlepšit příjezd k nemocnici, zrychlit cestu záchranářům a ulevit některým ulicím v centru.
0: A co opozice přesně kritizuje?
1: Vadí, že město nevybralo původně zvažovanou variantu se čtyřmi rameny. Dvě by vedla směrem na drážku, jako ta teď plánovaná, a další dvě směrem k nádraží. Podle opoziční ODS by tak bylo možné přímé napojení z obou směrů, bez kruhového objezdu dole na rychlodráze. Pozemky, přes které by vedly rampy směrem k nádraží, jsou ale soukromé a město by je muselo vykoupit. Opoziční zastupitel Petr Klimpl z ODS se obává, že právě plánovaný kruháč dopravu zpomalí.
2: Tam dojde na té rychlodráze ke snížení rychlosti na 50 km, teď se tam jezdí 70 a každý kruhový objezd způsobuje dopravní omezení. Není to dobré.
0: A jak vybranou variantu obhajuje město?
1: Radnice říká, že ostatní zvažované varianty se v tomhle místě nedají postavit. Jedním z problémů by podle města byl i hluk u okolních domů. Jestli nová okružní křižovatka dopravu skutečně zpomalí, zatím město spočítané nemá.
3: Konkrétní dopravní data a přesnější vyhodnocení vlivu nového uspořádání vyplynou z projektových prací. Při posuzování je zároveň potřeba zohlednit připravované otevření jihovýchodního obchvatu, které ovlivní dopravní chování i v této části města. Výsledné řešení proto budeme posuzovat v širších dopravních souvislostech, nikoliv izolovaně podle současné intenzity dopravy.
1: Projektant má 50 týdnů na přípravu dokumentace, která bude stát 4 miliony 300 tisíc korun. Teprve potom bude jasnější, kdy by se mohlo začít stavět a kolik bude stát samotná stavba.
0: A Anna Svobodová bude tuhle akci samozřejmě i nadále sledovat. My děkujeme. Naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička.

Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Posloucháte Dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Už je 9:30. Je libozvěřinový, hovězí, krůtí, mexický nebo snad segedínský guláš. O guláších bude řeč na našich vlnách po 11. hodině v radioporadně. Už teď se na vás moc těšíme, na vaše tipy na guláše a hlavně vy se můžete těšit na naše hosty. Jedním z nich bude šéfkuchař František Rybka, který mimo jiné organizuje společně s dalšími, třeba s panem Opatem, který bude také naším hostem, to je hlavní organizátor, velký gulášový festival, Gulášfest Ucmanice. A bude to už teď tuto sobotu 5. září. Teď tady máme jazykovědkyni Dagmar Magincovou, která bude mluvit ne o masu, ale o angreštu. Poslechněte si, jakými různými názvy ho můžeme označit.
1: Skoro 40 nářečních pojmenování se u nás užívalo pro plody angreštu. Tak si jich aspoň pár připomeneme. Přímo angrešt představuje adaptaci přejatého italského slova agresto, které znamenalo nezralé vinné hrozny. Pocházelo samozřejmě z latiny. V lidové latině šlo o výraz acrestis, kyselý, a v té klasické acer, ostrý. Egreš byl téhož původu, ale přišel k nám přes maďarštinu. Chlupáč, kudláč a srstka, to byla popisná pojmenování, a nářeční slovo kudlatý znamenalo chundelatý. Název Jakoubka odkazoval k tomu, že se angrešt sbíral kolem svátku svatého Jakuba. Ale třeba pro voprňku vysvětlení nemáme.
0: Jestli máte rádi povídání s Dagmar Magincovou, určitě si poslechněte i zítřejší 1. zářijovou radioporadnu. Řeč bude o různých školních potřebách, jak vznikaly postupně v historii i ty, které známe dodnes. To bude naše téma v radioporadně.

0: Vyšel nový magazín Českého rozhlasu Pardubice, pár stránek, ale počtete si, jsou tam třeba naše poklady z muzeí, jednotlivé články, krátké úryvky, které jsme tak nějak popisně naznačili tady na dvou stránce, ale jinak to jsou desítky minut, možná stovky minut. Tereza Brázdová a její naše určitě o víkendu posloucháte. A nebo tady máme rozhovor třeba s Radkou Svatošovou, bylinkářkou. Vybrali jsme tady několik bylinek, které stojí určitě za to popsat trošku víc. No a na titulní straně naše hvězda Alena Zárybnická. Kancelář má na hřebenech Krkonoš. Zítra budeme tento magazín a nejen to, hlavně dobrou náladu, rozdávat na naší akci, kterou chystáme na zámku. Začínáme o 15:30 a věříme, že přijdete v hojném počtu nejenom na Michala Hrůzu, který začíná, tuším, svůj koncert v 18 hodin, ale už od 15:30 tam bude co poslouchat a nabídka bude pestrá. Takže těšíme se na vás, doufáme, že i počasí nám bude přát. A teď už tady máme něco málo zase z kuchyně Babské rady. Náš další pravidelný recept na jížku tentokrát. Jížka nemusí vzniknout jen z obyčejné mouky a másla. V Babských radách řekneme, jakou roli může sehrát špaldová mouka, sádlo nebo i cibule.
1: Babské rady.
2: Není jížka jako jížka, to se asi shodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka zasmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete. Zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo. A suchou jížku, tedy tu připravenou na pánvi bez tuku, můžete vyzkoušet při přípravě dietnějších pokrmů. Pražit ji můžeme v troubě nebo na sporáku pozvolna zhruba 10 minut. K zahuštění omáček s výraznou chutí masových, zeleninových i luštěninových se hodí jížka cibulová. Její příprava je snadná, oloupanou a najemno nakrájenou cibulku osmažíme na rozehřátém tuku, zasypeme ji moukou a mícháme, dokud směs nemá výraznou zlatožlutou barvu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A jaké bude naše další téma? Bezpečnost školáků. Budeme se s tím potýkat. Zítra už je 1. září, děti začnou chodit do školy a všechno to začne na novo. A věřím, že se těšíme, jak my, rodiče, prarodiče, tak i děti.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zítra začne dětem nový školní rok a nejenom dětem. Znamená to usednutí do lavic, ale taky cestu k ním, tedy do škol. Ulice budou vždy před začátkem a po skončení vyučování plné dětí, které jsou obecně nejohroženějšími účastníky silničního provozu. A my na to chceme upozornit také formou dopoledního seriálu. Šárka Rusnáková se tedy zeptá mluvčí krajského oddělení policie Pardubického kraje Lenky Vilímkové, kde konkrétně by měly být se začátkem školního roku řidiči nejvíc obezřetní.
1: Zejména v oblasti školních budov, což jsou samotné školy, školní družiny, ale i zájmové kroužky. Samozřejmě tam je ta větší koncentrace jak vozidel, cyklistů, tak osob.
2: Dá se říct, zůstaneme v těch Pardubicích, ale asi se to dá také převést na ostatní města, kde všude by si řidiči měli dávat pozor v ty školní dny.
1: Tak zejména v tom centru, ale samozřejmě, že i na té periferii, protože i tam máme školní budovy, dbát zvýšené opatrnosti, zejména u těch školních budov, jak už jsem říkala, potom jak rodiče budou chodit přihlašovat své potomky do zájmových kroužků, tak u budov zájmových kroužků a sledovat provoz nejen na té silnici, ale i na tom chodníku, aby právě i třeba nenadále tam nevstoupila osoba jim do jízdní dráhy.
2: Asi bychom měli zmínit také to, že se nejedná jenom o začátek vyučování nebo o tu dobu před začátkem vyučování, ale také v době, kdy se děti vrací ze školy.
1: Samozřejmě i ta odpolední hodina nebo třeba předobědní hodina, protože v ten první školní den to bude dříve, bude to před obědem, v ty další školní dny to už bude po obědě, v odpoledních hodinách, tak aby ti malí, mladí chodci byli obezřetní, nebyli hlavou ještě na prázdninách, plní dojmu, zábavy, legrace, ale aby si už uvědomili tu odpovědnost za svoje bezpečí a do silnice vstupovali opravdu po rozhlédnutí se až.
2: Budete nějak tedy dohlížet v ty první školní dny nebo na ten začátek školy pozorněji na tu dopravu ve městech?
1: Od 1. září jsme připraveni zvýšit vlastně dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, jak v ranních, tak v odpoledních hodinách, tak, aby jsme co nejvíce minimalizovali nějaký karambol. Letos máme inovaci, máme pučeného maskota projektu Zebra se za tebe nerozhlédne a nenásilnou formou právě pomocí tohoto maskota budeme dětem připomínat ty bezpečné návyky rozhlížení se, než vstoupí do vozovky.
2: To znamená, že to bude v Pardubicích tady tahle akce?
1: Ano, můžou se těšit 1. září v Pardubicích, můžou se rozhlížet a vyhlížet teda plešového maskota Zebry, projektu Zebra se za tebe nerozhlédne.
0: Já ještě ráda doplním, že policisté se Zebrou zamíří zítra nejdřív k základní škole Benešova a pak se vydají společně také do centra Pardubic. Za 8,5 minuty už bude 10 hodin, Otagu Twirt pro nás chystá aktuální zprávy a venku se rozpršelo.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Rekonstrukce mateřské školy v Holicích skončila, otevře ale o týden později. Tento týden bude v Česku převážně polojasno s teplotami kolem 23 stupňů. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí víc. Dnešek ten bude oblačný až zatažený s deštěm, teploty do 25. Hezké pondělí vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Mateřská škola Holubova v Holicích začne nový školní rok o týden později. Asi 100 dětí přivítá ve svých prostorách v pondělí 7. září. Důvodem je podle školky zpoždění velké prázdninové rekonstrukce a následného stěhování do opravené budovy.
3: Rekonstrukce školky za 30 milionů korun začala už v červnu. Zřizovatel tehdy zajistil dětem náhradní prostory. Podle vyjádření radnice už obnova zařízení skončila. Do školky se ale nestihl včas přestěhovat nábytek. Náhradní prostory na příští dny zajištěné nejsou. Školka už o tom informovala rodiče a za vzniklé komplikace se jim omluvila. Z Holic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
2: Chrudimská radnice upozorňuje na dopravní omezení v blízkosti škol. V centru města pokračuje oprava kanalizace a je proto uzavřené parkoviště před sportovní halou. Dočasně přestěhovaná je taky zastávka MHD v blízkosti školního náměstí. Omezení potrvají do konce října. Národní památkový ústav umožnil včera vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy hradů, zámků a dalších památek ve své správě. Vstupenky bylo nutné rezervovat dopředu. V Královéhradeckém kraji lidé mohli zdarma vidět zámky v Náchodě, Opočně, Hradku u Nechanic nebo v Ratibořicích. Vstupné se neplatilo ani v hospitalu Kux.
4: Všechna místa na nedělní prohlídky lidé rezervovali, část zájemců ale nakonec nedorazila. Podle kastelánů ve zmíněných památkách šlo o zhruba 30% návštěvníků. Poškodilo to především ty, kteří naopak o potřebě dřívější rezervace nevěděli, na památky přijeli a na prohlídkové okruhy se následně nedostali. Ne všichni totiž byli ochotní čekat až do poslední chvíle, jestli objednaní lidé přijedou anebo ne. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Poslední srpnové dopoledne bude v Česku deštivé, po zbytek týdne už mále pršet jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí a denní teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů. O teplice má až ke konci týdne, v pátek teploty vystoupají až na 27. Zájmové kroužky pro děti letos podraží, a to až o 300 korun za pololetí. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba 100 poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
5: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Kolem poledne by srážky měly od západu ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, s mírným zdržením počítejte na průjezdu Litomyšlí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A je tady další hodina našeho dobrého dopoledne a vy se v ní dozvíte, kde se na Pardubicku pěstuje víno a jestli je dobré. Sledujete náš regionální stopař. Také se ještě na chvíli zastavíme v Kostelci nad Orlicí, kde se konala velká narozeninová oslava Pochoutek. Už je to 10 let, co zazněli poprvé v éteru Českého rozhlasu Pardubice. No a taky nabídneme soutěž Věřte, nevěřte. Je moc pěkná cena a jaká? Nechte se překvapit ještě chvíli.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.
7: Nejsem to já, ten kouz náš, není to tělo mým.

buchy, ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

0: teda prozradím výhru, co můžete získat v dnešní soutěži Věřte, nevěřte, a nejenom v té dnešní, ale po celý tento týden. Je to kniha, koukala jsem do ní, velmi praktická, jmenuje se Zkuste to doma sami. A téma je kuchyně, to znamená různé recepty. Podíváme se do toho ještě podrobněji, těsně předtím, než vypukne naše soutěž Věřte, nevěřte, a to už bude za chvíli. Ale teď ještě jedno ohlédnutí. Pochoutkovému roku je 10 let. Oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu se konala v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí u našich sousedů v Královéhradeckém kraji. Akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky a s mikrofonem nechyběla ani reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A vy? A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochodkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, Vlaďka Vildová, Český rozhlas.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Tak trochu nám zapršelo a my máme krásné téma. Poslední srpnový den a to téma je víno. Po staletí bylo víno součástí života i v Pardubickém kraji a vinice patřily k místní krajině. Pak ale vinařská tradice postupně téměř zmizela a dnes si s vínem náš kraj spojuje málo kdo. Přesto se viná réva na východ Čech znovu vrací. Současná produkce je sice pořád malá, ale s velkým potenciálem. Může se tedy v Pardubickém kraji stát vina, nebo se z Pardubického kraje stát vinařský region? Na to se teď ptám regionálního stopaře Mileny Vápeníkové. Ještě jednou dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já myslím, že určitý potenciál tady určitě je, ale na druhou stranu druhá jižní Morava z nás samozřejmě nebude. To vinařství se dnes vrací spíš v menším měřítku a daří se mu především na dobře orientovaných slunných svazích a pomáhají také nové odrůdy, které jsou odolnější a dokážou dozrát i v severnějších podmínkách, tedy v těch našich. Ale zároveň samozřejmě zdejší vinaři pořád bojují s počasím, s těmi dnešními výkyvy a také kratší vegetační dobou. Takže se spíš dá očekávat, že tu budou přibývat menší vinařství a jednotlivé vinice, než že by se z nás stal nějaký velký vinařský region.
1: Co ale bude posluchače jistě zajímat, kde se tedy dnes v Pardubickém kraji vinné révě daří nejlépe?
2: Obecně vzato největší šanci mají teplé a dobře osluněné polohy, především jižní a jihozápadní svahy. Zajímavé je tak třeba právě okolí Kunětické hory nebo celkově Pardubicko nebo Chrudimsko a také vyšší, ale dobře chráněné polohy směrem k Železným horám. Co víme, tak víno se pěstuje v Býtovanech na Chrudimsku. Tam shodou okolností tento týden jedu natáčet pořad Kdo umí, ten umí, s tamním vinařem panem Mariškou, takže to půjde v našem vysílání na konci září, nebo je také vinař v Cholticích, no ale hodně záleží na tom konkrétním místě. Někdy skutečně může rozhodovat i několik desítek metrů, protože důležité je, jak se tam drží teplo, jaká je půda a jestli vinici neohrožují jarní mrazy. Takže dnes jednotliví pěstitelé se snaží najít hlavně vhodná, říká se tomu, mikroklimata.
1: Aha, to je velmi zajímavé, možná, že nějaké to mikroklima najdou i naši posluchači zahrádkáři a my si na tohle téma můžeme někdy příště zase popovídat, i když ta výroba kvalitního vína, to už je další level. Mileno, poslední otázka, červené, bílé, suší nebo spíše sladší?
2: Já rozhodně suché a přes léto bílé, většinou si dávám střik a v zimě červené.
1: Tak to jsme na tom velmi podobně. Měj se hezky, děkujeme a naslyšenou zase někdy příště.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český

0: Nedávno jsme měli u mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice docenta Aleše Zeidlera, který působí na katedře zpracování dřeva Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. A povídali jsme si na téma, jaké dřevo je odolné a tím pádem vhodné na stavbu chaty, plotu dřevěného nebo podlahy na venkovní terasu. A jak mi pan docent dosvědčil, nejodolnější z našich dřevin je dub.
1: Určitě. Dub patří k našim nejkvalitnějším dřevům a je dobré si uvědomit nejkvalitnější po všech stránkách, protože my od dřeva očekáváme třeba, že hezky vypadá, že je pevné, že je tvrdé, že vydrží třeba v tom exteriéru ty povětrnostní podmínky. Jo, ne každá dřevina tohle splní a ten dub je v tom poměrně komplexní, že on je opravdu pěkný, tvrdý, pevný, vydrží venku. Když se budeme bavit o tom interiéru, exteriéru, těch dřevin, které vydrží v exteriéru ty nepříznivé podmínky, vítr, sluneční záření, působení hub hmyzu, opravdu není hodně. A ten dub je jeden z mála.
0: Takových odolných,
1: když budu přemýšlet.
0: Které další ještě?
1: V těch intencích té odolnosti, tak z jehličnanu by mě napadl modřín. Si myslím, že modřín je dobrá volba, na rozdíl od smrku, který je teda špatná volba. Nevím, jestli si můžu dovolit doporučit dřevo akátu, protože jako akát strom nemá spoustu lidí rádo a já to chápu, to je taková invazivní dřevina, ale pokud se o to oprostím a zůstanu jenom v rovině toho dřeva, tak dřevo akátu je po všech stránkách srovnatelné s tím dubem. Takže pokud jste pokáceli někde akát, aby se dál nešířil, neházejte ho do kamen, pokud má nějaké solidní dimenze a použijte ho opravdu na stejné účely jako dub.
0: Jako dub na tu stavbu, na ty exteriéry odolný.
1: Ano, určitě nějaké sloupy, konstrukce, podlahy, plot, opravdu hezky vypadá.
0: Že doporučíte pro stavbu dřevostavby buď to dub, anebo právě ten akát?
1: Určitě z hlediska té tvrdosti, pevnosti, trvanlivosti je to dobrá volba.
0: Smrk jste vyloučil, ale dovnitř asi doporučíte?
1: Smrk je vlastně naše nejrozšířenější dřevina v současnosti, to ještě chvíli potrvá, než se to nějakým způsobem změní, ale ten důvod, proč se vlastně rozšířil, nějaký musel být. On jinak rychle a bezproblémově roste. To dřevo na většinu účelů v interiéru postačí.
0: A nebo třeba takový stůl z borovice, tam má zase takovou krásnou kresbu, taky není jistě k zahození, je to na vkusu každého z nás. Za chvíli už soutěž, věřte, nevěřte.

0: Atlantida, Miroš Birka. A teď?
1: Věřte, nevěřte.
0: Už je ten správný čas, máme tady pro vás knihu, jmenuje se Zkuste to doma sami a je tam 137 zdravějších alternativ ke kupovaným výrobkům, s nimiž ušetříte peníze i životní prostředí. Je to kniha z nakladatelství Kazda, taková drobnější, ale když se dívám dovnitř, spoustu praktických receptů, jak si třeba doma namlet mouku, nebo jak si vyrobit buchtu či nákyp ve sklenici, nebo jak připravit kandovanou citronovou a pomerančovou kůru, nebo regionální oříškový krém. No je toho tady. Zkrátka, tahle praktická knížka je pro jednoho z vás, kdo se zúčastní naší soutěže. A protože za chvíli tady budeme mít hlavní organizátory akce Guláš Fest Oucmanice, tak nabízím gulášové tvrzení, tak bych to asi nejlíp řekla. Segedínský guláš, všichni ho známe, vepřové maso, paprika, kysané zelí, je to vynikající pokrm, který je maďarského původu a tvrdím, že název má podle místa svého vzniku, tedy podle maďarského města Seged, česky Segedín. Mám pravdu nebo nemám? Je to velmi jednoduché dneska. 726 46 48 48. První volající v tuto chvíli už na místě, to znamená v propojení s Českým rozhlasem Pardubice. Dobrý den.
2: Dobrý den. Anička z Český Třebovy.
0: Ano, paní Aničko, moc zdravím.
2: Já vás tam taky zdravím na tom vršku a chtěla bych vám říct, že vám věřím dneska.
0: Aha, segedínský guláš, to jméno je odvozené podle maďarského města Seged, to znamená, že tenhle guláš je maďarského původu a vznikl tady v tomto městě. Je to dneska jednoduché, vám to takhle sedí.
2: Mně to takhle sedí, no tak uvidím, jestli jsem to uhádla.
0: No, uslyšíte v každém případě. A máte ráda segedínský guláš?
2: No, já ho mám strašně ráda.
0: Já taky teda, pěkně s knedlíkem.
2: Tuhle jsem si ho udělala, jsem si koupila u Hejla takovou pěknou krkovičku. Ještě. To byla lahoda.
0: Jejda, už se mi zbíhají sliny. Paní Aničko, tak díky za váš tip, pěkný den. Naschledanou.
2: Já vám taky přeju, mějte se tam krásně.
0: Díky. Další z posluchačů na lince, dobrý den. Tady si chviličku počkáme jenom, aby došlo k zeslabení radiopřijímače a my mohli bychom si možná popovídat i dobrý den ještě jednou. Tak bohužel zkoušíme dalšího z vás. Dobré dopoledne.
3: Dobrý den, to Antonín.
0: Ano, zdravíme.
3: A já, protože se to tak nabízí, tak hezky se to nabízí, ano. Tak vám věřit nebudu.
0: Aha. No a víte, jak to je tady v té soutěži, někdy se to právě přesně nabízí a ono to tak je. A dneska se to nabízí a vy říkáte, že to tak není.
3: Jo.
0: Dobře. Antoníne, jaký vy máte vkus na guláš? Jste gulášový?
3: Jo, guláš, v jakékoliv podobě, zúčastňuju se i gulášových akcí, kde se dělá 10-12 kotlíků a soutěží se o krásné a nejlepší guláš.
0: A vy ochutnáváte nebo i vaříte? Jste v tom týmu?
3: A taky vařím.
0: Taky, no tak to jste teda dobrý. To znamená, že Oucmanice budou teď v sobotu?
3: Já, ano.
0: A my budeme totiž zvát za necelou hodinu na tuhle akci, tak si to poslechněte, třeba vás nalákáme.
3: Dobře.
0: Mějte se krásně, naschledanou.
3: Taky, mějte se, naschle.
0: A do třetice, dobré dopoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás, tady posluchačka Hanka.
0: Krásný den,
4: a
0: Hanko.
4: Já dneska nevěřím.
0: Takže ani to, že je maďarského původu tenhle ten vynikající segedínský guláš?
4: Může být,
0: ale to maďarské město taky si myslíte, že se to tak nabízí, že to není pravda?
4: Já to typuju, že ne.
0: Typujete, že ne. Dobře. Hanko, tak díky i za váš tip, mějte se nádherně.
4: Taky, naschledanou.
0: Máme ještě maily k dispozici studio.pardubice@rozhlas.cz. Budeme se těšit i na vaše příspěvky. Napište nám tam i na co byste se eventuálně našich hostů chtěli zeptat. Protože po 11. hodině tady budeme mít odborníky, například vynikajícího šéfkuchaře. Guláš, ten zvládne levou zadní, je to František Rybka.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice.

Jak ono to je s tím segedínským gulášem? Lenka ještě jako poslední, nevěřím, i když netuším, podle čeho ten název vznikl. Máme to tady tak půl na půl. Někteří jsou přesvědčeni, že ano, že segedínský guláš je ze Segedína původně a že je to maďarské jídlo, ale mnoho z vás píše, že to až příliš je takové jednoduché a že tam bude nějaký háček a ten háček tam skutečně je. Takže bohužel paní Jitka z Velin, která píše, že dneska mají Segedín k obědu, tak aby jim nezhořkl, tak doufám, že si to nenecháte zkazit. To by mě moc mrzelo, paní Jitko, že jde jenom o soutěž a o knížku. Tak jak to tedy je? Název segedínský guláš pochází z maďarského výrazu székeli guliaš, tedy česky sikulský guláš, který byl do češtiny a dalších jazyků chybně přeložen a zkomolen. Jméno nemá nic společného s maďarským městem Segedín. Je to tedy takový mýtus. Segedínský guláš, ještě jednou pro jistotu říkám, nepochází z maďarského města Seged. Název dostal po maďarském spisovateli Sekelim, kterému v hospodě smíchali zbylé dušené maso se zelím. To říká taková legenda. Podle legendy se recept na tento pokrm připisuje právě Josefu Sekelimu, župnímu archiváři z 19. století, který byl současníkem a přítelem maďarského básníka Sándora Petefiho. A v roce 1846, když hosté večeřeli v ulici Granát v Pešti, tak zjistili, že jim dochází dostupné jídlo. A na Sekeliho žádost hostinský naservíroval směs připravenou smícháním zbytků dušeného kysaného zelí s vepřovým gulášem. Petefi si údajně stejný pokrm objednal i při další příležitosti a označil ho za Sekeliho zelí. Tak takhle to tedy je s tím Segedínem. Jsme zase o maličko moudřejší a jednomu z vás teď uděláme radost, kdo získá knihu z nakladatelství Kazda. Jmenuje se ta knížka Zkuste to sami. A jsou tam různé takové praktické typy rady do kuchyně. A tím výhercem je paní Hanka, která nám telefonovala, tuším jako druhá z Vysokého Mýta. Tak doufám, že má radost, paní Hanka. Prosím, zavolejte ještě, abychom si mohli napsat vaši adresu. Co nás čeká dále? Ještě tak dvě písničky, zprávy s Otou Gutwirtem a potom další gulášové povídání.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice vybrali projektanta, který navrhne nové propojení nadjezdu u nemocnice s rychlodráhou. Ekonomika v Česku loni rostla rychleji než průměr Evropské unie, zároveň ale výrazně vzrostl státní dluh. Fotbalisté Slavie zvítězili v ligovém derby na Spartě 3-0 a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Nadjezdu nemocnice v Pardubicích propojí s rychlodráhou dvě nové rampy a dva kruhové objezdy. Řidičům má nové spojení usnadnit cestu směrem na drážku a dál k severovýchodnímu obchvatu. Pardubice teď vybrali projektanta, který připraví dokumentaci. Část opozice vybranou podobu kritizuje, protože prosazovala čtyři rampy, tedy přímé napojení i směrem k nádraží a bez kruhového objezdu na rychlodráze, říká opoziční zastupitel Petr Klimpl z ODS.
2: Tam dojde na té rychlodráze ke snížení rychlosti na 50 km, teď se tam jezdí 70 a každý kruhový objezd způsobuje dopravní omezení. Není to dobré.
0: České Třebové dnes slavnostně otevřou novou městskou knihovnu. Vznikla přestavbou bývalé svářické školy na rohu ulic Slovanská a Pražského. Město za práce zaplatí asi 130 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace z evropských peněz. Slavnostní otevření začne v poledne a potrvá do 18 hodin. Připravené jsou komentované prohlídky nových prostor i doprovodný program. Zastupitelé Hradce Králové zastavili vítězný projekt prvního ročníku takzvaného participativního rozpočtu. Na proměnu části Šimkových sadů neschválili navýšení rozpočtu na 3,5 milionu. Ke schválení přitom chyběl jediný hlas. Na místě měl vzniknout nový prostor s pergolou a květinovou zahradou, a to pro odpočinek nebo pořádání menších komunitních akcí. Rozhodnutí zastupitelů kritizoval i nezávislý náměstek primátorky Adam Záruba.
3: Velmi špatný signál pro lidi, kteří se chtějí zapojit do toho participativního rozpočtu. Doufám, že se podaří ten projekt třeba nějakým způsobem zachránit, ale teďka vlastně to neprošlo, takže nemůžeme pokračovat na další přípravě a pojedou tedy jenom ty dva projekty, které už byly schváleny.
0: Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh, dosáhl 3,7 bilionu korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o víc než procento nižší. Kontrolní úřad zároveň varoval, že rozvoj hospodaření dál brzdí nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace. Ukrajina se připravuje na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v televizním prohlášení. Další podrobnosti budou známé dnes. Minulý týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké CIA John Ratcliffe. Ruská strana potvrdila, že jednal se šéfem ruské civilní rozvědky, o čem ale není známé. Sport. Fotbalisté Slavie ovládli po necelých 6 letech pražské derby v Šancelize na Letné. Spartu porazili v 6. kole nejvyšší soutěže na jejím hřišti 3-0. Domácí tým držel míč většinu zápasu a svého rivala přestřílel. Kouče Briana Priského tak mrzelo, že Spartané nevyužili své šance.
4: V takových chvílích potřebujete navíc trochu kvality a trochu štěstí. Měli jsme míč v jejich vápně snad 60krát, ale hráli jsme do dobře postavené a početné obrany. Takhle krutý ale někdy fotbal je. Dělali jsme všechno možné, dominovali jsme, ale šance jsme nevyužili.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami, už za hodinu by ale srážky měly od západu ubývat, odpoledne by měla ubývat i oblačnost. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor ale na silnici 1/35, Moravská ulice v Litomyšli. Na příjezdu od Janova je porouchaný kamion a tvoří se tam kolony.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jak už jsme vám říkali, už tuto sobotu se bude v Oucmanicích soutěžit o ten nejchutnější guláš. Pojďme se na to připravit v radioporadně. Jak má vlastně chutnat správný guláš, z jakého masa je nejlepší, co tam patří a co rozhodně ne. A kde ve východních Čechách se můžeme s podobnými akcemi na téma guláš setkat. To všechno vám nabídneme už za pár minut, protože tady budeme mít hlavního organizátora akce Guláš Fest Oucmanice Jana Opata a šéfkuchaře Františka Rybku.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Dneska máme takové krásné téma, gulášové téma v Radioporadně a naši hosté jsou už ve studiu. Je tady Jan Opat, hlavní organizátor akce Guláš Fest Ousmanice. Pěkný den.
2: Dobrý den vám, vašim posluchačům.
1: Vy jste tady, Honzo, poprvé.
2: Ano.
1: Ale kdo tady rozhodně poprvé není, to je šéf kuchař František Rybka. Františku, taky moc zdravím, hezký den.
3: Taky zdravím, Tuško, a samozřejmě všechny posluchače, kteří teď se připravují na to poledne a ještě se nerozhodli, co budou vařit.
1: Ano. No, už se asi možná i rozhodli. Třeba paní Jitka nám píše, že si právě dělá segedín.
3: To
1: jde docela rychle. To je takový z těch jednodušších, že?
3: Tak,
1: guláš.
3: To bylo hlavně dobrý maso a tu se všechno dělá v jednom hrnci.
1: Aha. Má to nějaké dělení guláš? Rozděluje se? Učí se to na škole?
3: Učí se to na škole. Jo, jsou různý, prostě nejznámější normy jsou od pana Rumštuka, to je vlastně náš tady spolu pardubák, jo, tak to je už stařeček. Jo, samozřejmě ho zdravím, jestli nás poslouchá. Je to úžasně chytrý člověk. A vlastně připravil normy kuchařský, podle kterých se učí. Vlastně já jsem se začal učit před 50 lety dneska, nebo v září teďka, to je vlastně
1: to
3: 5.
1: Bude?
3: 50 let, co jsem do gastronomie vstoupil. Takže jako
1: už taky tím, nějaké zkušenosti tam jsou.
3: Nějaký pátek to je. A tím pádem teda i pana Rumštuka zdravím a je to úžasný, chytrý člověk a ty normy, to se učí generace už.
1: No a dá se to nějak zjednodušeně nám tady vysvětlit? Ne snad normy kolik čeho, ale třeba z jakého masa, kdy už guláš není guláš, co tam patří, co tam nepatří?
3: No když teďka opomenu soutěže různých těch guláš festů, kde se najdou rozličné chutě, že se dá ten guláš použít třeba i na špagety, tak víceméně se jedná o jakýkoliv maso. Ať vezmeme hovězí, vepřový, samozřejmě z hovězího nejlepší klíška, z vepřovýho zase nožičky, nebo samozřejmě zase jako tam použít to méně líbové maso. No a pak drůbeží, kuřecí guláš, krutí. A nechci, chtěl bych rád vzpomenout na to, že vlastně já, jako když jsem šel do učení, tak jako první guláš jsem dělal z kuřecích žaludků.
1: A
3: to je taková dobrota, aha, to nikdo si neumí představit, ale je to strašná práce.
1: To kupuju kočce.
3: Ale dostáváme se zpátky k tomu, naši specialisti, kuchaři, mistři, vlastně se dostáváme zpátky k těm drobům, že a využívání srdíčka.
1: Tak je to zdravé vnitřnosti.
3: Tak a ty vnitřnosti, to je ohromná práce. Aha. To je nejtěžší snad, bych řekl, na přípravu, jsou tyhle ty žaludky.
1: Takže se to musí zbavit všech těch takových
3: musí
1: těch
3: nepěkných
1: věcí. Musí se to vyprat
3: a musí se to okrájet, jo, protože vlastně ten žaludek se ohrne a ten vnitřek se vykrájí, takže zůstává jenom ta hmota, která tam je. Jo. No a pak samozřejmě postupuje se stejně, jako když bychom dělali nějaký guláš, ať to je maďarský, český, nebo v té současnosti, jo, ty základy jsou stejné.
1: A on zase tady teď usmívá.
4: Já jsem si říkal, že před obědem, takže bychom ty žaludky mohli pobrat trošku do polodobna.
1: Ale tak ne, já si myslím, že opravdu, že to může být chutné, když se to umí připravit.
4: Určitě.
1: Jak tak na vás koukám, vy jste spíše zastáncem toho hovězího?
4: Tak zvěřina a hovězí, to si myslím, že u mě jakoby trošku vede, s tím, že i u nás se vaří jenom z hovězí klišky.
1: U vás doma?
4: Ne, u nás doma taky, ale spíš na tom festivalu jsem myslel, že bylo, že jako jenom hovězí kliška, takže tam nedáme vybrat těm soutěžícím z čeho, ale mají každý stejný zadání.
1: A víte, že to je možná dobře, protože já jsem byla na několika takových festivalech a tam bylo hlavně ta zvěřina byla. A ono je to tak specifické potom, a když každý ochutnává, tak těžko to hodnotit, ale když je jedna surovina, tak tam už potom se to, že Františku, asi dá lépe ohodnotit, jestli chutná, nechutná.
3: Je to přesně, jak říkáš, protože my jsme třeba takhle se vlastně dělali guláše ve Svitavech, tam jsou pivní slavnosti a přitom se dělá taky těch 12 gulášů a přivezli si tam svoje suroviny. Jo? Tam neměli jako přidělený suroviny, ale měli svý a to prostě bylo od vepřového přes zvěřinu až po toho vězí a skutečně pak hodnotit. Jo? Protože něco jiného je formanský guláš a něco jiného je třeba maďarský nebo segedínský, prostě každý má svoji nějakou přípravu.
1: No,
3: má to svoji přípravu, svoje suroviny. Jo, a nemůžeme je dávat dohromady jako a hodnotit je, že to je stejný, jo, stejnou cenu nebo stejný prostě suroviny. Jo, takže je lepší, jak to dělají třeba Přívrat nebo tady Outsmanice, tak tam vlastně jo, dají to maso.
1: Tam bude ta hovězí tak, klíška.
4: Tam bude hovězí klíška, no.
1: A my bychom si mohli říct po písničce, jak tedy děláte vyloženě klasický ten guláš, nejlepší z hovězí klíšky, tak postupně krok za krokem. Třeba trošku napovíme těm, kteří se přihlásili.
4: Dobře.

0: Vídni na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. A teď už zase naše gulášové téma. Šéfkuchař František Rybka a hlavní organizátor akce Gulášfest Oucmanice Jan Opat ve studiu. A teď řekl František, protože si samozřejmě povídáme i během písniček, že říkáš lidem, které i učíš vařit, nedávejte tam žádné ingredience, kterými to chcete nějakým způsobem vylepšit. Udělejte úplně obyčejný guláš. Tak jak na to?
1: Určitě doporučuji prostě přírodní suroviny, prostě ta chemie dneska převládá, dneska jdete do obchodu a nakoupí se pytlíky různých podravek a já jim směsí, jo, od Knoru nebo od Vitany, nebudem tomu dělat reklamu, ale bohužel já jsem proti tomu a mnoho kuchařů si myslím, že mi dá za pravdu profesionálu, že jako ty nejlepší suroviny jsou čerství.
0: Máme maso, tu hovězí klišku, to ano. Říkal, že i v Oucmanicích bude takový ten základ a hodně cibule?
1: No, samozřejmě traduje se jedna ku jedný, ale zase to je na těch soutěžících, když se jako přehrneme do toho soutěžení, tak tam jako ty soutěžící záleží na tom, jak jsou připraveni, jak to mají vyzkoušený z dřívějška, nebo jestli to risknou a dají tam třeba ty cibule jedna ku jedný nebo polovičku, je to opravdu na nich.
0: A ty jsi zastáncem spíš víc teda jedna ku jedné, aby to bylo?
1: No, necelá jedna.
0: Dobře.
1: Nebudu prozrazovat.
0: Co potom dál? Tam už to máte třeba v Oucmanicích nachystané, nebo řekne se startujeme a cibule se teprve krájí?
2: Tak přesně tak, tu cibuli můžou mít připravenou.
0: Můžou mít připravenou.
2: Panou, ale řekne se ve 12 hodin start a vlastně ty týmy si porcují to maso, které od nás dostanou, zhruba 5,5 klišky, to bude letošní rok. A vlastně od těch 12 hodin už si sami krájí cibuli, sami krájí maso a tak dále, takže to necháváme na nich.
1: Takže pecen chleba dostanou.
2: Pecen chleba dostávají vlastně pro vlastně ty diváky, při degustaci, aby měli čím zajíst.
0: Že dostanou maso dostanou chleba, cibuli si přivezou a mohou jí mít oloupanou.
2: Tak, už.
0: No a pak jsou ty další ingredience, tak paprika.
1: Základ. No samozřejmě paprika, do toho můžeme dát česnek, jo, můžeme dát samozřejmě, je to zase, já bych řekl, na každým, jak to připravuje. Nejlepší je dát celý koření, prostě mít sebou ten košíček, do toho si dát koření, jak celý pepř, nebo ho nadrtit čerstvě, prostě to je úplně jiná chuť, než když tam vemu ten, to, jak říká Zdenek, ten umrčí prach, jo, a vysype to tam, jo, tomu říká pan poradit oblíbou, takže opravdu, já jako nejlepší rozdrtit si válečkem nebo paličkou, jo, dá to, třeba když nemá ten košíček, tak třeba utěrku čistou a dá to do toho, přidat tam trošku celého koření, třeba lísteček bobkový a další suroviny prostě a dá to vařit, jo, s tím masíčkem a paprikou. A samozřejmě hlavně dát pozor. Cibulka, aby byla...
0: To je právě ten základ, že?
1: Tak, aby jsme se dostali...
0: Tu cibulku, jak osmažit?
1: Jo, je to hovězí maso, tak tam může být tmavě hnědá, ale ne černá. Tmavě hnědá. A pak teprve tam dát papriku předtím, než to zalijeme. Protože paprika, všechno by zhořklo.
0: Jasný.
1: A ten guláš by se mohl vylít a začít vlastně znova.
0: To jsou takové ty začátečnické chyby.
1: To jsou úplně ty začátečnické chyby.
0: Když se to dělá třeba na kotlíku, že tam to teda je hnedka, že se to smálí.
1: Ale to samé se stane i s česnekem, že jo? Když to tam dá někdo brzo a dá to do té cibulky ještě a smaží to dál, tak pak to taky nahořkne. Jo? Zase bych doporučoval, jo, když teda by mě někdo chtěl poslechnout, tak si nakonfitovat neboli naložit česnek, jo, doma třeba na pánví, dát si tam půl litr sádla do toho uloupaný česnek a nechat si to při 80 stupních přibližně pěkně prosmažit. Ne smažit, ale pro, jako aby to se konfituje, vlastně se naloží, se to zatáhne, se ta chuť v tom česneku a je taková jemnější, není tak agresivní.
0: Aha, vydá, tak to je vychytávka.
1: Takže to je další z variant prostě a daleko rychleji se pak prováří v tom kotlíku ta chuť. Takové...
0: Co se týká tuku, na čem smažíme, tak sádlo, to je alfa omega?
1: U toho hovězího bych se nějak nevyhraňoval, může tam být může tam být sádlo, může tam být olej, jo, dokonce i olivový olej se hodí, takže to záleží opravdu na tom, na té přípravě, jako co
0: použiju. Mě překvapilo teda olivový olej.
1: Určitě, no.
0: No, kdyby se vážení posluchači chtěli na co

0: zeptat nebo přidat svůj recept, tak budeme rádi, můžete nám zavolat 726 46 48 48.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: užívat svět.
1: My si tady užíváme si tady gulášové vůně a povídáme si o guláších s našimi hosty. Taková dvě slunce nám sem přijela do studia. A je to Jan Opát a František Rybka. A teď tady mluvíme právě o tom, jak si udělat ten obyčejný guláš tak, aby byl výborný, aby nám chutnal. Tak už jsme si řekli, že žádné směsi umělé nepřidávat, aby to bylo zbytečně slané. To rozhodně ne, ale co zelenina do guláše patří?
2: Určitě. Zase je to o té chuti. Můžeme samozřejmě používat. Je to zelenina, která nám upraví chuť. Když chceme třeba guláš, dáme tam protlak základ, že jo, cibulka, paprika, všechno to. A chceme ho trošičku osladit, aby nebyl tak kyselý, tak tam můžeme dát mrkvičku. Mm-hmm. Jo, můžeme ji nastrouhat, dát ji do toho, krásně to se to rozvaří, zahustí. Mm-hmm. Můžeme použít samozřejmě i brambory, protože zahušťování guláše může být samozřejmě i brambory. Takže jo, je to vlastně škrob, který nám z toho guláše udělá, co budeme chtět. Je to lepší než mouka. Jo, zase nemusíme čekat tak dlouho na to provážení, když už máme masíčko měkký, jo, krásná klíška, jo, to je tešťovnatý, to je nádhera. To pak musíš ochutnat, ale...
1: Musím. No a co se týká toho zahušťování, teda brambory, mrkev, zase se to nesmí přehnat, že?
2: Nesmí se to přehnat.
1: A co chleba?
2: Chleba taky, jo, chleba to je nejčastěji používaný, když doma zbývá, dá se sušit, tak zase si to udělat jako strouhanku, rozemlít a použít to na guláš nebo na cokoliv dalšího, ten chleba se dá používat na mnoho, ať to je polívka z chlebová, kterou lidi moc nemusí,
1: no,
2: ale ona je dobrá a zdravá hlavně, že je tam vitamínu B spousty, ale o tom tady dneska není řeč.
1: Ještě pak, kromě té zeleniny, alkohol v guláši, Honzo, máte nějaký tip?
3: Kromě zeleniny a alkoholu?
1: Ne, jaký alkohol? Jo, jaký? Jestli jste někdy vyzkoušel?
3: Jasně, na tu zvěřinu mi maso doporučuji třeba portské. Jo, nechat to naložený v portském. A ono to pak to maso je chytné, pěkně, krásně, že to i v tom guláši cítí trošku jako ten ovan toho portského. Takže víno, jakýkoliv červený víno, spíš jako lepší samozřejmě, ne nějaký levnější, ale takže taky tímto.
1: Ta zvěřina asi ano, a co ta hovězí kliška, Františku, tam asi víno, že by?
2: Do hovězího taky může být, jo, je to zase o tom, jak jsem říkal, to dochucování. Ale je dobrý to nechat vyperlit, jo, udělat si třeba vedle v rendlíku, nalít si víno a nechat si ho vyperlit, aby tam nebyla ta ostrá taková chuť, ta čpavá kyselost nebo sladkost, ale aby tam měla ta vůně toho vína, jo, protože chceme, když tam dávám víno nebo pivo, je to stejný způsob a pomáhá nám to vlastně v tom rychlení nebo to maso nám dřív změkne, jo. Samozřejmě je spousta jiných způsobů, ale to už bychom se zase dostali k prdopečí a podobným věcem. Jo.
1: A dává se to až nakonec asi předpokládám.
2: Ano, dává se to, když se končí var, aby to prošlo varem. Jo. Ale jinak jako samozřejmě to pomáhá tomu masíčku změknout a je to daleko chutnější.
1: Máme tady ještě dotaz od posluchačky Marie na protlak, jestli vždy dávat do guláše.
2: Zase záleží, jaký guláš připravujete. Když budete dělat klasický základní guláš, hovězí, tak tam se dává. Když budete dělat maďarský guláš, tak už se tam dává taky, ale spíš se přikláním rajčatům, paprikám. Jo, je tam větší obsah zeleniny. Protože vlastně guláš jako maďarský pochází z polívky gujaš v Maďarsku, že jo, to vlastně vytvořili.
1: Tam je guláš polívka.
2: Tam je guláš polívka a vlastně my Češi, že všechno mouká, zahušťujeme, tak jsme si udělali guláš, počeštili a udělali jsme si z toho opravdu takovou tu zahuštěnou polívku, ale jako jsou guláše výborný a nebál bych se ani ty mouky samozřejmě. Je dobrý třeba tu mouku si buď upražit, jo, buď v kastrolku, anebo dát do trouby na chviličku, nechat ji trošku propražit, jo, aby ten lepek, aby tam nebyl tak silný a dobře se to provařilo.
1: A jaký guláš jste jedli úplně nej z těch různých druhů typů, které existují? Chcete na to chvilku, abyste si to mohli promyslet, nebo rovnou vypálíte?
2: No, já bych řekl, že nej skutečně opravdový hovězí guláš. Opravdový výborný guláš.
1: Podle norem.
2: Nemusí být podle norem. Normy jsou proto, aby jsme se něco naučili, ale jako aby jsme pak v budoucnu po x letech něco vytvořili, tak ty normy jsou jenom základ, ale musíme mít svoji hlavu a svoje chutě a vyzkoušet si to. Nikdy se nám nepovede všechno na poprvé.
1: Honzovi dáme slovo za chvíli, teď si dáme ještě jedno hubky a pak budeme zvát do Oucmanic.

0: Píše nám posluchač Mirek z Přívratu, že by vás chtěl oba moc pozdravit a že oni měli v Přívratu Guláš Fest minulý týden, minulý víkend a že už to byl 16. ročník a že to byla paráda. Takže další paráda bude teď v sobotu v Oucmanicích. Jak to vzniklo u vás? Já už to vím, protože to je velice takové pěkné. Mohl byste to, Honzo, ještě říct si posluchačům?
1: U nás to vzniklo v roce 2019, kdy jsme v podstatě přemýšleli, co vytvoříme na víkend pro ty sousedy, přátelé, kamarády.
0: Jste se nastěhovali do Oucmanic?
1: No, chvíli jsme tam už bydleli, ale bylo to jako speční jako toho kamarádství, tak jsme vymysleli, že uděláme jakou soutěž v kotlíkových guláších, která už jako jsme vymysleli, co už bylo dávno vymyšleno. Takže si každý vzal ty své ingredience, soused si přivez cihly, že si postaví svoje vlastní ohniště. Postavili jsme stan, vypili jsme bečku a vyhráli jsme to my. A tak jsem říkal druhým rokem, říkám, tak to musíme zopakovat, dáme šanci někomu jinému, a my jsme to opět vyhráli.
0: Tak už jsem vaše rodina.
1: Moje rodina, takže už jsem nabyl jako dojmu, že to vyhráváme schválně, aby to zase bylo u nás na zahradě a ne u někoho jiného. A tak jsme to postupně přesunuli ten festival ven.
0: Na hřiště,
1: takže jsme vlastně z té soukromé akce udělali veřejnou.
0: Ano, ale to teda pořádně veřejnou.
1: No, tak ono se to pomalu nabalovalo. Přesně tak, takže letos 6. ročník a z nás jako soutěžících se stali pořadatelé, takže už jako nevaříme
0: tam. Ale... Kolik týmů bude?
1: Letos bude poprvé 10 týmů, protože se nám tam přihlásili ještě junioři, což jsou děti do 13 let, místní. Takže...
0: A těm bude moc někdo pomáhat? František bude pomáhat?
2: No,
1: neříkej to tady.
2: Tak mlčím.
0: Jsou teenageři a potom různé skupiny.
1: Tak.
0: Je to legrace, mají své názvy.
1: Přesně tak.
0: Nějaké vtipné.
1: No, my jsme hlavně jako by chtěli, aby tam hlásili týmy z různých vesniček a měst, okolí. Aby to prostě jako nabalo takový něco jako hry bez hranic, když to řeknu, jo, že tam prostě soutěží mezi sebou spíš ty vesničky a tak dále.
0: Aha, takže které třeba vesnice tam budou zastoupeny?
1: Je to Brandýs nad Orlicí, tam je tam Vysoký Mýtov, tam Jehnědí, Podlesí, a abych nezapomněl na někoho.
0: To tak paráda.
1: Jo, takže je tam spoustu.
2: No, jsou skvělý, jo, já jako to samozřejmě sleduju každý rok a hlavně ty Medibáby.
1: Jo,
2: ty Medibáby?
1: Vysokého Mýta, jo. To jsou sestřičky a jedna paní doktorka. Takže máme hnedka první pomoc. Kdyby náhodou něco.
2: Tak, první pomoc Becherovej.
0: Dobře, takže 10 týmů, Hovězí Kliška, a teď jde o to, aby přišlo hodně lidí, ti dostanou nějaké lístečky, nebo jak to tam máte zorganizované?
1: My máme vstupní zdarma, protože jsme opravdu to jako stavíme na to, že nám tam vaří kuchaři profesionální, aby ty lidi se podívali, jak se vaří, jak se připravuje na talíř a tak dále. Nemáme tam žádnou muziku, to znamená žádnou doprovodnou, nějaký doprovodný program, proto máme vstupní zdarma. A vlastně v podstatě.
0: Kdo přijde, tak může ochutnat.
1: Kdo přijde, může ochutnat. Musí si samozřejmě koupit hlasovací lísteček.
0: Ano, a všech 10 by měl ochutnat.
1: A všech 10 by měl obejít a ochutnat, oznámkovat. Takže pak jsou vlastně dvě ceny. Jedna je ta amatérská, to je cena těch lidí, kterým se nejvíc líbí ten tým, nebo je zaujmou jiným způsobem. Přesně, měl by chutnat ten guláš. A pak je profesionální porota, což je vlastně František Rybka. Je to Lukáš Ende. Letos tam bude mít poprvé vlastně kuchařku a autorku kuchařek tajských, je to Tví, která se zúčastnila televizního pořadu soutěžního kuchařského.
0: Bude nějaký tajský guláš?
1: A bude nějaký na způsob tajského guláše s nějakou omáčkou.
0: Ona bude vařit.
1: Bude tam vlastně udělat nějakou prezentaci s tím, že si lidi budou moc nějaké množství ochutnat, prostě jak to chutná.
0: No, tak to je teda akce, v kolik to začíná? V sobotu 5. že?
1: V sobotu 5. začíná to od 12 hodin, začíná se vařit okolo 4. hodiny je vyhlášení, nebo je testovat, také ne vyhlášení, ukončení, ale teprve ukončení, a lidi chodí degustovat ty guláše.
0: Takže to
1: je
0: taková večeře, ať taková se připraví večeře. Na večeři.
1: Samozřejmě ve 12 hodin jsme připraveni s obědem, takže to, že tam se prodávají guláš klasicky už hotový. A tak okolo nějaké té 18. hodiny vyhlášení. No.
0: A pak si všichni oddechnou a dají si to pivo, protože to ke guláši patří.
1: No, pořadatelé určitě. A teď se nám pomáhají.
2: No, víno, pivo, jo.
0: No, je to úžasná akce. Kdo má zájem z našich posluchačů, samozřejmě může přijet do Oucmanic. Slyšeli jste, co všechno tam bude dobrého. Já už to tady úplně cítím, tu vůni kvalitního guláše. A pozor na tu přepálenou cibulku. Děkuju vám oběma za to, že jste vážili cestu z Ústí s Oucmanicem k nám do studia. Ať se akce vydaří.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme za pozvání a zdravíme všichni, kdo přijdou.

0: Možná netušíte, kolik lidí si tak denně naladí stanici Českého rozhlasu. Ono nás je víc, tedy všechny stanice Českého rozhlasu si denně naladí 1,5 milionu posluchačů. Ne všichni, kdo si doma nebo v autě zapnou rozhlasový přijímač, tuší, že Český rozhlas vysílá i do zahraničí a v mnoha cizích jazycích. Přitom stanice Radio Prague International je hlasem Česka ve světě už 90 let. A tohle výročí připadá právě na dnešní den. Zajímavá je určitě také statistika, podle které v loňském roce zavítali na web Radio.cz lidé ze všech zemí světa, s výjimkou Severní Koreje, Kuby a Tuvalu. Bylo to více než 8 milionů návštěv a to číslo neustále roste. Nejvíce lidí sleduje obsah zahraničního vysílání v Německu, Francii, Spojených státech, Rakousku a nebo Španělsku. A o rozhlase teď s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je Český rozhlas?
2: Český rozhlas jsou třeba nějaký prohlašování nového prezidenta nebo člověka, který se něčím stal a předtím tím nebyl.
3: Zprávy, které je třeba od Ukrajiny nebo třeba od Slovenska nebo tak, aby věděli lidi třeba, jestli je třeba válka nebo tak.
1: Je nějaký rozdíl mezi rozhlasem a rádiem?
4: Jo, protože rozhlas je v televizi a rádio jen povídá a není tam vidět ten obraz.
1: Odkud ten Český rozhlas vysílá?
2: Třeba z nějaký školky nebo z nějakého jiného místa, kde se natáčí něco.
1: Jako my teď tady natáčíme. A kdo to uslyší?
4: Maminky.
1: Jenom?
5: V autě to můžeme také slyšet.
1: Kdo nás bude poslouchat?
4: Maminky, tatínky, babičky, dědové, maminky, tatínky, babičky, dědové, maminky, tatínky, babičky, dědové.
1: Stačí. A co byste jim vzkázali?
4: Aby nám s dědou přiťukali novou poličku do pokoje, protože už nemáme tam kam ty hlačky dávat.

0: Divokej Bill a zítra bude Michal Hrůza a na to už se těšíme my tady všichni z Českého rozhlasu Pardubice, včetně Mirka Hrubana. Ahoj, vítej.
1: Hezký den. Tak přesně tak, 1. září zítra, první školní den, ale také den, kdy vypukne veliký koncert Českého rozhlasu Pardubice na zámku, na nádvoří, na tom prvním, tak doufám, že vy, kteří můžete, že dorazíte. A jak už si říkala, Michal Hrůza, to bude takové završení toho dne, ale ještě předtím vystoupí i velmi známé uskupení JK Band.
0: Tak.
1: Swing, jazz, však to známe.
0: Rozhodně. No, a potom
1: a
0: bude ještě...
1: Toberman.
0: Tak a ten je výborný.
1: To my jsme ho někde měli, říct, že jo?
0: No, měli jsme ho už jednou.
1: Byli to myšli?
0: Myslím, že... Už si přesně nepamatuju, kde to bylo, ale on zahraje úplně všechno.
1: Jo, tak, jo, takový chodící si... jukebox, vy mu tak, řeknete tak, a on nám to zahraje. A jsem zvědavý, jestli se mezi vámi zítra někdo najde, kdo přijde s něčím, co nedokáže zahrát.
0: Tak, ale dnes je teprve pondělí, jenom opravdu v rychlosti. Vypíchni jednu věc. Vystřel to na nás.
1: Pardubice chystají napojení na dojezdu u nemocnice na rychlodráhu. Mluvili si o tom, nebo nemluvila?
0: Trošku, jo.
1: Tak já o tom budu mluvit taky, možná trošku víc. A samozřejmě škola. Začíná spolu s ní i kroužky. Kolik stojí kroužky, tak to vám také řekneme v našem dobrém odpolední.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dálniční obchvat Litomyšle by měl být hotový příští rok v srpnu. Návštěvnost koupaliště na východě Čech byla letos průměrná. Návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun, oznámila ministryně Schillerová. A odpoledne bude oblačné až zatažené, teploty do 25. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné poledne. Stavba dálnice D35 mezi Janovem a Litomyšlí by měla být hotová v plánovaném termínu. Práce zdržela náročná těžba horniny v zářezu, při které stavbaři museli použít speciálně vyrobenou frézu s diamantovými hroty i výbušniny. Zpoždění se jim ale podařilo dohnat. Úsek, který zároveň poslouží jako obchvat Litomyšle, by tak měl být uvedený do provozu na konci příštího léta, říká ředitel ŘSD Radek Mátl.
3: Uvidíme, jestli tam nebude nějaké dílčí zpoždění, ale dá se říct, že skutečně na přelomu léta a zimu roku 2027 stavbové do provozu, protože dneska jsme ze země a už skutečně jsou provádět ty práce, kde by nás už nemělo nic zásadního zaskočit, aby tento termín byl ohrožen.
2: Chrudimská radnice upozorňuje na dopravní omezení v blízkosti škol. V centru města pokračuje oprava kanalizace a je proto zavřené parkoviště před sportovní halou. Dočasně přestěhovaná je taky zastávka MHD v blízkosti školního náměstí. Omezení potrvají do konce října. Na koupalištích v sousedním Královéhradeckém kraji končí hlavní sezona. Letošní jaro a léto bylo podle meteorologických měření nadprůměrně teplé. Přesto se to na návštěvnosti významně neprojevilo.
4: A to i proto, že sezóna začala obvykle až v polovině června, srpem pak přinesl naopak několik chladnějších dní. Třeba v Jičíně byla návštěvnost osmá nejvyšší za 16 let fungování koupaliště. V Trutnově sice přišlo o několik tisíc lidí víc než v loni, ale to byla sezóna špatná. Hradecké koupaliště Flošna, které funguje už 17. rokem, zatím počet letošních návštěvníků nevyčíslilo. Sezóna bude ještě několik týdnů pokračovat. Oznámilo ale, že za dobu své existence přivítalo už 1,5 milionu lidí. Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
2: Česko bude v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 po jednání vlády oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Současný deficit tak přesáhne o necelých 80 miliard. Ministryně Schillerová připustila, že schodek je vysoký, bez jeho zvýšení by ale podle ní nešel sestavit nadcházející rozpočet.
5: Museli jsme se vypořádat se zdravotnictvím na hraně kolapsu, druhými nejdražšími energiemi v EU, 30% poklesem reálných platů ve veřejné sféře.
2: Hlavními prioritami rozpočtu jsou investice do dopravní infrastruktury, obrany a zdravotnictví. Úspory státu zajistí podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO slučování organizací pod jednotlivými rezorty.
6: Typický příklad Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism v jednom a úspora. Další příklad 6 zkušebních ústavů místo toho jeden zkušební ústav.
2: Ministři se o finální podobě rozpočtu budou jednat ještě v září, vláda ho musí schválit do konce příštího měsíce. Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky, informovalo o to ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonává od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum.
1: Počasí.
2: A nás čeká oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky 2 až 10 mm, na horách až kolem 15 mm. Tlak dnes slabě stoupne, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Bio 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby, teď na Pardubicku 37. Od Hrobic přes Pohránov, Srch a Stéblovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezké poledne, také dobrou chuť, pokud obědváte, a samozřejmě i pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice, kde 4 minuty po 12. startují písničky od srdce. Já už jsem se koukal, první e-maily, první SMSky nám dorazily, věřím, že další budou následovat. Kam je můžete posílat, tak to připomenu za malou chvíli, a teď vás určitě bude zajímat, kdo nám zahraje a také zaspívá v té příští hodině a koho si můžete vybrat. Tak jsou tady Beach Boys, Alice Springs, také Michal David, Paul Simon, Valdemar Matuška, Nazaret, Činasky, Roxette, Václav Neckář a startujeme s Richardem Millerem. Pohodový poslech.
1: Písničky od srdce s Miroslavem.

0: schodoch jsme se prošli s Richardem Millerem a já jsem slíbil, že v rychlosti připomeneme kontakty do písniček Od srdce, které samozřejmě můžete v té nadcházející 60-minutovce využít a budeme za to rádi. E-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Do e-mailu se můžete rozepsat dle libosti. Pokud využijete naši SMS bránu, což je také možné, tak tam je potřeba být trochu obratný a stručný, protože do jedné textovky se vejde jenom 160 znaků a ještě je potřeba, abyste na začátku SMSky napsali slovo Pardubice, pak uděláte mezeru a pak tedy vzkaz, který máme vyřídit. SMSkové číslo je 90 011 04 a kdo by chtěl promluvit živě do vysílání, tak tomu je k dispozici telefonní linka 726 46 46 48 48. Tak to důležité už víte, můžete psát, volat, mailovat a my si dáme další písničku. Václav Neckář nám zaspívá Má něco s jedním pánem a to bude dnešním oslavenkyním. 31. srpnový den, Pavlíny mají svátek. Tak všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, radosti, pohody a ještě tam je jedno jméno, Bela. Také přejeme všechno nej.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v písničkách Od srdce a už mi tady blikají telefonní linky. Jako první se do studia dovolala paní Anička. Zdravíme do České Třebové, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás také zdravím a jsem ráda, že vás slyším.
0: Taktéž, tak povídejte, komu zahrajem.
1: Chtěla bych nechat zahrát Neteřinkám, Nikolce a Terese Janderovým a tím ti vysoký školy jdou.
0: Ano.
1: A pak jich chtěla pravnučkám nechat zahrát, jdou do školky a do školy, tak ať si to užijou a ať mají hezky známky.
0: Přesně tak, ať zvládnou ten začátek nového školního roku a ve škole je to baví a daří se jim a nosí samé jedničky. No zkrátka to všechno, co se obvykle takhle v tento čas přeje. Tak a zapomněla jste na sebe, takže kousek písničky pro vás.
1: No, to jsem ráda. Tak nějakou hezkou vím tam pošlete těm mým děvčatům všem.
0: Jdeme na to. Díky za zavolání a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naschledanou. No tak pusu mi.

0: Dej mi pusu, to byla Alice Springs v pondělních poledních písničkách od srdce, telefonní linka opět obsazená, na drátě František Horák, zdravím tě Fando, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, ty jsi mi zatelefonoval, jsem do vysílání a máš strašně důležitý vzkaz, budeme hrát písničku Komu a proč.
1: Aha. No. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tady František Horák, já přeju školákům dobrý návrat do školy a prvňákům, ať se jim líbí ve škole.
0: Dobře, tak myslím si, že všichni prvňáci jsou nadšení, ti ještě neví, co je čeká, ty nejsi prvňák, jak pak se těšíš do školy?
1: Jo, těším.
0: Jo, hodně?
1: Jo.
0: Hele, popravdě, jak to je?
1: Tak napůl.
0: Tam u tebe někdo je, viď, nějaký dospělák.
1: Ne.
0: Ne, sám voláš, no tak dobrý. Tak jo, tak já ti to budu věřit, že se napůl těšíš, tak zdravíme všechny školáky, které to čeká. A my tedy nehrajeme ve 12 na přání, ale když jsi takhle zatelefonoval a máš zítra tu školu, těžký den v tom celém roce, tak jsme vybrali společně výjimečně jednu písničku, co to bude?
1: S tebou mě baví svět.
0: Má sladká Emčo.
1: Uh-huh.
0: Tebe baví svět se školou?
1: Jo.
0: Dobře. Tak, hele, jdeme na to, já tě nebudu víc trápit. Pozdravuj všechny doma, zítra to zvládni, ať se daří. A zase se někdy ozvi, jo?
1: Ano.
0: Tak jo, čau.
1: Čau.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Mosíku mi telefonovala paní Jarka, naše posluchačská stálice, a říkala, že se musí ozvat, protože jsem jí dlouho neslyšel. No není to úplně pravda, to já čas od času poslouchám vysílání Českého rozhlasu Pardubice a zaslechnu vás, i když nesedím tady za mikrofonem, tedy i paní Jarku, která vím, že telefonovala do soutěže, telefonovala do písniček Od srdce Honzovi Vamberskému. Navíc vím, kde bydlí, takže když takhle čas od času jedu kolem, tak kouknu i do okna na kytičky, jak se jim tam hezky daří. Takže zkrátka prostě paní Jarka, ať chce nebo ne, stává se známou osobou i díky tomu, že právě často mluví do vysílání. Tak prý, aby byla ještě známější, volala i dnes a z té nabídky, kterou tady máme pro písničky Od srdce, si vybrala skupinu Beach Boys, kterou posíláme s velikým pozdravem, přáním krásného pondělka a vlastně celého týdne, který dneškem začíná.

To byly Beach Boys ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a máme tady pozdrav od paní Boženky. Míro, ahoj, Jitka Slezáková už je na značkách, zahrají něco bezvá, práce bavila ještě víc než doposud. Díky, Boženka.

Dobrý den vám do rádia, prosím o zahrání písničky pro radost, fajn náladu a prima den pro maminu paní Marie Svobodovou na Legumu se vzkazem Po práci jsem u tebe jako na koni. A je to i pro všechny vaše rozhlasové posluchače, píše Klára, tak posluchače zdravíme, my děkujeme a zdravíme samozřejmě i Kláru, ať to v práci uteče.

12.36, posloucháte Český rozhlas Pardubice, pondělní polední písničky od srdce, tohle byly Roxette. A jdeme na další váš vzkaz, který jsem k nám dorazil. Zahrajte písničku Věrce Nebesáčkové, Alici Trávničkové, Elišce Hradské pro dobrou náladu, radost a pohodu. A pozdrav posílá Ester Podsklanová. To a zpívat teď bude Tomáš Klus.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši.

Rádio, prosíme o zahrání pro snachu Pavlínu Novákovou z Přívratu k dnešnímu svátku a chtěli bychom jí popřát všechno dobré a hlavně pevné zdraví a ať se jí daří, to přeje rodina Přívraťáků a my se připojujeme ke gratulaci, od nás také všechno nej.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Láska prý bolí, o tom zpívá skupina Nazaret ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v písničkách Od srdce, kam volala také paní Jarka a říkala, že to je ta Jarka, u které Michal Hrůza v Pardubicích kdysi pobýval. No a tak jsme si hezky popovídali a možná prý, když všechno klapne, zítra dorazí na koncert na Pardubický zámek, kde Michal Hrůza také vystoupí, zespívá a zahraje. No nicméně dneska, jak už bylo řečeno, má polokulaté narozeniny, tak mu paní Jarka touto cestou posílá gratulaci, všechno nejlepší do dalších let, ať se mu daří a já pevně věřím, že zítra dojde k tomuto milému shledání. A co dáme? Bylo by asi hloupé nechávat Michalovi Hrůzovi hrát písničku od Michala Hrůzy, tak jsem vybral činasky z té nabídky.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Dneska to máme našlapané, nabité, vzkazů stále dost, nebo tedy zbývají dva k vyřízení, ale stihneme určitě zahrát každému z nich. Dobrý den, prosím o písničku pro Páju Hermanovou z České Třebové, takže to bude opět k svátku, i my přejeme všechno nejlepší a pozdrav s gratulací posílají Jirka a babička.

Na úplný závěr dnešních písniček od srdce jsem si nechal vzkaz, který bych nazval důležitým. Hezké odpoledne přeji vám i posluchačům. Ráda bych nechala zahrát písničku od srdce všem uklízečkám a školníkům, kteří připravovali školy, aby se vše lesklo a bylo přichystáno na zítřejší zahájení nového školního roku. A také všem učitelům a žákům přeji, aby vykročili do školy s elánem a radostí. Zdraví posluchačka Věra.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice chystají v areálu bývalých kasáren Hůrka nové sídliště. Už příští rok by tam mohly začít práce na sítích. Kapacita vysokoškolských kolejí Univerzity Pardubice je skoro plně obsazená. Schodek státního rozpočtu navrhla ministrně Schillerová na 389 miliard. Šlo by o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Takové bude odpoledne. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Pardubice pokračují v přípravě výstavby nového sídliště v areálu bývalých kasáren Hůrka. Už v září chtějí vyčlenit peníze na projekt zasíťování celého území. Rozhodnout o tom ale ještě musí zastupitelé. Pokud všechno půjde podle plánu, práce na inženýrských sítích by mohly začít příští rok. Co přesně město v lokalitě plánuje, přibližuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z ŽM Pardubice.
2: První etapou by mělo být družstevní bydlení ve spolupráci města s družstevníky a v současnosti s tím by část těch pozemků už mohla být nabídnuta pro developery, ale zasíťovaných pozemků, aby jsme prodali co nejvýhodněji. S tím, že počítáme, že ten soukromý sektor by vstoupil do výstavby řadových domů.
0: Služby města Pardubic od zítřka uzavřou separační dvůr Hůrka. Z technických důvodů bude mimo provoz až do 2. října. Lidé můžou využít ostatní sběrná místa ve městě, která zůstávají otevřená v běžné pracovní době. Nejblíž k Hůrkám je dvůr v Průmyslové ulici. Necelý měsíc před zahájením výuky hlásí Univerzita v Pardubicích skoro naplněnou kapacitu studentských kolejí. Z celkových 1200 lůžek zbývá obsadit 70 volných míst. Dostat by je měli studenti, kteří na přidělení pokojů pořád čekají v pořadnicích. Jde asi o 300 zájemců. Podle ředitele správy kolejí Jana Protánka je převis žádostí srovnatelný s roky minulými.
3: Ovšem ani to není důvod k tomu se nesnažit to lůžko získat, protože máme zkušenost, že někteří studenti nenastoupí nebo nesplní podmínky pro přidělení lůžka, takže žádosti přijímáme stále a operativně potom dorozdělujeme uvolněná lůžka.
0: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce podle Schillerové peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy.
4: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun. Tedy mnohem více, než okolik roste schodek.
0: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit ho musí do konce září a potom předložit sněmovně.
1: Počasí.
0: A nás čeká oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat. Denní maxima dnes 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr mírný v bouřkách a přeháňkách můžou zesílit. Srážky do 10 mm, tlak slabě stoupne, rozptylové podmínky dobré, biojednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto na 37 na úrovni Rosic.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den, a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takovýchto situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty fotografie, takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně. Nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci, a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý, a hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, poté, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půjdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě... oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo, o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako?
2: No tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak...
1: To musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka,

0: síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, té dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá a já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
0: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežiju, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, takové fotky se snažím dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy
2: za ní
1: už umřel, už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: dobu. A časopis vlastně. Bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýchhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že to snesete víc?
2: A musel mě zmínit, to o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A on jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako...
1: Zadarmo tady.
2: Zadarmo, nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobějí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Bezdívkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudimská radnice upozorňuje na dopravní omezení v blízkosti škol. Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout pod minimální mzdu, schválila to vláda. Lehečka s Plíškovou jsou ve druhém kole tenisového US Open. Krejčíková vypadla. A zítra bude převážně slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty nižší než ty dnešní. Maxima do 23 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné pondělní odpoledne z Pardubic. Chrudimská radnice upozorňuje na dopravní omezení v blízkosti škol. V centru města pokračuje oprava kanalizace a je proto zavřené parkoviště před sportovní halou. Dočasně přestěhovaná je taky zastávka MHD v blízkosti školního náměstí. Omezení potrvají do konce října. Ronov nad Doubravou připravuje zásadní změny v dopravě. Radnice chce na několika místech provoz regulovat. Navržené je zjednosměrnění některých ulic anebo omezení parkování.
2: Výměna značení zasáhne třeba oblast kolem nádraží nebo zástavbu u Nového rybníka. Podle radnice mají změny přispět ke zjednodušení provozu i údržbě silnic a zabránit situacím, kdy odstavená auta blokují příjezd záchranných složek. Z Ronova nad Doubravou Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5-9%. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
3: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
0: Ve veřejném sektoru teď pracuje podle údajů ministerstva práce přes 850 tisíc lidí. Ve funkci hlavní hygieničky ve středu končí Barbora Macková, informovala o tom ministerstvo zdravotnictví, odchází na vlastní žádost. Jako důvod uvedla, že současné vedení ministerstva má jiné představy o reformě a modernizaci ochrany veřejného zdraví. Macková ale dál zůstává v čele Státního zdravotního ústavu, kde se chce víc zaměřit na posílení prevence nemocí. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Mezi svoje priority zařadil podporu očkování. Řecko a Izrael podepsali obranou dohodu v hodnotě v přepočtu přes 72 miliard korun. Izrael pro Řecko vybuduje víceúrovňový systém protivzdušné obrany. Sport. Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španělá Karenia Bustu zdolal 3-1 na sety. V New Yorku se dařilo i Karolíně Plíškové, která zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. Naopak končí Barbora Krejčíková, ta prohrála s Rachimovovou z Uzbekistánu ve dvou sadách. V utkání udělala Krejčíková celkem 41 nevynucených chyb. Po zápase vysvětlovala, proč se jí aktuálně nedaří.
4: Celá ta americká šňůra se mi úplně jako nevyvedla a i prostě přes to, že jsme se připravovali a trénovali jsme a prostě makali jsme na tom, aby se to zlepšilo, tak se to prostě nepodařilo ani v jednom zápase. No. Je to prostě kombinace víc jakoby aspektů a asi jakoby ten největší je to, že prostě baterie je vybitá. No.
0: S grandslamovým turnajem se vedle Krejčíkové loučí v prvním kole i Tomáš Macháč a Vítko Přiva. Dalších 7 Čechů zabojuje o postup dnes. Ti první už po 17. hodině českého času. Počasí. Noc bude se srážkami polojasná až oblačná, teploty 14 až 11 stupňů, na horách 11 až 8 stupňů Celsia, vítr mírný. Úterý převážně slunečné, bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno až oblačno a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách zítra 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky skoro žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude a biojednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvé nehody teď hlášené nemáme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14 hodin 4 minuty, pondělí 31. srpna, s vámi je Český rozhlas Pardubice a také právě teď startující dobré odpoledne, plné dobré muziky, hlavně písniček, které nestárnou. Těšte se na Lucí Bílou, Bad Boys Blue, Petr Spálený také zaspívá, za chvilku dáme i skupinu Miraj a kromě muziky nabídneme i celou řadu zajímavých aktuálních informací nejenom z našeho kraje. Už jen necelý měsíc zbývá studentům Pardubické univerzity zajistit si v Pardubicích ubytování a to může docela být problém. Třeba univerzitní koleje jsou už v tuto chvíli skoro obsazené. Podrobnosti přidáme za malou chvíli. Zůstaňte s námi a Pavlínám posíláme gratulaci k dnešnímu svátku.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.
6: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

V našem vysílání se zaměřujeme nejenom na velká okresní města, ale jsme rádi za každou informaci z každé obce v Pardubickém kraji. No a teď jedna taková dorazila. Novou možnost sportovního vyžití totiž získali obyvatelé i návštěvníci obce Karle na Svitavsku. Ve sportovním areálu tam totiž vzniklo minigolfové hřiště s 18 herními prvky, které je určené jak dospělým, tak i dětem. Navíc návštěvníci nemusí nosit vlastní vybavení. Hole pro děti i dospělé je možné zapůjčit na obecním úřadě, což je určitě skvělá informace. Podmínkou je tedy složení vratné kauce. Nové hřiště, jak už jsem říkal, tvoří 18 různých herních prvků. Hráči tak můžou poměřit své schopnosti a pokusit se celou trasu zdolat za co nejnižší počet úderů. Projekt nazvaný minigolfové hřiště Karle byl spolufinancován Evropskou unií. No a cílem bylo vytvořit přímo v obci místo pro odpočinek, pohyb a rodinnou zábavu, které tedy můžou využívat jak místní, tak návštěvníci. No a co ještě musím doplnit, že na celém nápadu se podílela také místní akční skupina Svitava. Takže mi přejeme, ať hřiště dělá co možná nejdelší dobu radost, ať dobře slouží, ať se tam všem líbí a do Karle posíláme veliký pozdrav. Teď slibovaná muzika, tohle jsou Bad Boys Blue, za chvilku i Lucie Bílá. Přejeme krásné pondělí.

0: Pravda.
1: Lucie Bílá a Vokurky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve 14.20. Za zhruba měsíc začne vysokoškolákům v Česku nový akademický rok. Někteří z nich si tak hledají ubytování na privátech nebo na kolejích, jenomže většina kolejí už má teď plně obsazenou kapacitu. Vyplývá to z údajů univerzit, které Český rozhlas oslovil. Situaci na univerzitě v Pardubicích nám přiblíží redaktor Ondřej Wolf. Dobré odpoledne.
2: Hezký den.
1: Ještě šance získat ubytování na vysoké škole v Pardubicích?
2: No tak šance už jsou v tuto chvíli malé nebo pramalé. Kapacita kolejí s víc než 12 lůžky je momentálně skoro plná. Podle univerzity zbývá asi 70 volných lůžek, která ale připadnou některým ze 300 studentů čekajících teď v pořadníku na přidělení ubytování. Ten převis zájemců je každoročně podobný a ne všem tak univerzita dokáže vyjít vstříc, potvrzuje ředitel správy kolejí a menzy Jan Brotánek.
3: Ovšem ani to není důvod k tomu se nesnažit to lůžko získat, protože máme zkušenost, že někteří studenti nenastoupí nebo nesplní podmínky pro přidělení lůžka, takže žádosti přijímáme stále a operativně potom dorozdělujeme uvolněná lůžka.
1: Kolik bude to ubytování na kolejích studenty stát v novém akademickém roce?
2: Trochu si připlatí. Oproti minulému akademickému roku kolejné mírně zdražuje asi o 2,5%. Za běžný dvoulůžkový pokoj tak dá student 136 korun za noc, což je asi 4 000 za měsíc. Dvoulůžkový pokoj apartmánového typu vyjde na 6 000 měsíčně. To je pokoj, který má vlastní kuchyňku, koupelnu a WC. Samozřejmostí je všude na kolejích vysokorychlostní internet, výhodou je blízkost jednotlivých fakult a zároveň i ubytování pro imobilní studenty, které teď škola buduje.
1: Někteří studenti si naopak hledají anebo musí hledat podnájmy, pokud nedostanou tedy kolej. Dají se privát ještě sehnat?
2: Například podle portálu S-Reality je těch podnájmů v Pardubicích v nabídce docela hodně, ale tam už záleží, kolik je student nebo skupina studentů ochotná za sdílený privát platit. Ceny se pohybují od 8 až do 15 nebo i 20 tisíc měsíčně, a to podle velikosti bytu a jeho stavu.
1: Jak je to s ubytováním a možnostmi ubytování pro studenty v novém akademickém roce, přiblížil Ondřej Wolf. Samozřejmě bavíme se o Pardubicích, my děkujeme za informace, hezký den.
2: Díky, naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi. Někteří nás poslouchají v práci, jiní jsou na cestách. No a pokud teď sedíte za volantem, máme pro vás aktuální informaci.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Živě ze silnic spoza volantu se hlásí Zdeněk Novák. Já tě zdravím, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, mám tu důležitou zprávu pro řidiče, kteří potřebují jet ze Sezemic do Sezemic, prostě po té hlavní silnici. Víte, že tam je teď objížďka přes Černou za body Staročernsko, protože v Počáplech je to zavřené, jenomže v tom lese mezi Staročernskem a Sezemicemi se stala vážná dopravní nehoda, je tam nákladní vozidlo, jak se říká, na štorc a policie to tam teď uzavřela, to znamená, když jedete od Černé za body do Sezemic, tak vás otáčejí natočně ve Staročernsku a posílají vás na Dašice, popřípadě na Veskou. Tam ale je to taky zavřené, takže pak musíte přes ty koloděje velké objížďky. Pozor na to, neprojedete do Sezemic.
0: Tak přejeme pevné nervy za volantem a šťastnou cestu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kdo zná Harryho Pottera, kdo četl tuto ságu, tak ten ví, že teď budu umluvit o zvířeti, které ve filmu nebo v knihách o Harrym Potterovi byl had, který zabíjel pohledem. Ve skutečnosti jde ale o míru milovného ještěra. Takže už asi tušíte, že řeč je o baziliškovi. Zoopark Zájezd na Kladensku teď poprvé vzácného baziliška Chuliova odchoval, a to hned 3 mláďata. A právě jeho rozmnožování je na tomto druhu mimořádné. Samice totiž k němu nepotřebují samce. Tak si poslechněte příspěvek od Karolíny Bordové.
1: Tady máme schovaný všechny poklady, které teda bohužel návštěvníci nevidějí.
2: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří 3 čerstvým přírůstkům.
1: Máme v malém prostoru, a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
2: Takových žabiček.
1: Takových žabiček drobných, barevných, nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
2: Mě mrštne takové.
1: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono 2/3 z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý.
2: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Co ale poutá pozornost vědců, je jeho způsob rozmnožování, vysvětluje zoolog Daniel Koleška.
3: Má schopnost partenogeneze, což je vlastnost, která u plazů zas až tak častá, vzhledem k našemu poznání, není. Ta partenogeneze, to znamená, že samička nepotřebuje samce, ona vlastně snese neoplozené vejce a z toho se vylíhne další samička.
2: Baziliška Chuliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Kolešky ho v Evropě chovají jen 4 zoo.
3: V Evropě se chovu baziliška Chuliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
2: Díky odchovu 3 mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii baziliška Chuliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Skupina Olympic a Kufr, tak se jmenuje píseň, která dozněla v pondělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Víte, co je to syndaktýlie? Jestli ne, tak se to od nás dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, opět s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Moravská filharmonie, samozřejmě skupina Opět Hrdeček, Praha, ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 31. srpen, no nedá se nic dělat, prázdniny končí a školní budíky a zvonky se zase rozezní. Už zítra čeká děti návrat do školních lavic. Po dvou měsících volna, ale nemusí být přechod z prázdninového režimu do toho školního úplně jednoduchý. Pozdější usínání, dlouhé vyspávání, žádné zvonění a hlavně žádné domácí úkoly, to všechno je najednou pryč. Ředitelé škol proto rodičům doporučují hlavně trpělivost. Není potřeba chtít po dětech hned od prvního dne 100% výkon. Tělo i hlava si potřebují na pravidelný režim znovu zvyknout. Já si myslím, že i my dospěláci to moc dobře víme. Pomoci může už teď postupné posouvání večerky, ranního vstávání, aby první školní ráno nebylo pro děti a konec konců ani pro rodiče takovým velkým šokem. Nevím, jestli jste tuhle přípravu náhodou nepodcenili, ale nevadí, začít se dá v podstatě kdykoliv. Zajímavé je, že případné problémy se nemusí objevit hned na začátku září. Podle zkušeností mnoha učitelů může psychická nepohoda přijít až později, třeba i v říjnu. To už se totiž začnou kupit povinnosti, přijdou první známky, zkoušení nebo třeba i problémy v kolektivu. A ještě jedna dobrá zpráva pro děti, které mají pocit, že během prázdnin úplně všechno zapomněli. Tedy všechno to, co se loni naučili, učitelé s tím pochopitelně ve většině případů počítají. Začátek školního roku je právě od toho, aby se učivo zopakovalo a děti se postupně dostaly zpátky do tempa. Takže rodiče, děti, klid, první školní den, nemusí být žádný závod o nejlepší známky. Důležité je především zvládnout návrat do režimu. No a dětem možná připomeňte, že do dalších letních prázdnin zbývá už jen 300 dní.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: něčem, co by řekl mi Houston, Houston, Houston.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice chystají v areálu bývalých kasáren Hůrka nové sídliště. Už příští rok by tam mohly začít práce na inženýrských sítích. Ve Svitavách začíná dnes týdenní řezbářský memoriál. S pravomocným rozsudkem v kauze Čapí hnízdo europoslankyně Jana Naďová z ANO nesouhlasí, řekl její advokát. A zítra se sice ochladí, ale bude převážně slunečno, ráno jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno a teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Vítám vás. Pardubice pokračují v přípravě výstavby nového sídliště v areálu bývalých kasáren Hůrka. Už v září chtějí vyčlenit peníze na projekt zasíťování celého území. Rozhodnout o tom ale ještě musí zastupitelé. Pokud všechno půjde podle plánu, práce na inženýrských sítích by mohly začít příští rok. Co přesně město v lokalitě plánuje, přibližuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
2: První etapou by mělo být družstevní bydlení ve spolupráci města s družstevníky a v současnosti s tím by část těch pozemků už mohla být nabídnuta pro developery, ale zasíťovaných pozemků, aby jsme prodali co nejvýhodněji. S tím, že počítáme, že ten soukromý sektor by vstoupil do výstavby řadových domů.
0: Na zahradě Svitavského muzea dnes začíná řezbářský memoriál. Řezbáři během něj promění kmeny stromů v originální dřevěné plastiky. Tématem letošního ročníku jsou smysly.
3: Nově vznikající díla budou inspirovaná zrakem, sluchem nebo hmatem. Řezbáře budou moct při práci sledovat i návštěvníci muzea. Vzniklá díla obohatí některý veřejný prostor, tak jako ta, která dělali v minulých ročnících. V tomto případě by to měl být vodárenský les. Ze Svitav Věra Pavlasová. Český rozhlas.
0: Vrchní soud v Praze potvrdil tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun pro europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo. Sama na dnešním jednání nebyla. Její advokát Josef Bartončík ale řekl, že proti pravomocnému rozhodnutí podá dovolání k nejvyššímu soudu a případně se bude bránit i dalšími mimořádnými prostředky, jako je ústavní stížnost.
4: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru. Její vina nebyla prokázána, nemůže být prokázána. Ty závěry, které zdejší soud nyní prezentoval, jsou totiž příkrem rozporu, zejména s těmi důkazy, které zcela účelově neprovedl.
0: V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Švýcarská policie zadržela 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Ve městě Arau, asi 40 kilometrů západně od Curychu, zemřela 22-letá žena. 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv činu policisté dál zjišťují.
1: Počasí.
0: Noc na úterý bude polojasná až oblačná, při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách vyskytnou přehánky. Noční teploty klesnou ke 14 až 11 stupňům, na horách naměříte 11 až 8 stupňů Celsia. Vítr mírný. Úterý převážně slunečné, ráno bude jasné nebo skoro jasné, přes den polojasné až oblačné a hlavně na horách ojediněle čekáme přehánky. Denní maxima zítra lehce nižší než ta dnešní 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr povane mírný. K večeru zeslábne, srážky do 2 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a bio 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4 minuty po 15. přesně, jak už víte z našeho vysílání, na Pardubicku je uzavřená objížďka Sezemic kvůli nehodě v lese před Staročernskem. Policie auta vrací už natočně ve Staročernsku. Objíždět musíte přes velké koloděje a kladinu, tedy to platí pro osobní auta. Nákladní auta musí vždy až přes Dašice. A ještě jedna komplikace, tentokrát v Pardubicích v ulici ke Kobelnici, tam se teď srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pokračujeme. pokračuje pondělí. Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Všem přejeme příjemný poslech. Jinak stále pondělí 31. srpna, poslední prázdninový den. Zítra to celé odstartuje. Už jsme to ve vysílání zmiňovali. No tak pravou nohou, milí školáci. Ale o tom to v příštích minutách nebude. Možná potěšíme řidiče a motoristy. Ti se mají v budoucnu dostat z rychlodráhy v Pardubicích přímo na nadjezd u nemocnice. Město tam chce postavit dvě nové rampy a kruhový objezd. Vybrané dopravní řešení ale kritizuje opozice. Další podrobnosti se od nás dozvíte už za malou chvíli. Pavlínám posíláme gratulaci k dnešnímu svátku a přejeme pohodový poslech. I muzika je připravená, Lešek Sebelka, Rangers nebo také skupina Opi Tardeček, tedy další písničky, které nestárnou.
6: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Zvedněte kotvy, to byly Rangers, nebo chcete-li Plavci ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v 15.12.
1: Počasí.
0: A než se zaposloucháme do další muziky, koukneme i na oblohu, nejenom na tu dnešní, ale také to se týká dalších dní. Předpověď přichystal meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Tomáš Popelka. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak noc na zítřek, to nás asi v tuto chvíli zajímá, jaké to bude, nějaká změna nastane nebo vydrží počasí?
2: Tak počasí by mělo vydržet, přišla nás tu na fronta, ta už je někde daleko nad Polskem, nad Slovenskem. No a počas momentálně oblačnost se začíná protahávat a během noci bude postupně nějaké polojasno až oblačno, no a někdy po polnoci by tam ještě srostl takový jeden balík zvětšené oblačnosti, které by zejména na horách se mohla objevit slabá přeháňka. No, teploty by nám během noci klesly na 14 až 11 stupňů, no a vítr bude fukat od západu až 6 metrů. Zítra po ránu jasno nebo skoro jasno a přes den polojasno až oblačno a zase zejména na horách se může objevit ojedinělá přeháňka, ale bude to všechno hodně slabé. Teploty zítra 20 až 23 stupňů a vítr stále západ, severozápad po 6 metrů. Večer potom vítr zeslábne.
0: No a protože máme nový týden, tak nás budou zajímat i ty další dny, abychom věděli, na co se připravit. Je tam nějaké zásadnější proměny počasí, nebo jak to vypadá?
2: Zatím tak minimálně do pátku ne, to budeme pod vlivem vyšší oblasti, vyššího tlaku vzduchu od západu, takže jednotlivé fronty by vyklouzávaly a někam na sever, nad Polsko, nám by se prakticky dostat neměli. No a počasí potom bude takové většinou polojasné až oblačné, jak to vypadá, případné přeháňky by se mohly by objevit pouze ojedinělé na horách a teploty ráno mezi 14 až 10 stupni a odpoledne většinou kolem 25.
0: No říkal jste, že víkend nebude k zahození, co si pod tím představit?
2: No a vypadá, že sobota by byla horší, tam by se přece odpoledne objevily přeháňky, neděle už by měla být zase bez srážek, no a teploty zase odpoledne kolem těch 24-25 stupňů.
0: Toliko počasí, meteorolog Tomáš Popelka, děkujeme, hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Maria Čírová, skupina Opět a Radeček, vloupám se klidně kam na louku, to je na vás, kam se budete vloupávat. Tak je 15.21, Naďa Kubínková se mi tady směje.
1: Jenom malinko.
0: No je, tak už je odpolední hodina, že už by to chtělo se střídání stráží tady za mikrofonem. Nic, jdeme k tématu, které už jsem načala před malou chvílí. Je příprava propojky mezi rychlodráhou a nadjezdem u nemocnice v Pardubicích se posunula. Město teď vybralo projektanta, který je stavbu navrhne. Řidičům má usnadnit cestu od nemocnice směrem na Drážku a dál k severovýchodnímu obchvatu. Opozice ale upozorňuje na možné dopravní komplikace kvůli plánovanému kruhovému objezdu na rychlodráze. Tedy téma pro Naďu Kubínkovou. Ještě jednou dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak přesně má nové propojení vypadat a co se díky němu pro řidiče změní?
1: Tak ten nadjezd v Kyjevské ulici mají s rychlodráhou propojit dvě nové rampy. Obě by měly být na straně směrem k Drážce. Jedna pro sjezd z nadjezdu a druhá pro nájezd nahoru. Dole na rychlodráze má proto vzniknout ještě jeden nový kruhový objezd. Auta, která budou potřebovat tedy jet směrem k nádraží, se na něm budou moct otočit. Podle města má nové spojení zlepšit hlavně příjezd k nemocnici, zrychlit cestu záchranářům a některým ulicím v centru.
0: Zmiňoval jsem, že opozice kritizuje, co přesně?
1: Tak opozici vadí, že město nevybralo původně zvažovanou variantu se čtyřmi rameny, dvě by vedla směrem na Drážku a další dvě směrem k nádraží. Podle opoziční ODS by tak bylo možné přímé napojení z obou směrů bez kruhového objezdu dole na rychlodráze. Pozemky, přes které by vedly rampy směrem k nádraží, jsou ale soukromé a město by je muselo nejprve vykoupit. Opoziční zastupitel Petr Klimpl z ODS se obává, že právě plánovaný kruháč dopravu zpomalí.
2: Tam dojde na té rychlodráze ke snížení rychlosti na 50 km, teď se tam jezdí 70 a každý kruhový objezd způsobuje dopravní omezení. Není to dobré.
0: Jak vybranou variantu obhajuje město?
1: Tak radnice říká, že ostatní zvažované varianty se v tomhle místě nedají postavit. Jedním z problémů by podle města byl hluk z okolních domů. Jestli nová okružní křižovatka dopravu skutečně zpomalí, zatím město spočítané nemá, vysvětluje to mluvčí Matyáš Strnad.
3: Konkrétní dopravní data a přesnější vyhodnocení vlivu nového uspořádání vyplynou z projektových prací. Při posuzování je zároveň potřeba zohlednit připravované otevření jihovýchodního obchvatu, které ovlivní dopravní chování i v této části města. Výsledné řešení proto

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 7.

0: 670. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
1: Český rozhlas Pardubice.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrotiku, ať se na hoconský šíp.

kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dát.

0: hlad jako já, jo jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom zkýší najmou tutá, jo. Kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zkýší najmou tutá, jo. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
1: Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První rusko-čečenská válka skončila podpisem Chasavjurtské mírové dohody před 30 lety v roce 1996. Ve válce zahynulo na 100 000 lidí, z toho 5500 ruských vojáků. Mír v Čečensku vydržel necelé 4 roky. V srpnu 1999 ruské jednotky vkročily do země a válčilo se znova. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat také před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo tištěných Lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
3: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
1: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.

0: Scout, sportovní kroužky, keramika, ale také třeba robotika nebo programování her, tak to jsou některé ze zajímavých kroužků, o které bývá mezi dětmi největší zájem. Za volnočasové aktivity ale můžou jejich rodiče letos zaplatit o několik stovek korun za pololetí navíc. Záleží na lokalitě, typu organizace anebo náročnosti kroužku. Tereza Chlubná má více informací.
1: A syn hraje florbal a k tomu chodí na kurz horolezectví. Dcera v 8. třídě chodí na basket, bude chodit ještě na kurz na přípravu na přijímačky. Za obě děti dohromady to vyjde zhruba na nějakých 20 000 korun na to pololetí.
2: Popisuje Petra z Brandýsa nad Labem. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí až o 300 korun za pololetí víc než loni. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Česká. Asi o 10% víc než loni zaplatí rodiče, kteří přihlásili své děti do Domu dětí a mládeže v Praze. Kroužek tam na pololetí vyjde v průměru asi na 2000 korun. Popisuje za Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Daniel Rojek.
3: Rostou celkově náklady na provoz a na materiál, takže ta změna se více projeví právě u těch kroužků, kde je dražší ten materiál, například keramika, kde je potřeba hlína, glazury, anebo potom kroužky, jako jsou mladý kuchař nebo mladý cukrář, kde děti pracují se surovinami.
2: Kromě takovýchto tradičních kroužků mají děti v poslední době velký zájem taky o moderní technické kroužky, jako je robotika, programování, vývoj počítačových her, drony, 3D tisk nebo DJing. Klasikou mezi zájmovými aktivitami je scout, kam hlásí rodiče své děti i roky dopředu, potvrzuje mluvčí scoutu Barbora Trojak.
4: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
2: Rodiče, kteří si kroužky nemůžou z finančních důvodů dovolit, můžou využít projekt České rady dětí a mládeže nazvaný Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
5: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
2: Projekt Darujeme kroužky dětem je určený pro rodiče dětí od 3 do 18 let a je potřeba podat žádost, a to už brzy, doplňuje Šejtka.
5: Nová výzva startuje ve středu 16. září a on vlastně při té žádosti nám naskenuje nebo vyfotí a vloží potvrzení o tom, že pobírá tu danou dávku. A my mu na základě tohoto ověření přidělíme takové 3 vouchery po 500 korunách, takže celkem 1500 korun, a rodič v našem systému potom zvolí, kterému organizátorovi my ty peníze máme poslat.
2: Rodiče ve finanční nouzi můžou využít třeba taky programy zdravotních pojišťoven, příspěvky měst nebo různých nadací, a variantou můžou být taky některé benefitní programy jejich zaměstnavatelů. Tereza Chlubná, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
2: Nosím černý brýle.

0: Skupina Rediker Ken a především Michal Hrůza, který bude jedním z účinkujících na zítřejším koncertu Českého rozhlasu Pardubice, který se odehraje na nádvoří zámku právě v Pardubicích. Určitě doražte, ať už na Michala Hrůzu nebo na někoho dalšího, koho nabídneme. JK Band, to bude v 17.15, nebo také Václav Tobrman, který to v 16 hodin celé odstartuje. To je hudebník, pianista, klavírista, který umí zahrát i na přání, tak jsem zvědavý, jestli třeba dorazí někdo s takovým přáním, se kterým bude třeba i chvilku laborovat a přemýšlet, jak to pojmout. On je totiž i zdařilý hudební improvizátor, na toho se opravdu moc těším. Takže zítra 1.9. v 15.30 si dáme dostavení na nádvoří zámku v Pardubicích, k tomu samozřejmě i moderátoři Českého rozhlasu Pardubice, nějaké to soutěžení a dobré jídlo a pití, zkrátka, abychom si ten první školní den náležitě užili. No a tady ve vysílání už za pár okamžiků čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou, po nich samozřejmě nebude chybět humoriáda, vašimi průvodci dnes budou Petr Jančařík a Patrik Rozehnal, takže už teď přejeme, abyste se dobře bavili. No a samozřejmě chybět nebude ani spotřebitelský servis, ve kterém tentokrát upřesníme postup při reklamaci, jakým způsobem dostat zboží zpátky k prodejci, na to jste se zeptali Josefa Černého.
1: Paní Žaneta si na výletě do Olomouce koupila kabelku, která se ale během pár dnů začala párat. Ptala se prodejce, jestli stačí k reklamaci poškozené místo vyfotit, ale odpověď zněla, že musí přivést kabelku osobně, což by se jí ale samozřejmě nevyplatilo. Paní posluchačko, reklamovaný výrobek musíte opravdu prodejci dodat fyzicky k posouzení, ale nemusíte kabelku samozřejmě vozit osobně, stačí poslat poštou a prodejce je navíc povinen vám na základě dokladu proplatit poštovné. Pokud by měla prodejce další prodejnu blíže k vašemu bydlišti, můžete reklamaci samozřejmě uplatnit tam.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Nová multifunkční hokejová aréna v Pardubicích získala stavební povolení, zatím není pravomocné. V Ronově nad Doubravou chystají výrazné změny v dopravním značení. Stát má v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard. Návrh představila ministryně Schillerová. A nás čeká zítra převážně slunečno, jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, hlavně na horách ojedinělé přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Nová multifunkční hokejová arena v Pardubicích získala stavební povolení. Zatím není pravomocné. Komplex za asi 12,5 miliardy korun má zahrnovat velkou a malou sportovní halu, hotel, bazén s wellness, muzeum a další zázemí. Hlavní arena nabídne kapacitu přes 22 tisíc diváků při hokejových zápasech a až 26 tisíc při koncertech. Stavba by podle plánu investora měla začít ještě letos a potrvá do podzimu 2029. Řidiči ode dneška neprojedou ulicemi Krátká a Zajíčkova v Pardubicích. Důvodem je rekonstrukce plynovodu a přípojek. Uzavírka se týká úseku mezi Dašickou a Rábovou a oprava je rozdělená do dvou etap. Omezení potrvá do 17. října. Ronov nad Doubravou připravuje zásadní změny v dopravě, radnice chce na několika místech provoz regulovat. Navržené je zjednosměrnění některých ulic anebo omezení parkování.
3: Výměna značení zasáhne třeba oblast kolem nádraží nebo zástavbu u Nového rybníka. Podle radnice mají změny přispět ke zjednodušení provozu i údržbě silnic a zabránit situacím, kdy odstavená auta blokují příjezd záchranných složek. Z Ronova nad Doubravou Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s největším navýšením u ministerstev obrany a průmyslu. Oba rezorty mají ze státní kasy získat skoro o čtvrtinu víc peněz než letos. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce peníze využít.
4: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jinými slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
2: Návrh hospodaření dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Celkový schodek státního rozpočtu má vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje, třeba podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
5: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
2: Vláda ještě může parametry rozpočtu měnit, konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září.
1: Počasí.
2: Čeká nás polojasná až oblačná noc, při přechodně zvětšené oblačnosti hlavně na horách přehánky. Noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra převážně slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, přes den pak polojasno až oblačno a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Denní maxima zítra nižší, 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky do 2 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biozítra jedna mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Jezdíte bez neho, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Končí. Já mám rádi kají.
7: Slyšte z toho,
6: ostuda.
7: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
8: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
9: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne, že bych šel do školy teda.
8: Nepůjdeš.
9: No, já vím, ty se na mě díváš, takže bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde.
8: No.
9: A je to strašně veliká škoda.
8: A nebudou za to ale ve škole?
9: No.
8: Že jim to tak zkazej.
9: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
8: Ano.
9: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté třídě.
8: Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
9: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane.
8: Třeba,
9: já vím,
8: jo. Třeba letos v tomto školním roce, jo.
9: Tak se budu
8: a třeba
9: těšit.
8: Třeba nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme vážení s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře, a trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách,
1: ale
0: jo?
1: To není špatný nápad, jdem do toho.
2: Měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiátku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nejlepší, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vysadil hlavu z okna, říká, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, to tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jeli ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A říká, vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, říká, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká v zákristii. No tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to na pubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý a potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, slunce, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co, to, že už nedělá?
1: Ano, mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchhle lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě
1: ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 01 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák, vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den, co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždyť to taky mládí prožil. Jen svě známý přesvědčil, pro slávu je vyškolil. Slepičin z Kopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme
2: je to
3: si...
2: pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky, není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře, jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství, kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes podruhé, mistr letních komedií. Jaké bylo léto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne, když je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivý, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk za

0: Jeden tanečník, udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
0: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
0: je vlastně pohled už na celé to představení nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
2: dřinu.
0: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
2: Aby to všechno zapadlo do sebe.
0: Tak to je prostě
2: jako, obdiv.
0: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. 2x Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte po tom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni novní spozit.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme Petra Jenčaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Moriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miloslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, já tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No,
1: je to ještě lepší, dobře.
2: To by šlo.
1: Politické harašení Radio Bubu online.

0: diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do rádia Bubu přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
1: Ano, dobrý slyšíme večer. Dobrý večer. Já zdravím diváky politického harašení, že?
2: My vás samozřejmě taky zdravíme, pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Dobrý večer.
0: No
3: prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
0: Ano, nebojte se, snažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme na obrazovce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás slyším a připítím si na úspěch našeho internetového setkání.
2: My si připíme na váš úspěch. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
0: No. Čím si připíjte vy?
1: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
0: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
1: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň 12.
2: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
1: Ale
2: to není čepovat, ale četovat.
1: Ale
2: tady
1: to máte jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
0: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, v takzvaném přímém spojení, ano?
1: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
2: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
1: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
2: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente, já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
1: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let natvrdo.
2: Jsem rád, že nesoutěžím.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Václava Faltu se mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
6: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád na celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště,
5: v kolik a ještě kterým vagónem.
6: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
5: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
6: práci? Já nemám v hlavě nic.
5: Tak pro mě Uršova Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
6: Já nemám nadmíru informací.
5: Nemáš? Jako,
6: ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
5: Ne.
6: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
5: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
6: A proto jsem tady.
5: Jana. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes je s námi v Humoriádě Petr Jančařík, vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, Richard,
1: Vysaříkovíc.
2: Pokopitelně Bubu. Ale že sebe ty politice nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, děkuji, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň.
3: Mělo od Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honzo Zokavy, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
5: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltuse, Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
6: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
7: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
6: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
8: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
9: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
8: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
9: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
8: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
9: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
8: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
6: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
8: Ano, vidím,
6: vidíte,
8: ano.
6: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
8: Podívejte se, paní Bobilková, pan Kácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
9: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
8: Paní Mokrá, Petra, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovíme proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
9: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko a už jí má.
6: Ano. Přimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Ano, kdyby si omdel, aby tě mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase ty, zase tak tolik jich není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se spál,
4: nebo? No, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou, jako, kontrolovat telefony. To taky je.
1: To je to přece, podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne jako, že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: Ano, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Moriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrounek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už rádio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi.
1: Tak vybíral, no, předtím jiné ukázky ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal si tého koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko? Tak děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano, přesně.
5: Konečně. No a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je myslím v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jet rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mě body, že jo?
6: No jo, to je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jsem tam nastrčený, že jo?
6: No jo.
7: To, vědět.
6: To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale. No jo. Nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo.
6: No. Rozumíš tomu?
7: Jo.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Hlejte se, ten zákon je ještě novej, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Hlejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo. Napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, no. Nebo bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším s Petrem Jančaříkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: A 17 hodin taky v pardubickém studiu. Zdravíme vás. Dálniční obchvat Litomyšle by měl být hotový příští rok v srpnu. Charita Moravská Třebová stěhuje svoje centrum humanitární pomoci do nových prostor. Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst asi o 6%. A nás zítra čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Stavba dálnice D35 mezi Janovem a Litomyšlí by měla být hotová v plánovaném termínu. Práce zdržela náročná těžba horniny v zářezu, při které stavbaři museli použít speciálně vyrobenou frézu s diamantovými hroty i výbušniny. Zpoždění se jim ale podařilo dohnat. Úsek, který zároveň poslouží jako obchvat Litomyšle, by tak měl být uvedený do provozu na konci příštího léta, říká ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Uvidíme, jestli tam nebude nějaké dílčí zpoždění, ale dá se říct, že skutečně na přelomu léta a podzimu roku 2027 stavbové doprovozu, protože dneska jsme ze země a už skutečně jsou provádět ty práce, kde by nás už nemělo nic zásadního zaskočit, aby tento termín byl ohrožen.
2: Centrum humanitární pomoci Charity v Moravské Třebové mění svoje prostory. Spolu s půjčovnou zdravotních pomůcek se stěhuje do vily, kterou si organizace pronajala na ulici Lanškrounská, vysvětluje ředitelka Ludmila Dostálová.
4: Tyto prostory jsou lepší, protože navazují také na služby, které v té budově vlastně jsou zajištěné. Týká se to služeb pro rodiny, zejména služby pro rodiny s dětmi, SASKA, anebo Centrum pěstounské péče a odborné sociální poradenství, zejména rodinné poradenství.
2: Na letní koupaliště Flošna v Hradci Králové přišlo v aktuální sezóně přes 78 tisíc lidí. To je víc než za celé loňské léto, kdy branami prošlo 67 tisíc návštěvníků a zařízení zaznamenalo druhou nejnižší návštěvnost v historii. Ukončení provozu předpokládají správci v polovině září. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministerně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdají skoro 288 miliard. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy z ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků.
5: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
2: V Nepálu se po tragických povodních podařilo zachránit přes 320 cizinců, uvedlo to tamní ministerstvo zahraničí. Nepálské a čínské úřady v Tibetu už evidují 920 obětí, pohřešuje se asi 5000 lidí. Práce i zásobování humanitární pomocí ale komplikuje zničená infrastruktura. Nepál do pomoci ve velkém zapojuje letectvo.
1: Počasí.
2: Noc bude polojasná až oblačná, při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách vyskytnou přehánky. Noční teploty klesnou ke 14 až 11 stupňům, teploty na horách 11 až 8 stupňů Celsia, vítr mírný. Zítra zase slunečno, ráno bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno až oblačno a hlavně na horách čekáme přehánky. Denní maxima zítra nižší než ta dnešní, 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a jednička a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Jak už víte z našeho vysílání a platí to stále, na Pardubicku je uzavřená objížďka Sezemic kvůli nehodě v lese před Staročernskem. Policie auta vrací na točně ve Staročernsku. Objíždět musíte přes Veskou, Velké koloděje a Kladinu, tedy to platí pro osobní auta. Tak ať už míříte kamkoliv, opatrně a buďte trpěliví.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. V kraji.
0: Dobrý pondělní podvečer z Pardubic přejeme. Tak co nás dnes čeká v pořadu Den v kraji? Podíváme se na vysokoškoláky. V Česku jim začíná nový akademický rok, někteří z nich si tak hledají ubytování na privátech anebo na kolejích. Tématu se budeme věnovat. Podíváme se také do Mladějova, kde mají podobně vysoké pece jako ve Vítkovicích, a budeme se věnovat i tématu posunutí přípravy přípojky mezi rychlodráhou a nadjezdem u nemocnice v Pardubicích. No a přidáme i písničky, které nestárnou. V této hodině to bude Iveta Bartošová, také Daniel Landa, Jakub Smolík nebo Pink Floydi.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Lásko, tak jestli nevíte, co se dnes dělo, Petra Beránková vám to prozradí, jaký byl poslední zářivý, ne, tady ne zářivý, ještě srpnový den roku 2026.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné slunné pondělní odpoledne z Pardubic. Nová multifunkční hokejová arena v Pardubicích získala stavební povolení. Zatím není pravomocné. Komplex za asi 12,5 miliardy korun má zahrnovat velkou a malou sportovní halu, hotel, bazén s wellness, muzeum a další zázemí. Hlavní arena nabídne kapacitu přes 22 tisíc diváků při hokejových zápasech a až 26 tisíc diváků při koncertech. Stavba by podle plánu investora měla začít ještě letos a potrvá do podzimu roku 2029. Pardubice pokračují i v přípravě výstavby nového sídliště v areálu bývalých kasáren Hůrka. Už v září chtějí vyčlenit peníze na projekt zasíťování celého území. Rozhodnout o tom ale ještě musí zastupitelé. Pokud všechno půjde podle plánu, práce na inženýrských sítích by mohly začít příští rok. Služby města Pardubic od zítřka uzavřou separační dvůr Hůrka. Z technických důvodů bude mimo provoz až do 2. října. Lidé můžou využít ostatní sběrná místa ve městě, které zůstávají otevřená v běžné pracovní době. Nejblíž k Hůrkám je dvůr v Průmyslové ulici. Necelý měsíc před zahájením výuky hlásí Univerzita v Pardubicích skoro naplněnou kapacitu studentských kolejí. Z celkových 1200 lůžek zbývá obsadit 70 volných míst. Nový akademický rok začne na Univerzitě v Pardubicích 21. září a vy se víc z našeho vysílání dozvíte už za chvíli od reportéra Ondřeje Wolfa. Na zahradě Svitavského muzea začal dnes řezbářský memoriál. Řezbáři během něj promění kmeny stromů v originální dřevěné plastiky. Tématem letošního ročníku jsou smysly. Nadjezd u nemocnice v Pardubicích propojí s rychlodráhou dvě nové rampy a dva kruhové objezdy. Řidičům má nové spojení usnadnit cestu směrem na drážku a dál k severovýchodnímu obchvatu. Český rozhlas podrobnosti přinese už ve 6:45. Městská knihovna v České Třebové ode dneška funguje v nové budově, je v areálu bývalé svářečské školy, který Třebová dřív získala. Objekt má posílit úlohu městské knihovny v kulturním a komunitním životě města.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Asi za měsíc začne vysokoškolákům v Česku nový akademický rok. Někteří z nich si tak hledají ubytování na privátech anebo na kolejích. Jenomže většina kolejí už teď má plně obsazenou kapacitu. Vyplývá to alespoň z údajů univerzit, které Český rozhlas oslovil. Na situaci na univerzitě v Pardubicích se ptal redaktora Ondřeje Wolfa, moderátor Jakub Malý. Zajímalo ho, jestli je ještě šance získat ubytování na vysoké škole v Pardubicích.
1: Tak šance už jsou v tuto chvíli malé. Kapacita kolejí s víc než 12 lůžky je momentálně skoro plná. Podle Univerzity Pardubice zbývá asi 70 volných lůžek, která ale připadnou některým ze 300 studentů čekajících teď v pořadníku na přidělení ubytování. Ten převis zájemců je každoročně podobný a ne všem tak univerzita dokáže vyjít vstříc, potvrzuje ředitel správy kolejí a menzy Jan Brotánek.
2: Ovšem ani to není důvod k tomu se nesnažit to lůžko získat, protože máme zkušenost, že někteří studenti nenastoupí nebo nesplní podmínky pro přidělení lůžka, takže žádosti přijímáme stále a operativně potom dorozdělujeme uvolněná lůžka.
3: Kolik bude to ubytování na kolejích studenty stát v novém akademickém roce?
1: No, trochu si připlatí oproti minulému akademickému roku. Kolejné mírně zdražuje asi o 2,5%. Za běžný dvoulůžkový pokoj tak dá student 136 korun za noc, to je asi 4 000 korun za měsíc. Dvoulůžkový pokoj apartmánového typu vyjde na 6 000 měsíčně. To je pokoj, který má vlastní kuchyňku, koupelnu a WC. Samozřejmostí je všude na kolejích vysokorychlostní internet, výhodou je blízkost jednotlivých fakult a zároveň i ubytování pro mobilní studenty, které teď škola buduje.
3: Někteří studenti si naopak hledají anebo musí hledat podnájmy, pokud nedostanou kolej. Dají se priváty ještě sehnat?
1: No, například podle portálu S-Reality je těch podnájmů v Pardubicích v nabídce docela hodně, ale tam už záleží, kolik je student nebo skupina studentů ochotná za sdílený privát platit. Ceny se pohybují od 8 tisíc až po 15 nebo i 20 tisíc měsíčně, a to podle velikosti bytu a jeho stavu.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem se

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Mraku Daniela Landy v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Já se tady dívám do meteorologických análů, tedy do těch historických, jak to vypadá s počasím v dobách dávno minulých. No tak ne tak dávno padnul teplotní rekord pro 31. srpen. Ten má hodnotu 33,8 stupně Celsia a je z roku 2015 a v roce 1856 naopak už byla pěkná zima. Bylo jenom 7 stupňů nad nulou.
1: Počasí.
0: Tak dnes jsme si užívali celkem příjemný den, teploty nebyly zase tak dramaticky vysoké, dokonce na některých místech našeho kraje sprchlo a dokonce sem tam i zabouřilo, tak

prezident půjde snaž oblačná. Zase zejména na horách se může objevit ojedinělá přeháňka, ale bude to všechno hodně slabé. Teploty zítra 20-23 stupňů a vítr stále západ, severozápad po 6 metrů. Večer potom vítr zeslábne. Do pátku tu budeme pod vlivem vyšší oblasti, vyššího tlaku vzduchu od západu, takže jednotlivé fronty by vyklouzávaly a nikam na sever, na Polsko, nám by se prakticky dostat neměli. No a počasí potom bude takové většinou polojasné až oblačné, jak to vypadá, případné přeháňky by se mohly by objevit pouze ojedinělé na horách a teploty ráno mezi 14 až 10 stupni a odpoledne většinou kolem 25. No a vypadá, že sobota by byla horší, tam by se přece odpoledne objevily přeháňky, neděle už by měla být zase bez srážek, no a teploty zase odpoledne kolem těch 24-25 stupňů.

0: O první zářijové sobotě Průmyslové muzeum Mladějov připomene návštěvníkům hornickou tradici místního regionu. Celodenní program nabízí mnoho zajímavého. Mluvili jsme o tom v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Rozhovor moderátora Jakuba Malého najdete už teď na našem webu. A mimochodem, když se řekne Mladějov, tak většina lidí si vybaví úzkokolejku. V areálu je přitom ještě jeden pořádný průmyslový poklad. 4 vysoké pece. Ty jsou podobné těm legendárním vítkovickým a potvrdil nám to i Petr Sýkora z muzea.
1: Nejsou to tedy vysoké pece na tavení železa, jsou to vysoké pece na pálení šamotového ostřiva.
2: Jak moc vás ten jejich stav trápí a proč jste se rozhodli trochu obnovit?
1: Dlouhé roky to byla taková zapomenutá oblast naší šamotky, ale čím dál více si uvědomujeme, že to je vlastně poměrně velký unikát nejen v Pardubickém kraji, protože to, že se zachovala takhle ucelená část průmyslové technologie, není obvyklé a ve Vítkovicích, které již tady kolega zmínil, to je vlastně poměrně velkým turistickým magnetem, takže se pomalu začínáme snažit o jejich zpřístupnění.
2: Můžou samotní návštěvníci nějak pomoct, nějak se zapojit do toho?
1: Můžou se zapojit buď tak, že nám s tím opravdu fyzicky pomohou. Na našich webových stránkách právě vyšla aktualita z fotogalerií z těch pecí, z těch prvních dobrovolnických prací. Případně nás mohou podpořit finančně, protože tam je i odkaz na transparentní účet, kde schraňujeme peníze právě na zmíněné zpřístupnění.
2: Když si představíme, že se toho skutečně podaří všechno opravit, že vznikne nějaký nový návštěvnický okruh, jak to bude konkrétně vypadat, kam se podíváme díky němu?
1: Díky němu bychom se mohli podívat na některé z patro z těch pecí a hlavně se návštěvníci dozvědí podrobnosti k výrobě šamotu, kvůli které byly ty pece postavené a kvůli kterým vznikla samozřejmě i mladějovská úzkokolejka.
2: Budeme se teď věnovat i hornickému dni, protože to je taky vaše novinka a vůbec první ročník premiéra už tuto sobotu, tedy 5. září. Na co byste posluchače nalákal?
1: Nalákáme je samozřejmě na setkání s bývalými horníky, kteří pracovali na dole Hřebeč, ten těžil až do roku 1991, pak byla těžba ukončena, prakticky celé podzemí bylo zlikvidováno. Následovat budou nějaké ukázky hornické dobývací činnosti, to znamená, že se návštěvníci mohou těšit na ukázky vrtaček, zbíječek, ale konec konců i starých technik, to znamená ručního dobývání a návštěvnicky vděčná záležitost je jízda důlním vláčkem, takže bude jezdit důlní souprava, taková přízemní jezevčíkovitá lokomotiva a obdobné osobní vozy, aby se protáhly důlními štolami, tak do dolu zatím návštěvníky nevezmeme, ale na povrchu se s tím mohou svést.
2: Jak to vypadá časově? Od kolika do kolika to bude?
1: Program začíná v 9 hodin 30 minut a skončí odpoledne po 5. hodině.
2: Komu byste doporučil ten hornický den? Je to pro celou rodinu akce?
1: Je to pro celou rodinu, protože se návštěvníci samozřejmě mohou podívat i do expozic Průmyslového muzea, které nejsou zaměřeny jen na průmysl, ale máme tam třeba i expozici kočárku, takže i dámy si přijdou na své.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Franky Louhán, František Nedvěd, 8 minut po půl šesté v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Po staletí bylo víno součástí života i v Pardubickém kraji a vinice patřily k místní krajině. Pak ale vinařská tradice postupně skoro vymizela a dnes si s vínem náš kraj spojuje opravdu málo kdo. Přesto se vinaréva na východ Čech znovu vrací. Současná produkce je sice pořád malá, ale s velkým potenciálem. Může se tedy z Pardubického kraje stát vinařský region? Jitka Slezáková se na to ptala regionálního stopaře Mileny Vápeníkové.
1: Já myslím, že určitý potenciál tady určitě je, ale na druhou stranu druhá jižní Morava z nás samozřejmě nebude. To vinařství se dnes vrací spíš v menším měřítku a daří se mu především na dobře orientovaných slunných svazích a pomáhají také nové odrůdy, které jsou odolnější a dokážou dozrát i v severnějších podmínkách, tedy v těch našich. Ale zároveň samozřejmě zdejší vinaři pořád bojují s počasím, s těmi dnešními výkyvy a také kratší vegetační dobou. Takže se spíš dá očekávat, že tu budou přibývat menší vinařství a jednotlivé vinice, než že by se z nás stal nějaký velký vinařský region.
2: Co ale bude posluchače jistě zajímat, kde se tedy dnes v Pardubickém kraji vinné révě daří nejlépe?
1: Obecně vzato největší šanci mají teplé a dobře osluněné polohy, především jižní a jihozápadní svahy. Zajímavé je tak třeba právě okolí Kunětické hory nebo celkově Pardubicko nebo Chrudimsko a také vyšší, ale dobře chráněné polohy směrem k Železným horám. Co víme, tak víno se pěstuje v Býtovanech na Chrudimsku. Tam shodou okolností tento týden jedu natáčet pořad Kdo umí, ten umí, s tamním vinařem panem Mariškou, takže to půjde v našem vysílání na konci září, nebo je také vinař v Cholticích. No ale hodně záleží na tom konkrétním místě. Někdy skutečně může rozhodovat i několik desítek metrů, protože důležité je, jak se tam drží teplo, jaká je půda a jestli vinici neohrožují jarní mrazy. Takže dnes jednotliví pěstitelé se snaží najít hlavně vhodná, říká se tomu, mikroklimata.
2: Aha, to je velmi zajímavé, možná, že nějaké to mikroklima najdou i naši posluchači zahrádkáři a my si na tohle téma můžeme někdy příště zase popovídat, i když ta výroba kvalitního vína, to už je další level.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.
4: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: minuty po 5:45, tady je pondělní, poslední srpnový pořad Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Příprava propojky mezi rychlodráhou a nadjezdem u nemocnice v Pardubicích je posunutá. Město teď vybralo projektanta, který stavbu navrhne. Řidičům má usnadnit cestu od nemocnice směrem na drážku a dál potom k severovýchodnímu obchvatu. Opozice ale upozorňuje na možné dopravní komplikace kvůli plánovanému kruhovému objezdu na rychlodráze. Tématu se věnuje také reportérka Anna Svobodová a moderátorka Jitka Slezáková se jí ptala, jak přesně má nové propojení vypadat a co se díky němu pro řidiče změní.
1: Tak nadjezd v Kyjevské ulici mají s rychlodráhou propojit dvě nové rampy. Obě budou na straně směrem k drážce, jak si říkala, jedna pro sjezd z nadjezdu a druhá pro nájezd nahoru. Dole na rychlodráze má vzniknout ještě nový kruhový objezd. Auta, která budou potřebovat jet druhým směrem, a to k nádraží, se na něm otočí. Podle města má nové spojení zlepšit příjezd k nemocnici, zrychlit cestu záchranářům a ulevit některým ulicím v centru.
2: A co opozice přesně kritizuje?
1: Vadí, že město nevybralo původně zvažovanou variantu se čtyřmi rameny. Dvě by vedla směrem na drážku, jako ta teď plánovaná, a další dvě směrem k nádraží. Podle opoziční ODS by tak bylo možné přímé napojení z obou směrů, bez kruhového objezdu dole na rychlodráze. Pozemky, přes které by vedly rampy směrem k nádraží, jsou ale soukromé a město by je muselo vykoupit. Opoziční zastupitel Petr Klimpl z ODS se obává, že právě plánovaný kruháč dopravu zpomalí.
3: Tam dojde na té rychlodráze ke snížení rychlosti na 50 km, teď se tam jezdí 70 a každý kruhový objezd způsobuje dopravní omezení. Není to dobré.
2: A jak vybranou variantu obhajuje město?
1: Radnice říká, že ostatní zvažované varianty se v tomhle místě nedají postavit. Jedním z problémů by podle města byl i hluk u okolních domů. Jestli nová okružní křižovatka dopravu skutečně zpomalí, zatím město spočítané nemá.
4: Konkrétní dopravní data a přesnější vyhodnocení vlivu nového uspořádání vyplynou z projektových prací. Při posuzování je zároveň potřeba zohlednit připravované otevření jihovýchodního obchvatu, které ovlivní dopravní chování i v této části města. Výsledné řešení proto budeme posuzovat v širších dopravních souvislostech, nikoliv izolovaně podle současné intenzity dopravy.
1: Projektant má 50 týdnů na přípravu dokumentace, která bude stát 4 miliony 300 tisíc korun. Teprve potom bude jasnější, kdyby se mohlo začít stavět a kolik bude stát samotná stavba.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vám teď nabídneme pozvánku k poslechu našeho prvního zářijového vysílání. Pozveme vás třeba na multižánrový festival Brandýské mámení, který nese myšlenky Jana Amese Komenského v Brandýse nad Orlicí, se bude konat o víkendu, a to už po 25. a na program vás pozveme v 8.40 s Jaroslavem Hubeným. Investor chystá u Kamenné horky na Svitavsku stavbu 4 větrných elektráren vysokých 200 metrů. Jenomže někteří obyvatelé obce s tím souhlasí a proti výstavbě dokonce sepsali petici. Na zítřejší den tak svolal krajský úřad veřejné projednávání plánovaného větrného parku a my vám přineseme víc informací. A na úterý pro vás chystáme také jedinečný hudební zážitek. O 15:30 doufám, že se v hojném počtu všichni sejdeme na nádvoří zámku v Pardubicích na narozeninovém koncertu, na kterém vystoupí i zpěvák Michal Hrůza. A mezi 15. a 16. hodinou pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice Jitka Slezák a Zdeněk Novák chystají také přímý přenos.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Nová pardubická multifunkční hokejová arena získala stavební povolení, zatím není pravomocné. Středisko volného času Tramtárie ve Svitavách připravilo od nového školního roku 50 zájmových kroužků. Ministerstvo pro místní rozvoj má podle návrhu v příštím roce hospodařit o 10 miliard nižším rozpočtem. A zítra bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy s Petrou Berankovou. Dobré pozdní odpoledne. Nová multifunkční hokejová arena v Pardubicích získala stavební povolení. Zatím není pravomocné. Komplex za asi 12,5 miliardy korun má zahrnovat velkou a malou sportovní halu, hotel, bazén s wellness, muzeum a další zázemí. Hlavní arena nabídne kapacitu přes 22 tisíc diváků při hokejových zápasech a až 26 tisíc při koncertech. Stavba by podle plánu investora měla začít ještě letos a potrvá do podzimu 2029. Vodní záchranáři v Chrudimi spustili nábor nových členů. Spolek zajišťuje dohled na závodech a dalších akcích. Dobrovolníci taky přes léto nepřetržitě slouží u Sečské přehrady. Záchranáři uvítají dospělé zájemce i děti. Podrobnosti jsou na webu spolku. Děti ve Svitavách mají k dispozici od nového školního roku 50 zájmových kroužků. Připravilo je středisko volného času Tramtárie a podle ředitele Ondřeje Komůrky můžou přijmout 650 školáků.
2: V současné době už tu nabídku, kterou máme, tak budeme rozšiřovat pouze do případných škol. Teď v současné době rozjíždíme spolupráci se základní školou Hradec nad Svitavou. Standardně je zájem o výtvarné obory, taneční obory, no a samozřejmě pohybové kroužky, jako je karate například.
1: Ministerstvo financí dnes zveřejnilo návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíce pohorší Ministerstvo pro místní rozvoj. Oproti letošku má dostat o 10 miliard korun míň. Letos hospodaří s asi 30 miliardami.
3: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je rozpočet rezortu nižší, třeba kvůli přesunu agent pod rezort průmyslu a obchodu.
4: Je to dílem i, že končí programovací období a nejsou tam vlastně evropské peníze.
3: O zhruba 700 milionů méně dostane rezort životního prostředí a s větším objemem peněz původně počítal ministr školství Robert Plaga za ANO. Rozpočet se mu meziročně zvýší, ale méně než původně předpokládal.
5: U té největší položky, a to je nárůst platů, tam je nárůst menší, než jsem předpokládal, ale zároveň jsem změnil za příslib těch vyšších nárůstů v letech 28-29.
3: Státní rozpočet má mít podle návrhu příští rok schodek 389 miliard. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
1: Osminásobný vítěz zlatého míče fotbalista Lionel Messi už nebude hrát za Argentinu. Reprezentační kariéru ukončil v 39 letech, měsíc potom, co se svou zemí podlehl ve finále mistrovství světa Španělsku. Před 4 lety v Kataru Messi s Argentinou vyhrál světový šampionát. Dvakrát taky ovládl mistrovství Jižní Ameriky. Tenistka Karolína Muchová se snaží postoupit do druhého kola Grand Slamu US Open. Nedávná wimbledonská finalistka nastoupila v New Yorku proti Rakušance Krausové a my to sledujeme. České volejbalistky zase zabojují o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V Brně za necelou hodinu nastoupí proti Švédkám. Počasí. Nadcházející noc bude skoro jasná až polojasná, v noci při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách vyskytnou slabé přehánky. Noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 11 až 8 stupňů Celsia, vítr mírný. Zítra slunečno, ráno jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno až oblačno a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Denní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr mírný, srážky do 2 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak se výrazně měnit nebude a bio zítra jednička. A to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Velmi rušno na silnicích Pardubického kraje 4 minuty po 18. Tak první komplikace, nehoda nákladního auta hlášená ze Svitavska, je to v Litomyšli, silnice 1/35 ulice Kapitána Jaroše. Tam je to před kruhovým objezdem s ulicí Sokolovskou. Je to dopravní nehoda osobního auta a kamionu. Před kruhovým objezdem kolona se stržením asi 10 minut. Další komplikace, sražená dvě osobní auta v Dolní Rovně na Pardubicku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 na cestách s Petrem Voldánem.
6: Dnes budeme cestovat hodně exoticky, někdy bych řekl možná až extrémně, protože mým hostem, jak tady v kavárně Muzea východních Čech, kde vzniká tato veřejná nahrávka už tradičně, tak i u vás teď u přijímačů, u vás doma nebo v autě, nebo kde nás posloucháte, je Lenka Hrabalová. Já k tomu přidám orientalistka, arabistka, tlumočnice, průvodkyně, spisovatelka, scénáristka, ale mně se nejvíc líbí to poslední, co jsem si napsal, a pro dnešek to bude to důležité, cestovatelka. No a já teď připomenu, kam také budeme cestovat. Prvním předmětem z mého kufříku, vy už ho znáte, takže první předmět, kterým připomínám, co jí v mládí hrozně zajímalo, je průvodce a kniha o destinaci, kam jste se ale podívala až hodně později.
7: Tak já asi prvně poděkuju za pozvání a všechny taky přivítám. Děkuju, že nás posloucháte. A já jsem právě dostala do ruky časopis a s krásným obrázkem z Egypta, což teda vůbec netuším, kde to Petr tuhle informaci mohl vyhrabat, že jsem jako malé děcko byla posedlá starověkým Egyptem. To byla moje hrozně velká láska. Ale do Egypta jsem se vlastně dostala až dlouho potom, co mě starověký Egypt přestal bavit, až někdy kolem svého 30. roku, kdy jsem byla už úplně zamilovaná do Egypta středověkého.
6: No co já bych na Lenku Hrabalovou nevyhrabal, aby to bylo zajímavé. A zajímavé to už, jak slyšíte, bude, protože že se někdo dostane ke svému dětskému snu až ve 30, to je také docela signifikantní. Mezitím asi byla větší lákadla. No, uslyšíte sami. Zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu s pořadem Na cestách.
8: Když od

0: Dozněla první písnička a vy posloucháte veřejnou nahrávku z kavárny Muzea východních Čech v Hradci Králové. Když říkám veřejnou, tak jsou tu samozřejmě dnes, kromě mého hosta Lenky Hrabalové, také účastníci té veřejné nahrávky. Aby nám to věřili v rádiu, tak se představte. To je akustika, to vypadá, jak když je vyprodáno. Ale ono tu je opravdu hodně plno, takže děkuju, že jste přišli. No a my jsme začali tím Egyptem. Já si myslím, že ne pro všechna děvčátka v útlém věku je zrovna Egypt, anebo tahle ta tématika až tak velkým lákadlem. Lenka Hrabalová se toho lákadla ale držela dál. Ona vystudovala arabštinu a perštinu. Pro mě jsou to jazyky úplně šíleně složité. Je to těžké?
1: Já bych řekla, že arabština těžká je, protože na rozdíl od perštiny, tak to není indoevropský jazyk. Perština nám je trošku mentalitou jazyka podobná, blízká, arabština potom už úplně mimo. A co je na arabštině to nejhorší, tak je to, že my se na univerzitách učíme moderní spisovnou arabštinu, která je takový ten jako jazyk televize, jazyk médií, jazyk univerzit, ale každá země, a těch arabských zemí je 22, tak má vlastní dialekt. A ty dialekty se liší jako například čeština, srbština, ruština v rámci těch našich slovanských jazyků. Takže je to prostě náročný cestovat. Já když jsem dlouhodobu žila v Maroku, tak potom přiletíte z Maroka do Iráku a začnete mluvit maročtinou a lidi vám prostě nerozumí na ulici. Neví vůbec, co byste jim mohli říkat. Takže arabština je opravdu taková záležitost ke celoživotnímu studiu.
0: No pro mě by to bylo nadživotní studium, takže já jenom neskrývaný obdiv. Našel jsem jedno propojení dnešního hosta pořadu na cestách s východočeským regionem a to je město Letohrad a zámek Letohrad a jedna osobnost, kterou budete znát ze své četby, Egon Erwin Kiš. Jak se to propojilo, Lenko?
1: Propojilo se to loni, když jsem získala právě cenu Egona Erwina Kiše za literaturu faktu za svoji knížku Mozaiku Íránu. Což je docela zvláštní, protože já jsem myslela, že píšu cestopis, ale skončilo to jako vždycky u vzdělávání a informací, takže jsem vyhrála teda v literatuře faktu.
0: Mě zaujala ještě jedna věc, kde se trošku protínáme. Vy jste vydala knížku, o které si budeme také povídat, která mě hrozně zaujala. Opět z kufříku tahám. Hrdinové Orientu, Lenka Hrabalová a Lenka Linhartová, která dělala ilustrace. No a mě zaujalo, že nápad na tuhletu knížku nevzešel někde doma u kávy nebo u skleničky, ale jestli mám správné informace, tak to bylo v Mazar Sharifu, což je místo, které znám, protože jsem se tam také potuloval. Přiblížím vám, že se pohybujeme v Afghánistánu. Jak může někoho v Afghánistánu napadnout zrovna v takovém místě, kam se normálně ani taky moc nejezdí, jak ho může tam zrovna napadnout, že vydá knížku?
1: Tam bylo dohodnuté právě to vydání knížky, ale ta samotná knížka už byla v té době rozepsána docela dlouho. Původním podnětem bylo, že se mojí sestře narodila holčička a já jsem chtěla něco pěkného pro toho novorozence udělat, tak jsem si řekla, že napíšu knížku, kterou potom vlastně Zitušce, která je knížka teďka věnovaná, tak věnuju. Takže ten záměr se splnil. A právě v Afghánistánu jsem byla se svojí kamarádkou Ilonou, která řekla: "Hele, tak to vydáme spolu. Zvládneme to ve dvou." Co se nám nakonec povedlo, bylo to obrovské množství práce. Naštěstí jsme potkali Lenku Linhartovou, která má neskutečně nádhernou představivost a těm mým příběhům dodala strašně jako působivý vizuál, takže jsme na tu knížku teďka všechny tři, jak já, tak Lenka, tak Ilona, hrozně hrdý.
0: Kromě nápadu a upřesnění toho, že vydáte knížku, přivezla jste si z Afghánistánu i něco jiného?
1: Přivezla jsem si strašně krásný nádobí s granátovými jabky.
0: To máte odvahu něco takového vést. Já jsem si přivezl jednu rekvizitu, kterou jsem si tam pořídil z praktických důvodů, abych vypadal trošku stylově a zároveň, abych ten písek, protože ho tam bylo všude strašná spousta v tom větru, abych ho neměl úplně všude, nejlépe za krkem, jinak úplně všude byl.
1: Jo, tak vy teda jste si koupil šátek. To chápu, že jste si koupil šátek na ochranu obličeje, krku a tak. Bohužel my ženy tam už se šátkem musíme jezdit, takže já jsem na místě za šátky neutrácela, pač jsem si přivezla vlastní.
0: Zkoušela jste si tam obléci burku?
1: Zkoušela.
0: A jak se vám v tom bydlelo v té burce?
1: Jako je fakt, že člověk může konečně vyvalit břicho, jak potřebuje, to je dobrý, ale samozřejmě burka je způsob zahalování, který je úplně ultimátní, žena má dokonce síťku přes oči, takže to velmi snižuje kvalitu vidění a taky kvalitu pohybu v prostoru, takže za mě nic moc. A s tím, jak je teďka v Afghánistánu nastavení, tak si myslím, že ještě dlouhou dobu ženy bohužel tam burky nesundají. Každopádně pro nás, pro cizince, tak platí trošku jiná pravidla, takže my naštěstí zatím burky nosit nemusíme.
0: Zůstaňme u toho Blízkého východu. My o něm máme spoustu zkreslených představ. Bořit ty mýty a všechny ty předsudky, to je jeden z vašich cílů. Zaměřujete se i na ženy při tom cestování. Ženy z Blízkého východu podle vás se rády upravují jako princezny a rády se fotí. Což je možná pro naše posluchačky i dámy tady v kavárně překvapivá informace.
1: To věřím, protože u nás máme pocit, že každá muslimka je svým způsobem utlačovaná, ale myslíme na to, že muslimský svět jsou 2 miliardy lidí a 50% plus minus teda budou ženy. A i v tom ženském světě tak jsou obrovský rozdíly. Zatímco v Iránu, když potkáte Iránky, tak a teďka holky, co tady sedíme, nechci se žádné z vás z nás dotknout. A tak, jak tu jsme, tak by žádná z nás v Iránu nezazářila. Iránky jsou namalovaný, plastický operace obličeje, velmi výrazný make-up, perfektní oblečení, tak je to jako společenský šik. Oni to opravdu jako umí s tou elegancí. Takže tamto focení je prostě ráj. Tam vydáte foťák a máte prostě tam Iránky, co jsou ochotné se fotit. Pak jsou regiony, které jsou pravý opak. Jo, například ve středním Alžírsku v oblasti řeky Mzab, tak jsou vesnice, kde ženy jsou zahalené tak, že jim takhle kouká jenom jedno oko z takového bílého prostěradla.
0: Jenom jedno?
1: Jenom jedno. To je ibádia, to je jako vlastně velmi konzervativní směr islámu, který už jako není moc rozšířený. A právě tam tak je absolutní zákaz na ženu jenom namířit foťákem. Takže ani tohle tvrzení vlastně není stoprocentní, protože ten svět islámský, blízkovýchodní, tak je strašlivě rozmanitý a rozdíly tam jsou hrozně veliké.
0: A teď mi povězte, jak vypadají ti lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou nejkrásnější na světě.
1: Nejkrásnější lidi, aspoň teda podle svého vlastního tvrzení, tak žijí v Čadu a to jsou fulbové. Čad je země, která leží na pomezí mezi takovou tu zelenou šťavnatou Afrikou a suchou hnědou Saharou. A fulbové žijí přesně mezi tím, to jsou kočovníci, pastevci, nejpočetnější kočovné etnikum světa. A fulbové věří, že jsou nejkrásnějšími lidmi planety. Oni opravdu jako v kontextu toho Čadu, tak mají velmi specifické tváře, mají, teďka nechci zabíhat do nějaké jako barevné rasové terminologie, ale jsou takové jako krásně jako tmavě hnědí, přesně jako na pomezí té černé a té severní Afriky. A mají vysoké vyčesané účesy, různě vyholené tvary do hlavy a velmi rádi se do obličeje řežou. Tomu se říká skarifikace, ozdobné jizvení, takže nejlepší dárek pro fulbu, jaký můžete přinést, tak je čistá žiletka, protože samozřejmě tam ty způsoby toho řezání nejsou úplně sterilní velmi často, takže oni se jakoby řežou. Nebo ještě občas jakoby tu kůži háčkama vypichují, aby se pod to kůži a tkán dostal vzduch. Ano, to zduřelo. Záleží, jakoby, jaký má vaše vesnice, váš kmen vkus v tom jizvení. A pak se to ještě vsypává popel, nebo se tam trny vpichuje nějaký inkoust, co tam prostě mají z nějaké zase jiné rostliny. Takže mají potom jako velmi silně zdobené obličeje. A jakoby to největší jizvení, tak má takzvaná jakoby pomyslná fulbská šlechta. Když koukáte na ty holky, tak právě ty, co jsou nejvíce zjízvené, nejhustěji a mají zářivě černé rty, tak to jsou ty elity z těch kmenů.
0: No, my na vás teď, včetně mě, koukáme tak trošku s otevřenou pusou a vy u přijímačů, pokud jste si pustili fantazii na špacír, tak si trošku dejte na uzdu, když si najdete webové stránky Českého rozhlasu Hradec Králové a my vám tam připravíme textu k tomuto pořadu i doprovodnou fotografii, protože to je opravdu úžasná věc. Tak se podívejte, jak vypadají ti, kteří o sobě myslí, že jsou nejkrásnější na světě. Mapovala to Lenka Hrabalová, dnešní host pořadu Na cestách, tak zůstaňte s námi, cestujeme zajímavě, exoticky. Na vlnách Českého rozhlasu budeme po písničce zase pokračovat.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Lenkou Hrabalovou. Cestujeme především a primárně po arabském světě. Vy jste i průvodkyně. Hodně lidí chce poznávat doopravdy, jak vypadá arabský svět, aby nebyli v té ulitě předsudků a toho, že my přece víme, jak ten islám vypadá a o co mu jde.
2: Já jsem stále překvapená, jak moc lidí tam chce cestovat. Já dělám takový hodně specifický destinace, teďka například plánuju cestu do Libie a je o to prostě opravdu jako velký zájem. Já zdaleka nejsem naštěstí v Česku jediná, koho ten region zajímá, nejsem jediná, kdo má fascinaci Saharou, koho fascinuje hedvábná stezka, kdo miluje dějiny tady tohohle regionu. A těch lidí, už mám kolem sebe takový poměrně široký okruh lidí, kteří prostě to chtějí poznat, chtějí to vidět na vlastní oči a jsem hrozně ráda, že ten okruh se nezmenšuje, ale stále rozšiřuje.
1: Bývají ti lidé překvapeni, jak jste byla překvapena vy, když jste se poprvé objevila v takovém regionu? Nebo jste byla už připravena předem?
2: Já jsem připravená rozhodně nebyla na pohostinnost a to je asi věc, která šokuje nejvíc. Vy jako cestovatel, když někam míříte plácu, když půjdete do Jemenu, tak půjdete na internet a vygooglíte si, jak tam ty staré stavby vypadají, víte, co to je Šibám, Manhattan pouště, nádherný vysoký stavby, těšíte se na to jak malej, ale co už jako nečekáte je, jak tam ty lidi se na vás budou usmívat, jak budou mávat, jak budou reagovat, jak budou nabízet kávu, jak budou nabízet čaj. A to je to, co si cestovatelé z těch mých cest odnáší asi nejčastěji. Většina těch lidí už jako samozřejmě nejede jako na poprvé do takové destinace, takže mají nějaké zkušenosti, ale stále já se snažím o to mít nějaký kontakt s místními, aby to nebylo jenom právě o těch mrtvých památkách, ale i o té živé kultuře, která je pro mě při tom cestování asi to nejdůležitější. A ještě takovou vtipnou historku přidám. Před asi už 6-7 lety se ke mně na jednu cestu do Iránu přidal mladý kluk, který byl podporovatel jedné nejmenované konzervativní protiimigrační české strany a pro dvě jako byl velmi zaujatý proti islámu, ale řekl si, že to chce na první dobrou sám zažít, sám vidět a potom, co se vrátil do Česka, tak jako nemůžu říct, že by se z něho stal takový ten jako pražský liberál, to určitě ne, ale ty jeho názory se hodně změnily. Takže opravdu si myslím, že to cestování dokáže spoustě lidem otevřít oči i o smýšlení o světě a o nějakých předsudcích.
1: No já myslím, že to je přesně to, proč cestujeme, abychom dokázali si udělat obrázek o tom světě, ten svůj. Takže to je jedna z velikých předností a jsem rád, že Lenka Hrabalová dnešního z pořadu na cestách právě tohle to zmínila. Vy jste už mluvila o tom, že se lidé v těchto těch regionech hodně usmívají. Mně se líbilo to, a teď se dostávám k tomu severnímu Pakistanu, že tam lidé v pohostinnosti, laskavosti, otevřenosti a také v bezpečnosti pro vás jako pro ženu předčili i Irán, který pro vás v té době byl jedničkou.
2: Irán je taková jako moje celoživotní jednička v mnoha ohledech, ale ten severní Pákistán mě strašně šokoval. Já jsem poprvé přijela loni v létě a já jsem předtím už měla navštívený jižní Pákistán, který je strašně barvitý, strašně zajímavý, ale chtěla jsem strávit léto v horách. Na severu se setkává Pamír, Hindukuš, Himalaje, Karakoram, čo je nejvyšší hory světa. A já jsem čekala od té cesty spoustu a nečekala jsem to,

0: A šimšálci, oni patří k náboženské skupině Ismailitu, která je taková hodně specifická, a ten jejich nejvyšší duchovní tak vydává fermány, náboženské rozkazy. A jeden z těch hlavních fermánů je: investujte do vzdělání svých dětí a držte si svoji kulturu. Takže oni sice postaví nový, krásný, moderní barák, ale stále ho postaví podle tradičních prvků té svojí kultury. Takže teď jdete do hradu, co je starý 1000 let, a pak navštívíte barák, co postavil váš kámoš loni, a stále to má stejné ty struktury, stejné ty sloupy, stejné stropy. To mě strašně fascinuje. A potom v tom údolí samotném, tak šimšálci poprosili před 20 lety vládu, ať jim postaví cestu, protože do Šimšálu se chodilo 3 dny pěšky, 60krát se překračovala divá horská řeka, takže žádná sláva, žádný propojení se světem. A vláda jim řekla, že ne, tak teda dostali podporu toho svého duchovního vůdce a tu cestu si vykutali sami. Takže tak tam ta cesta trvá 3 hodiny. A za těch 20 let tu cestu mají. Tak
1: ty to je skoro jako my máme některé kusy dálnice, to je ještě delší doba.
0: Ale my jako stavíme prostě na rovinkách, ale oni tam staví v těch příšerných podmínkách těch hor.
1: Ale já bych nechtěla, aby jsme si ty dálnice jako šimšálci stavěli sami.
0: Tak bych nerada. Každopádně jsem chtěla říct, že vlastně po těch 20 letech, co mají cestu, tak celé to údolí teďka jsou podnikatelé, všichni studují na vysokých školách. A když tam jste v létě, tak mladí lidi, co studují normálně v Moskvě, ve Španělsku, v Německu, tak se vrací zpátky, aby rodičům pomohli se žněma. Což je úplně úžasný, protože celá ta odloučená vesnice v tom hlubokém údolí umí anglicky. Všichni se na vás kouzelně usmívají, furt vás někdo zve domů a vypráví vám, jak tady vlastně žijí v těch horách, jak v létě pracují jako šerpové a v zimě studují v Německu. Mě to jako fascinuje, ten region.
1: Vy jste tam ale nezažívala osobně úplně nejlepší cestování. Měla jste tam nějaké zdravotní trable?
0: Zdravotní trable mám pořád teda. Já jsem si loni z Pákistánu odvezla parádního parazita. Moje zdravotní trable začaly loni v létě a od toho trvají rok. Loni jsem loni v létě dokonce išla k doktorovi, což je v mém případě jako velká vzácnost. A doktorka mi řekla, že jsem zdravá. A já jsem prostě celý rok až do letoška jsem viděla, že zdravá nejsem, ale to už tam přidali další vyšetření a odhalilo se, že mám nějakého parádního parazitka. Takže zaklepu na dřevo, ještě 7 dní braní prášku a snad už budu zdravá a vyléčená.
1: A jak se chráníte před tím nebezpečím různých zdravotních trablí? Já vím, že občas dolehnou trable, při kterých je potřeba podobné nějaké prostředky proti bodavé hmyzu, ale jinak co radíte? Já třeba jsem skeptický a trošku konzervativní a neskouším úplně všude všechno ochutnat, co mi nabídnou.
0: Já sežeru úplně všechno, co mi nabídnou. Já taky, no. A zaklepu zase na dřevo, tady to není dřevo, to je nějaký plast tady, až na toho parazita, který teda byl z nějaké špatné vody patrně, tak jsem dlouhodobě zdravá. Teďka jsem jim podal spray proti moskytům, proti komárům, tak ani to, jako mě ty zvířátka moc nežerou nebo kusujou, já jsem prostě dlouhodobě zdravá jako řípa a plánuju takhle ještě zůstat.
1: To vám závidím. Závidím Lence Hrabalové, dnešnímu hostu pořadu Na cestách, a my budeme cestovat i po další písničce. A já se chci zeptat na jednu věc. Když i před vámi u přijímačů vyslovím poušť, tak si představíte písek, písek, písek a zhola nic. Tak uslyšíme po písničce, jestli to tak je doopravdy.

0: Jsme na cestách, cestujeme dnes na vlnách Českého rozhlasu s Lenkou Hrabalovou. Cestujeme především po zemích orientálních i po Orientu. Taková přesmyčka k tomu, kde se asi tak pohybujeme, a já jsem se dostal na poušť. Já zase otevřu kufřík. Nevindám tedy pytlík písku, to jsem se nechtěl sebou brát, ale i na takových místech pro mě čas běží hodně pomalu a tady se přesýpá písek v přesýpacích hodinách. Je opravdu poušť jenom ten písek?
1: No, určitě není třeba Sahara, tak my si představíme právě duny, písek, dvě, tři palmy, ale na Sahaře jsou krásné vysoké hory, bizarní skalní útvary, na Sahaře jsou hluboké oázy, studená voda, je tam spousta života. Takže poušť je rozhodně jako rozmanitý barevný ekosystém, který je hrozně zajímavý.
0: A jak je to s tím, že na poušti je i třeba knihovna?
1: Na poušti je spousta knihoven. Ona ta poušť nebyla vždycky tak pouštní, jako je teďka. Sahara, jako každá správná žena, má svoje cykly. Ten saharský cyklus má 42 tisíc let, kdy se teda jsou výkyvy, kde Sahara víc dozelená, víc dohnědá. Teďka teda jsme v té hnědé suché fázi, ale Sahara je prostředí, přes které vždycky vedly cesty, a když například bylo trošičku chladněji, tak těch cest mohlo být víc. Takže i teďka, když se třeba dostaneme do nějakého prostředí, do nějaké vesnice v Maroku, v Mali, v Mauretánii, tak se nám může zdát, že ta vesnice, to městečko, je úplně mrtvá krajina. Například Chingeti v Mauretánii, to je jedna z takových mých oblíbených destinací. Ta Chingeti v Mauretánii je hodnoceno jako jedno z nejhorších míst k životu, což jako souhlasím, to je jako tam opravdu jako nechcete být. To je rozpálený, horký, a ty pouštní duny se strašně rychle pohybují, takže pohlcují ty domečky toho města. Ale Chingeti ve středověku, tak bylo město, kde bylo 16 obrovských knihoven, které měly tisíce svazků knih. Samozřejmě je to islámský svět, takže primárně tam byly jako Korány, nějaké náboženské texty, náboženské i nenáboženské právo, vedle toho dějiny, slovníky, astronomie, astrologie, cestopisy, cokoliv si představíte. Arabský svět byl prostě svět grafomanů, grafomaniáků, oni milovali popisovat všecko, co viděli. Takže ty arabské knihovny na Sahaře, ta nejznámější byla v Timbuktu v Mali, bohužel po zásahu Al-Kaidy, tak hodně knih bylo spáleno, naštěstí mnohem věcí bylo odneseno do Bamaka, do hlavního města. Každopádně těch knih jsou obrovské stohy a je to obrovská databáze poznání pro současné badatele, protože Arabové popsali i svět, který vlastně nepsal. Jo, že to, co oni po sobě zanechali v rámci cestopisů, tak my bychom nikdy nevěděli, co v té době bylo. Mimochodem třeba i první historická zmínka o Praze, tak pochází z pera cestovatele jménem Ibn Jákub, což byl patrně židovský obchodník, se říká, který pracoval ve službách kordobského chalífy, čili přišel ze Španělska na jako poselství nějaká muslimská delegace. Čili to jsou úžasné věci, co tam zachovali, ale právě ty města dokázaly, že tam i bylo trošku lepší podmínky pro život, že tam například byl nějaký prostě výkyv, který byl více vlhký, přinášel více vody, a teďka už mnoho regionů prostě vymírá.
0: Vy jste také zmínila Mauretánii. To je pro mě země, kterou já jsem si kdysi představoval, kde asi tak může být, jako kluk, když jsem sbíral známky, protože Mauretánie to byla docela zajímavá známka ve sbírce. Co bych tam našel, kdybych tam chtěl jet? Proč bych tam měl jet zrovna třeba do té Mauretánie?
1: Já tam jezdím právě kvůli těm starým knihám. Jo, v těch knihovnách vám dají, nebo v minulosti dávali do ruky knihy starý tisíc let, psaný na gazelí kůži, a pro mě to je jako obrovský zážitek ty knihy vidět. Jo, já jsem úplně blbá na matematiku, ale já poznám, jak tam je ten arabský text a v tom je načmárená ta Pythagorova věta, ty trojúhelníky, kde to tam prostě všechno takhle jako člověk nádherně vidí. Ale chápu, že já jsem takový jako specifický typ cestovatele, cestovatele šprta bych řekla. Takže spíš jako Mauretánie aktuálně láká dobrodruhy. Mauretánie jezdí do nedávna nejdelší vlak světa, už ho nějaký vláčky překonali, tak tam se jezdívá na jeho korbě. Jede se 14 hodin v příšerným fujavici, v prachu, v písku přes poušť, čurá se do pedlahví, tak to láká spoustu lidí. A potom samozřejmě Mauretánie je pouštní země, takže nabízí nádherný treky právě po poušti, po Sahaře. Ty treky jsou hrozně zajímavé, protože nejdete pouze po dunách, ale když klesnete do těch údolí mezi dunama, tak tam jsou, ty údolí jsou celé pokryté mušličkama. Že vidíte, že tam kdysi dávno byly, no kdysi dávno, před 10 000 lety byly jezera a podél těch jezer tak byly lidský osady, protože kromě mušliček tam máte i pazourkový nástroje, tam prostě v poušti sbíráte malinký šipky do šípů, malinký nožičky a kamarádi to jednou nechali datovat a právě to vyšlo na ten raný neolit, čili nějaké to 8. tisíciletí před Kristem.
0: Už jste tu mluvila o cestovatelích z toho světa arabského a já teď vyndám jednu pomůcku. Viděl jsem ve vaší knize fotografii, že oni jsou vlastně podepsáni i pod prvními mapami.
1: Arabové tak opravdu jako klasifikovali svět tak moc, jak mohli. Takže i máme velmi staré mapy, které samozřejmě zobrazují ten svět trošičku jinak, než my jsme teďka zvyklí. Středem světa, tak Jeruzalém, Mekka, Řím, podle toho, kdo kdy to maloval, v jakém období. A taky samozřejmě to nemusí třeba mít severojižní orientaci, ale je to orientované taky podle toho, v jaké době se to kreslilo nebo malovalo. A tady tahle mapa tak je právě z 12. století a zobrazuje to, jak si lidé tehdy představovali svět, samozřejmě tehdy ještě bez Ameriky, jenom Asie, Afrika a Evropa. Ale já mám ty staré mapy hrozně ráda a je hrozně hezký, když přijdete do nějaké prostě opuštěné vesničky a ti vesničani vám poví, hele, pojď se podívat, my jsme si založili knihovnu. Tak vlastně do knihovny a ta knihovna vznikla tak, že si prostě vesničani řekli, natáháme tam, co máme, něco tam třeba bude zajímavého. A jenom zjistíte, že v té knihovně mají třeba mapy z 16. století ručně malovaný. Jo, prostě věci, z jaký bychom si tady v Evropě seli na zadek a oni to mají jako nějací prostě kluci.
0: Zaplať pánbu, že to někteří Evropané neviděli, protože by to určitě odvezli. V té knižce, o které jsme už mluvili, Hrdinové Orientu, původně určené pro dětské čtenáře, aby od začátku začali překonávat mýty a různé pošetilosti představ o světě, tak se dovíte spoustu zajímavých věcí. Já jsem třeba docela vykuleně koukal na informaci, že druhé největší náměstí světa je v Isfahánu.
1: Ano, druhé největší náměstí světa je v Isfahánu, má skoro 0,5 km na 200 metrů. Obrovská, nádherná, velkolepá záležitost 16. století. Ta mapka teďka, co máte před sebou, tak myslím si, že tak takřka zničila moje přátelství s Lenkou, protože se mi to donutila nakreslit. Ale jako jak se potom na tu mapu podíváte, tak víte, že to je prostě titěrná, příšerná práce. A jako Len se veškerý obdiv na to, jak se s tím kvůli mě musela trápit. Ale opravdu jako ten Blízký východ, tak co do kultury, co do stavitelského umění, tak je, jak je neskutečný. Samozřejmě dlouhý staletí válek, teďka to 21. století tomu dodalo takový jako hřebíček, tak hodně toho ovlivnil, hodně toho vedlo, prostě zase se rozpadlo, zničilo, ale stále je tam toho strašlivě moc a já tam jako jezdím teďka 15 let a ještě pořád jsem neviděla všechno, co potřebuju v životě vidět, takže je to jako nekonečná možnost co objevovat.
0: Já myslím, že na tisícileté historie nejde vidět úplně všechno. Mě v té knižce dál zaujala jedna věc a to je pouštní architektura. Část těch věcí se týká samozřejmě i vody a studní. Vy máte jednu neuvěřitelnou historku, lépe řečeno zážitek, který se vám nepodařilo uskutečnit a je spojený s nemožností se osprchovat.
1: Jo, já jsem teďka byla chviličku zmatená, protože najednou jsme skočili z Íránu do Jižního Súdánu.
0: No tak... s vámi člověk poskáče celý
1: jo,
0: arabský
1: to,
0: svět.
1: To je pravda. A Jižní Súdán je takový hodně specifikum, to je nejmladší země světa a je to země, ve které žije 64 jako těch hlavních etnických skupin. A je to země, která je teda v Sahelu, čili je tam hodně prostě buše, nízkého křoví a velmi málo vody v některých oblastech. Takže my jsme tam strávili nějakou dobu mezi etnikem Mundary, etnikum, které se jmenuje Pastovec. Oni pasou krávy Watusi, což jsou, já jsem kvůli těm krávám do Jižního Súdánu letěla, to jsou, běžte potom všichni na Google, zkuste se napsat Watusi s dvojitým V, mají obrovský rohy, to jsou neskutečný nádherný zvířata. A taky dobře chutné mimochodem. No a oni právě ti Mundary, tak oni žijí v oblasti, kde není vůbec žádná voda, takže se sprchují právě v kraví moči. Čili když jenom vidí, že prostě kravička bude čůra, tak tam naběhnou, strčí pod ní hlavu a hezky si prostě vyškrábou vlásky. Od prachu, od písku, od všeho, co potřebují. A je to hrozně zajímavý, protože oni potom, jak mají tmavou pleť, tmavý vlasy, tak jsou potom často zrzaví. Takže ty Mundary takhle jako ve společnosti velmi snadno poznáte. A já jsem právě to chtěla takhle zkusit, ale nepovedlo se mi to nakonec, protože se ukázalo, že vlastně není žádná voda, opravdu jako žádná. A já jsem si říkala, hele, co moje rozmozlená středoevropská kůže a dlouhý vlasy udělají, když budou dva dny nasáklé kravskou močí, tak jako za tu vyrážku mi to asi potom úplně nestálo, takže vyhrála racionalita. Každopádně potom se v té oblasti nakonec jednu studnu objevila, takže vím, že až tam půjdu po druhé, tak už jako, už můžu.
0: Já jsem přesvědčen, že Lenka Hrabalová tam pojede po druhé. Sliboval jsem vám exotické až zvláštní cestování. Myslím, že už jsme ho vrchovatě naplnili. A tak je mi skoro líto, že po písničce už půjdeme do finále v posledním vstupu při nahrávce v kavárně Muzea východních Čech i u vás u přijímačů.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Máte naladěný Český rozhlas, pořad Na cestách. My jsme, zatímco jste poslouchali písničku a možná si udělali kávu, vyměnili baterie v mikrofonu. Baterie to v některých oblastech, kam jezdíte, je asi naprosto neznámý pojem.
2: V oblastech, kam jezdím, ta teďka strašně frčí solární panely. Takže z baterky pomalu mizí a solární panely se objevují úplně všude. Máte kočovnický stany a na nich solární panel.
1: Pojďme ještě se podívat na to, asi je to úplně jednoduché, když jedete do arabského světa, co si vzít sebou za oblečení. Jsme na cestách. Někdo se možná chystá na takovou cestu. Co by měl mít sebou, pokud je žena a muž?
2: Tak tam jsou taky obrovský rozdíly, kam jedete. Já bych třeba v arabské zemi v životě nevylezla mimo rezort v Kraťasech. Já vím, že spousta cizinek v Marrakeši, třeba v Maroku, v Kraťasech chodí. Já bych se absolutně mimo moji komfortní zónu. Ty společnosti jsou stále konzervativní, my tam jsme hosté, takže podle toho. Já mám vždycky dlouhý kalhoty, žádný legíny, protože tady v té části světa existuje lidová pověra o tom, že ženy, které nosí legíny, tak jsou nadržené. A tak se holky asi úplně prezentovat nechceme, takže legíny nechá doma. Nějaké volnější, širší kalhoty jsou ideální a potom v mnoha zemích prostě krátký rukav. Tak jak jsem oblečená teďka, tak jsem chodívala v Maroku. Tak jsem chodívala i v Iráku. A když potom cestujete například do Iránu, který už má přísnější pravidla, která zahrnují i právě ženské odívání, tak je to šátek přes hlavu, delší rukáv a nějaký delší kabátek, aspoň do půlky nebo delší tričko do půlky stehen. A opravdu ty rozdíly jsou obrovské, každopádně 90% Blízkého východu, dlouhý kalhoty, krátký rukáv a jste v pohodě.
1: Kde jste v arabském světě ještě nebyla? A kam se toužíte dostat? A nebo už máte odškrtáno?
2: Mně z toho arabského světa chybí ještě projet Saudská Arábie a chybí mi projet Eritrea, pokud teda budeme počítat mezi arabské státy. A jinak mám splněno. A co ještě potřebuju projet, protože jsem obrovská faninka saharské architektury, tak to je Mali, Niger a Burkina Faso. Právě kvůli tomu, jakým způsobem oni staví mešity z hlíny. Podle mýho vkusu jedny z nejkrásnějších staveb, jaký znám na světě.
1: Říká žena, která podniká, jak jsem někde přečetl, 16 až 20 expedic ročně. Jak to stíháte?
2: Blbě. Jako fakt blbě teďka. Už jsem to trošku přepískla s plánováním. Každopádně já budu cestování omezovat. Doufám, že teďka nastoupím příští rok do nějakého, ne úplně zaměstnání, to je moc silný kafe, ale do trošku stabilnějšího, usedlejšího životního stylu.
1: Tak to by mi bylo líto, kdybyste úplně omezila cestování, protože bychom přišli o ty zajímavé a nevšední zážitky, které jsou popsané i v knihách. Ta poslední, ta se mi velice líbí. To je knížka určená sice původně jakoby pro děti, ale já už jsem si vyzkoušel i na jiných podobných publikacích, že dospělí v ní možná najdeme spoustu věcí, které bychom asi možná měli i vědět, ale nevíme.
2: Já vás ještě trošku opravím. Ona to je předposlední knížka. Mně před měsícem vyšla další. Já mám letos už dvě knížky, takže tu druhou ještě musíte přečíst.
1: Mě tahle knížka opravdu zaujala. Možná i proto, že ji ilustrovala moje kamarádka Lenka Linhartová, která to nesmírně umí. Jak vás vůbec napadlo přibližovat arabský svět už malým dětem?
2: Ono to není úplně pro malé děti, no to je jako kolem těch 10 let. A já...
1: No to jsou pořád ještě ve srovnání s některými dospělými na takové téma malé děti.
2: Tak je to, já často přednáším na školách, mě to strašně baví. Většinou to je teda druhý stupeň nebo střední školy. A hrozně se mi líbí, jakým způsobem ty děti přemýšlejí. A přijde mi, že příběhy z tohohle prostředí nebo informace z tohohle prostředí jsou pro ně velmi často špatně dostupné. Takže ta knížka je koncipovaná tak, že tam jsem vybrala 18 příběhů historických osobností a vždycky jako po stranách toho příběhu, který je jako jakž takž epický, tak jsou právě infoboxy o tom světě, o té kultuře, o tom prostředí, v jakém ty osobnosti žili. My jsme se právě s Lenkou snažili skloubit jakoby zábavu a vzdělávání tak, aby to prostě mělo nějaký reálný přínos. Já jako nechci tady někde prostě nikomu kázat o tom, islám je super, islám je skvělej, o tom se vůbec jako nebavme, ale jako ať už chceme nebo nechceme, tak ten islám je náš soused. A ono je dobrý o tom sousedovi něco vědět.
1: Zaručeně. A vy tam dokážete objevit tak jako při svém cestování spoustu hodně překvapivých informací. Mě třeba zaujal příběh, který je tam popsán v téhleté knížce, člověka z arabského světa, který bojoval proti Francouzům, byl ve francouzském vězení a skončilo to tak, že dostal nejvyšší francouzské vyznamenání.
2: Jo, to je Abdelkader, je to národní hrdina v Alžírsku. Všechny náměstí, všechny ulice, všude jsou jeho portréty. A on byl tomu, co prohrál, on vlastně hájil Alžírsko proti Francouzům jako největší vůdce odboje. Francouzi se ho báli popravit, tak ho potom vylifrovali nakonec do Sýrie. A on žil v Sýrii v domácím vězení a varoval Francouze, hele, tady se blíží masakry křesťanů, tady to začíná smrdět. Říkal jim to, to bylo kolem roku 1860, a Francouzi ho ignorovali, ti diplomati. Přišly masakry křesťanů, byly konflikty mezi drůzy a křesťany. A Abdelkader, taková legendární postava, strašně vysoký, krásný, silný chlap, zahalený v bílém hávu, jak nosívají právě ty sahaře, tak vyjel do ulic Damašku, měl s sebou 40 bojovníků a ty křesťany chránil a odvedl do svého domu. Takže proto jako křesťané o něm vyprávěli úplně jako takřka legendární příběhy, jako o té postavě na koni, co se zjevila a zachraňovala je. A za to právě dostala to nejvyšší francouzské vyznamenání, je po něm dokonce pojmenované americké město. Jo, že opravdu jako v Evropě na to, že Evropany jednu chvíli jako pořádně mydlil, tak si ho Evropané strašně oblíbili a spousta z nich jako do toho Damašku za ním cestovala, aby si s ním mohli promluvit a psali, mluvili o něm v absolutních superlativech.
1: To jsou paradoxy. Takhle se střetává moderní a tradiční svět, jak jsme se vám to pokusili přiblížit s Lenkou Hrabalovou. Poslední otázka, byla jste někdy mimo republiku v nějaké exotice na Vánoce?
2: Byla. V Maroku, v Etiopii a ještě určitě někde.
1: Tak pokud se vám to nepodaří letos, tak si povězte na vánoční stromeček radio.
2: Je, děkuju.
1: A já vám moc krát děkuju za nádherné vyprávění.
2: Děkuju moc krát.
1: Sami slyšíte, zaujalo to i účastníky veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech. Já doufám, že jsme zaujali i vás u přijímačů s Lenkou Hrabalovou. No a příští týden v pondělí opět mezi 18. a 19. na vlnách Českého rozhlasu se s vámi těší na cestách Petr Voldán.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice chystají v areálu bývalých kasáren Hůrka nové sídliště. Už příští rok by tam mohly začít práce na sítích. Návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard, oznámila ministryně Schillerová. Tenistka Karolína Muchová je ve druhém kole US Open. Rakušanku Krausovou zdolala letošní wimbledonská finalistka ve dvou setech. A zítra bude slunečno. Polojasno, jasno nebo skoro jasno, denní maxima do 23 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné pozdní slunné odpoledne. Pardubice pokračují v přípravě výstavby nového sídliště v areálu bývalých kasáren Hůrka. Už v září chtějí vyčlenit peníze na projekt zasíťování celého území. Rozhodnout o tom ale ještě musí zastupitelé. Pokud všechno půjde podle plánu, práce na sítích by mohly začít příští rok. Co přesně město v lokalitě plánuje, přibližuje náměstek primátora Jakub Rychtecký. Zažijeme Pardubice.
2: První etapou by mělo být družstevní bydlení ve spolupráci města s družstevníky a v současnosti s tím by část těch pozemků už mohla být nabídnuta pro developery, ale zasíťovaných pozemků, aby jsme prodali co nejvýhodněji, s tím, že počítáme, že ten soukromý sektor by vstoupil do výstavby řadových domů.
0: Necelý měsíc před zahájením výuky hlásí Univerzita v Pardubicích skoro naplněnou kapacitu studentských kolejí. Z celkových 1200 lůžek zbývá obsadit 70 volných míst. Dostat by je měli studenti, kteří na přidělení pokojů pořád čekají v pořadnicích. Jde asi o 300 zájemců. Podle ředitele správy kolejí Jana Brotánka je převis žádostí srovnatelný s roky minulými.
3: Ovšem ani to není důvod k tomu se nesnažit to lůžko získat, protože máme zkušenost, že někteří studenti nenastoupí nebo nesplní podmínky pro přidělení lůžka, takže žádosti přijímáme stále a operativně potom dorozdělujeme uvolněná lůžka.
0: Nový akademický rok začne na univerzitě v Pardubicích 21. září. Městská knihovna v České Třebové ode dneška funguje v nové budově, je v areálu bývalé svářečské školy, který Třebová dřív získala. Objekt má posílit úlohu městské knihovny v kulturním a komunitním životě města. Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu vlády příští rok vzrůst na 389 miliard korun, to je skoro o 80 miliard víc než letos, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek o vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Krausovou 6-3, 6-0. Turnajová 25 Bousková postoupila do druhého kola po výhře nad francouzskou Jacquemotovou. Počasí. Noc bude skoro jasná až polojasná, noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítřek jasný nebo skoro jasný, tedy slunečný, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky skoro žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a bio 1, to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda stále komplikuje provoz na Svitavsku v Litomyšli 35, ulice kapitána Jaroše, tam je to tedy nebezpečné. A pozor, opravují povrch silnice a chodníky v Chrastinách Rudimsku, buďte trpěliví.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsal nám konkrétně pan Jaroslav Mandlík, že je prostě ze staré školy a že ho občas něco praští do očí, jak se říká v různých článcích. Z jednoho tady cituje. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: No, prostě mu jde o to a často se s tím setkáváme i my. Často se nad tím zamýšlíme. Jak to je s tím moci, pomoci. Pan Jaroslav píše, že všude už dnes čte moct, že už ta slovesa s tím koncem, kde je i, neregistruje, ale že by je měla radši. Tak kde je pravda?
2: Začneme asi tím, že to není chyba, že je tento tvar moct, pomoct, případně tvar můžu, pomůžu, že jsou tyto tvary považovány za hovorové spisovné. A proti nim jsou ty neutrální, dnes už částečně jako knižní pociťované tvary. Moci, pomoci, mohu, pomohu.
1: Kromě toho ještě můžeme říct můžu místo mohu a už je to doslova takový propletenec. No, řeknu vám upřímně, často jsem taky ze staré školy, ale už bych asi neřekl moci. Prostě je to taky trošku generační záležitost, ne?
2: Určitě a dokonce máme více sloves, která neskončí na to t v infinitivu a dříve byla na i, například péct, péci. A kodifikátoři vyjadřují názor, který nezbývá nám než přijmout, že u sloves typu péct, například se ty tvary péci a peku například považují už za příslušející k vyššímu stylu, neboli že mají ten příznak knižnosti. Kdežto u slovesa moci, moct, stále ještě mluvčí pociťují příliš tu hovorovost, takže tohle sloveso, přestože systémově patří do té skupiny jako péct, tak je z nějakého důvodu ještě stále bráno bez toho knižního příznaku.
1: Jako nezastaralé.
2: Jako nezastaralé. Takže posluchač pan Mandlík, který nám napsal, má pravdu v tom, že to ještě není univerzálně přijato jako neutrální spisovný tvar, ten infinitiv u tohoto slovesa.
1: Takže sečteno podtrženo, za takových 20 let bude slovo moci znít, jako kdybychom dnes řekli prosíti.
2: Například, ano, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 000. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Jste tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: České ministerstvo financí představilo rozpočet pro příští rok. Opozice vysoký schodek kritizuje. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který dnes šéfka resortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Například podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozici vzkázala, že v rozpočtu napravuje problémy, které způsobila minulá vláda. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky.
3: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží, a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby zkvétalo.
0: Od začátku září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová. Potvrdilo to i Ministerstvo kultury. Waldorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu téměř za 28 milionů korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na celkových 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, potvrzuje ředitelka Petra Šorfová.
4: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno a ujedinělé přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, v části Moravy a Slezska až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, přehánky pouze ujedinělé, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U sjezdu na Lysou nad Labem na kilometru 18,5 leží mezi pruhy roztrhaná pneumatika od kamionu. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá, takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší je právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr, fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý, a hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem se bez záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovali takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě... oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo, o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako?
2: No tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak
1: to musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přeženu, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy
2: už
1: za ní... Už umřel. Už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: a
1: dobu.
2: A časopis bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let,

0: Tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: Takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
0: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normálně na normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu, znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
0: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
0: A musel mě zmínit, o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
0: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako...
1: Zadarmo tady.
0: Zadarmo, nepřetržitě. Tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu a začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým. A pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly. Teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry. A tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobějí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
0: Deformací,
1: děkuju, ano.
0: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestuju někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
0: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
0: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
0: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda na svém dnešním zasedání neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána dočasně jezdit posilové expresní autobusy. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vláda neprojednala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument ministra kultury Oto Klempíře z Motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v dalších 4 letech zabývat.
3: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
3: Resort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i Ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září a v případě potřeby ještě na začátku nového týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila se jedná o mimořádné opatření, které souvisí se začátkem nového školního roku.
5: Tam jde o to, že v první zářivý týden je vysledováno, že než se stálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na připlnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
2: Záchranáři v Českých horách letos v létě vyjížděli k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, naopak nejvíce to bylo v Jeseníkách, kde ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl druhý týden v srpnu. Proč? Upřesnil Tomáš Fabián z Horské služby Jeseníky.
6: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů. Sport.
2: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně dnes večer v osmifinále podlehly Švédkám hladce 0-3. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce aktuální sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Kluby o tom informují na svých webech. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno, přehánky ojedinělé, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, na Moravě a ve Slezsku až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až kolem 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Sackou čekejte omezení mezi kilometry 19,5 a 18. Pracují silničáři v pravém pruhu. Zatím je to bez většího zdržení. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tón. Ohnout nebo zlomit. Heslo Michaela Toneta, pod kterým začal v druhé polovině 19. století vznikat ohýbaný nábytek.
1: Co vám říká značka Tón, T-O-N?
2: No to byly židle.
3: To jsou židle a nábytek nějaký?
4: Ohýbaný nábytek, no, teď znám.
5: To byla moje maturitní otázka na uměleckoprůmyslové škole.
2: Tak určitě je to nějaký ohýbaný nábytek nebo něco takového a Tón asi jméno, nevím teďka.
6: To vím, že vyrábí krásné židle i stoly dřevěné a je to z krouceného dřeva.
1: Jak dlouholetou mají tradici, víte?
7: To bude možná století.
8: Já nevím, třeba 20 let, 25, on to utíká.
9: 80 roků.
10: Předválečný počítám, v první republiky asi to je.
1: Máte vy třeba doma Tonet?
11: Už ne, ale měli jsme právě židly a takový křeslo jako.
12: Mám od nich židle na chalupě 4, pak jsem měla houpací křeslo od nich, mám věšák, mám hodně věcí od Tónu.
0: Tonetka, slavná židle z ohýbaného dřeva, nadčasová klasika. Obdivovali ji slavní architekti Le Corbusier nebo Adolf Loos, Lev Nikolajevič Tolstoj, Toulouse-Lautrec, Picasso, Renoir nebo Salvador Dalí se na ní dokonce nechali vypodobnit. Tonetky se staly důležitými filmovými rekvizitami. Miloval je Charlie Chaplin i Laurel s Hardym.
13: Michal Tonet byl vizionář, geniální objevitel a byl to ten, kdo vynalezl ne ohýbání, ale průmysl. Průmysl ohýbaného nábytku.
14: Byl to geniální obchodník a geniální vynálezce.
15: Židle vyrobené lidmi. Ručně vyráběné po generaci, pro generaci.
0: Zakladatel firmy Michael Tonet pocházel z městečka Bopard, nedaleko Koblence. Byl synem koželuha a narodil se 2. července roku 1796. Vyučil se stolařem, založil si dílnu a začal dělat pokusy s ohýbáním nábytku. Dýhy nejprve povařil v tekutém klihu a pak je ohnul podle předem připravené formy, dokonce až o 180 stupňů. Vyráběl tak židle, křesla, stolky či čela lůžek. A všechno pěkně ručně, tohle totiž strojem dělat nejde. Ohýbaný nábytek představil Tonet poprvé veřejnosti roku 1841 na průmyslové výstavě v Koblenci. Měl velké štěstí, že výstavu navštívil i rakouský kancléř Metternich. Ten mladému stolaři doporučil, aby přesídlil do Vídně a založil si tam vlastní firmu. Zájem o jeho výrobky byl obrovský, jenže jako nerakušan měl ve Vídni problémy. Tak přišel na výborný nápad. Rozhodl se přesídlit na Moravu, konkrétně do Koryčan. To se psal rok 1857. Svou druhou moravskou továrnu Michael Tonet založil o 4 roky později. V roce 1861 v Bystřici pod Hostýnem, kde sídlí dodnes.
14: Když se podíváte okolo, máme tady kolegy v různých barvách trička. Ti modrý jsou výrobní, pak v červených jsou právě kontroloři kvality. V oranžových tričkách chodí mistři daného oddělení, daného úseku. A v zelený chodí technologové.
15: Vysvětluje při prohlídce tisková mluvčí firmy Tón Anna Handlová.
14: Nacházíme se ve skladu hranolků, je to první krok ve výrobě, který tady máme. Hranolky tady máme převážně z České a Slovenské republiky a od loňského roku na ně máme také certifikát PEFC, což je důkaz toho, že to dřevo pochází z udržitelných zdrojů. Jsou to vlastně už předpřipravené kusy dřeva do specifických tvarů, délky. Ty nejkratší mají zhruba 0,5 metru a ty nejdelší až 3 metry. Máme tady v Tónu celkem 4 typy dřeva. Nejčastěji je to buk, který se používá nejvíce pro technologii ručního ohýbání, má pro ní nejlepší vlastnosti. Dále je to dub, americký ořech a jasan. Po opracování hranolky dále postupují výrobním procesem do napařování. Máme tady napařovací pece, ve kterých zůstávají podle svého průměru několik hodin.
16: My to dřevo zahřejeme, dodáme mu určitou vlhkost a změkne vlastně ten lignin, ta složka v tom dřevě a díky tomu se to dřevo stane ohýbatelným.
15: Dodává vrchní mistr Pavel Hlava.
16: Takže nacházíme se na ohýbárně, vlastně používáme tři technologie ohýbání. Je to ruční ohýbání, strojní ohýbání a ohýbání na vysoké frekvenci. Před chvílí jsme stáli u strojního ohýbání, v podstatě ta technologie je stejná, ten materiál se musí napařit, paříme pařící kádí při nějaké teplotě zhruba 105 stupňů Celsia. Délka toho paření závisí na náročnosti ohybu a hlavně na průřezu toho materiálu. Obecně by se dalo říct centimetr hodina. Takže ty nábytkové hranolky, které máme nachystané na to ohýbání, musíme napařit a pak následně dochází k tomu ohýbání. Bude to strojní ohýbání, což je ohýbání pouze ve dvou rovinách, které provádíme strojově, anebo to původní ruční ohýbání je ohýbání ve více rovinách, takže se v podstatě od počátku tady provádí ručně. Ten materiál, který tady konkrétně, tenhle vzor 0,14 opěradlo, se paří přibližně ty 3 hodiny. Vytáhne se pařící kádě, je zapotřebí označit střed té tyče, které bude ohýbat, aby se přiložil na střed té tvárnice. Potom se vlastně přisvěrkuje ta ocelová pásnice, se kterou se to opěradlo ohýbá souběžně a dochází k tomu samotnému ohýbání. Je to hotový tvar toho opěradla, celý ten koš, do kterého skládáme ty hotové ohyby, včetně té tvárnice, musíme dát do sušáku, kde ho následně sušíme, přibližně 24 hodin. Pak ten materiál se dá sundat, ten ohyb, a ten ohyb dál putuje do klimatizovaného skladu surových ohybů. Musíme ho klimatizovat, musíme ho nechat vysušit na požadovanou 8% vlhkost a dát tomu ohybu prostor, aby se tam srovnaly ty tlaky, které vznikají při tom ohýbání a aby se ten ohyb stabilizoval.
14: Tak já si beru zástěru, teda spíše jsem vázaná do zástěry. Čeká mě první manuální práce se dřevem v životě. Kromě vyřezávání lodiček, teda když jsem byla malá.
16: Já vám dám rukavice, protože, jak jsem říkal, to dřevo paříme při teplotě 105 stupňů Celsia, takže je to opravdu horké. Budete vlastně dělat tu práci toho pracovníka, který je blíže k vám.
7: Takže když je to tu ruku tady.
9: Dejte sem, no, tak, tady.
14: Tak, tak, jo, takhle. A zarazit.
7: Blíž k tomu, blíž sem.
9: Tak
7: to přidržíte.
9: Tam přiložím dál rychle.
16: Přichytnou tu pásnici.
14: Teď přichytnu pásnici dohromady. Jej, do toho je těžký.
16: Podržte.
7: To je hned.
14: Já mám malou ruku.
7: Já taky. Tak, dobrý.
14: Tak a teď stojíme každý z jedné strany, držíme.
16: Tak zároveň vlastně nadzvednete, jo?
14: Jejda, a to... A musím se dostat do těch drášek.
16: Ano,
7: a pojďte ještě kousek. Dobrý, já už to přebeju tady.
14: Pachaj vám, neublížu.
7: Jsme zvyklí.
14: No, to ne.
7: Jo, dobrý, tak výborný.
14: Dík. Já vás teda obdivuju. Teď půjdeme dál přes aklimatizační místnost a přes strojní opracování. Tak tady je úplně jiná teplota. No. Tady teď si připadám jak někde na jihu, u rovníku. Je to tak, tady je zase teplota kolem tuším 30 stupňů a to dřevo je tady zafixované ve speciálních stojanech. Tady vidíte třeba vždycky datum a kolik kusů toho typu ohybu jsme tady kdy naskladnili, aby kolegové potom věděli, že už ho můžou odebrat a posunout dál do výrobního procesu.
12: A v té aklimatizační místnosti zůstává dřevo jak dlouho?
14: Je to zhruba 3 týdny.
0: Továrna v Bystřici pod Hostýnem se stala hlavním centrem celé pozdější firmy. Bystřici si Michal Tonet nezvolil náhodou. Město bylo obklopeno bukovými lesy, které nabízely nejen dostatek materiálu pro výrobní proces, ale ušetřilo to i výdaje na transport či pracovní sílu. Výrobu nábytku rozdělil do několika po sobě jdoucích operací, takže každý zaměstnanec nemusel umět všechno. To byl na svou dobu velmi novátorský nápad. Výroba se tak zrychlila a zlevnila. Do té doby neobvyklý systém průmyslové organizace práce i unikátní technologie pomohly židlím z Bystřice k nižší ceně a k expanzi do celého světa.
14: Teď jsme přišli na strojní opracování, používáme k tomu buď CNC stroje, anebo stále některé typy třeba ještě opracovávají ručně. Děláme tady ať už zabroušení tvaru, nebo nějaké ořezávání, tak třeba i spoje pro šrouby a podobně.
17: Že to je obrovská hala, kde se na každých místech nachází jiný druh nábytku a jiné části nábytku.
14: Ano, tady ještě v této místnosti je ta židle rozdělena na díly. V další části výrobního procesu už tu židličku uvidíme víceméně pospojovanou. Je tady vidět i třeba rozdíly mezi už tou barevností toho dřeva. Poznáte třeba, který ten díl je z dubu a který je třeba z dubu.
17: Teď jsme došli na úsek moření. Máme tady kádě. Je to taková vana, ve které je barva. Taký odstín je napsaný nahoře nad tou kádí. A ten princip moření je velice jednoduchý. Tady vidíme kolegu, který právě ponoří dílec do vody, nechá ji pak okapat a přebytečná barva steče. Třeba tady kousek, když se podíváme na druhou stranu té haly, tak tady vidíte kompletaci už židlí pomocí lepidel. Tady na těch stolech si případně zaměstnanci už ty židle právě lepí, svorkama je utahují, aby ten produkt držel pohromadě. Na tomto stroji potom zkracujeme nohy případně, že třeba když posíláme židle do Japonska a Japonci milují tady ty ručně ohýbané židle, tak je potřeba jim je udělat trošku kratší. Takže tady na tomto stroji potom zkracujeme nožky. Nacházíme se před lakovací linkou. Židle se tady uloží na pás. Kolega potom každou židli zvlášť ručně nalakuje a ona projede tunelem, kde je první vysušení. Tam pak čekají kolegyně, které povrch obrousí a aplikuje se druhá vrstva laku, zase je vysušení, no a pak už židle putuje případně na čalounění nebo zabalení. Židle v tonu prochází také pestování, máme na to speciální stroj, který simuluje sedání, zapírání rukou na područkách, je to zhruba 500 000 cyklů. A my si tady třeba děláme ještě nějaké testy navíc, že kolegové různě zhazují židle a podobně. Takže ta židlička opravdu, můžeme říct, že je kvalitní a dáváme vlastně záruku 5 let.
18: A poté, co teda je vyrobená, otestována, co se ještě stane předtím, než putuje k zákazníkovi?
14: Židle se zabalí a potom poputuje tady opět zavěšená dál do skladu a odtud putuje teda do více než 60 zemí po světě.
0: Michael Tonet s manželkou Anou Marií přivedl na svět 14 dětí, z nichž jen 5 synů se dožilo dospělosti. Nejprogresivnější z nich byl August, který přebral otcovo žezlo. Rodinná firma pod názvem Gebrüder Tonet, bratři Tonetové, fungovala až do roku 1924. Tehdy, pod vlivem situace po první světové válce, došlo k fúzi 3 původně konkurenčních firem Kohn, Mundus a Tonet do koncernu Tonet Mundus.
19: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Národní listy 5. června 1924. Fúze Tonet, akciová společnost Mundus. Včera konala se v Praze valná hromada společnosti Mundus, Jakub a Josef Kohn, spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. A v Brně valná hromada společnosti Tonet, akciová společnost. V těchto valných hromadách byla jednomyslně schválena fúze obou společností a znění firmy společnosti československé Mundus, která nyní bude mít kapitál 20 milionů korun, změněno na Tonet Mundus. Spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. Sídlo této společnosti zůstane v Brně.
2: Za druhé světové války byla továrna vedena říšským správcem a v říjnu 1945 na základě Benešových dekretů došlo ke znárodnění. Vznikla firma, která dostala název Tonet, národní podnik. V září roku 1953 byla firma přejmenována na TON, což je zkratka slov továrna na ohýbaný nábytek. K bystřickému závodu bylo přidruženo ještě několik menších provozů. O 9 let později vzniká také nové firemní logo. K 1. lednu 1994 se datuje zrod současné akciové společnosti TON. Současné logo je inspirováno nejslavnějším Tonetovým výrobkem – židlí číslo 14. Jak vlastně věhlasná čtrnáctka vypadá?
3: Prozradí auditor kvality Radmil Tomčík.

0: nepřetržitě až do současné doby.
1: Deset let po otevření se v továrně na ohýbaný nábytek Michaela Toneta vyrábělo 300 tisíc kusů nábytku za rok. V roce 1912 to už bylo 445 tisíc kusů, o které se staralo téměř 2000 zaměstnanců. A rodina Tonetů zase o ně. V Bystřici pod Hostýnem zřídili odborné školy pro zpracování dřeva, mateřské školy, tovární kapelu, podpořili výstavbu železnice, vybudovali dělnické domy nebo třeba i kasino. A jen tak mimochodem, ta budova dodnes v Bystřici pod Hostýnem stojí jako jedna z mála stavebních památek na Michaela Toneta.
2: Tak my se nacházíme ve vile Michaela Toneta. Jak to tady dříve vypadalo?
0: Tak možná bych začal tím, že vila byla postavena roku 1873 jako výsledek velkého požáru, kde zhořel i jejich původní obytné místnosti, kde bydleli. A ta vila vlastně posléze sloužila jako soukromé prostory, soukromé byty rodiny Tonetů. Než se sem přestěhovali, tak celá ta rodina žila v tom prvním výrobním bloku, který byl postaven toho roku 1861. V jednom patře měli pracovny a v ostatních patrech měli soukromé byty. Takže teď stojíme na balkóně vily Tonet a díváme se směrem do parku, kde v zadní části byl ve své době altán, kde rodina Tonetů pořádala nedělní posezení a nedělní dýchánky.
1: Měl ke svým zaměstnancům velmi osvícený přístup. V této souvislosti se často mluví o Tomáši Baťovi, ale na Michaela Toneta se neprávem zapomíná. Tonetové dali pro perspektivní zaměstnance zbudovat dělnické domy. Zaplatili stavbu lokální železnice, která jim zjednodušila přepravu materiálu i zboží, ale zároveň sloužila i městu. Stejně jako vodovod nebo kanalizace. Postavili nemocnici, zavedli závodní nemocenskou pokladnu, kampeličku, podpůrný fond pro dělníky, vdovy a sirotky, zřídili vlastní tovární školu a dětskou zahrádku s vyučovací řečí českou. Něco na způsob dnešních mateřských školek. Měli i podnikovou kapelu a taky vlastní požární sbor. Do továren na nábytek totiž rádi lítali červení kohouti. A kdybyste hledali první zelené, pak to byla právě rodina Tonetů. Stanovila přísná pravidla, jimiž se řídila těžba dřeva a jeho svoz, a dokonce i pravidla ochrany ptactva v lesích, kde buky kácely. A proč to všechno dělali?
2: Protože moje heslo znělo: spokojený dělník lépe a s chutí pracuje.
0: Z dalších zajímavostí bystřického Tonetova života je například to, že roku 1892 Rakousko-Uhersko udělalo měnovou reformu a místo zlatých byla měna koruny. A protože bylo nedostatek nových peněz, tak někteří podnikatelé vydávali svoje vlastní peníze. Takhle to dělal i Tonet. Takže máme v muzeu nebo v depozitáři mince, které jsou označeny například pětkou a kolem pětky je slovo Gebrüder Tonet.
1: Ale možná nebylo všechno jenom samá idyla. Všem se patrně pan Tonet nezavděčil, což dokládá následující novinový článek.
3: Z dobového tisku. Hlas lidu. Časopis hájící zájmy dělnického lidu. 20. ledna 1900. Píše. Z Bystřice pod Hostýnem. U nás panují zvláštní poměry. Našemu městu, jakož i obcím okolním, vládne továrník Tonet, jenž vykonává nad dělnictvem u něho zaměstnaným pravou hrůzovládu. Nespokojí se pán ten, že vykořisťuje dělníkovi síly pracovní, on chce vládnout i nad jeho myšlením. Zodpovědnou nepřítelkou jest správa továrny každého občanského a třídního uvědomování dělnictva. A dělník, který by chtěl odebírat i časopisy, a dokonce časopisy sociálně demokratické, může být jist, že z továrny bude vyobcován. Za takových okolností není pak ovšem dělník považován za člověka, nýbrž

0: za věc, s kterou už dle vůle pánů lze nakládati. A jakého stupně zhovadilosti pak surovec, jenž podobnému neuvědomělému lidu vládne, může dosáhnouti, o tom podává pochmurnou zprávu bývalý ředitel továrny Tonetovi v Bystřici, jenž sprznil přes 100 dívek a žen v továrně té pracující. Avšak dotyčný pan ředitel nebyl pouze prznitelem žen a dívek, on také v továrně organizoval špiclovství. A pod dojmem špiclovství toho trpí dělnictvo zde dodnes. Jeden druhému prostě nedůvěřuje. Mnoho jednotlivců odebírá zde sice dělnické časopisy, ale tak, že jeden o druhém neví a jeden před druhým je úzkostlivě ukrývá. A vzájemná tato nedůvěra hubí tu celé naše hnutí. Jest věru na čase, aby vzájemná tato nedůvěra byla jedenkrát odstraněna a aby dělnictvo ze sebe střáslo okovy a žilo život mužů volných. Pak bude teprve respektováno od svých prácedárců a zjevy, jak nahoře naznačeno, budou u něho nemožnými. Zařízení skupiny dřevodělníků by tu bylo velice na místě a svaz měl by si místa toho povšimnouti a o zařízení spolku toho se postarati.
1: Bohužel nevíme, kdo je autorem tohoto literárního skvostu, ani jestli mělo jeho publikování nějakou dohru. Pisatel se totiž odvážně podepsal jen jako jeden soused. Jednou ze specialit Tonetových závodů byl nejen nábytek, ale i ve své době proslavené tenisové rakety.
2: Raketa je domácím výrobkem, s kterým hraje cizina.
1: A jaké výrobky firmy Ton můžeme najít v prodejnách dnes?
3: Jsou to samozřejmě ty klasické známé ručně ohýbané židle, ale firma se dnes snaží to řemeslo ručního ohýbání propojovat s novým designem, s nápady designéru. Teď zrovna stojíme u křesla Split. Je to opravdu specialita, kterou Ton umí vyrobit jako jediný na světě. Když se podíváte na tu nohu, ona je to každá je ohnutá ručně do jiného směru. A to opravdu nikdo jiný na světě nedokáže. A dalo to roky technologům zabrat, než přišli na to, jak se to udělá z toho masivního dřeva. Pak tady máme i nějaké nové designové produkty. Já bych určitě mezi nimi vyzvedla tady křeslo a židli Merano. To křeslo bylo jedním z prvních designových produktů, které firma Ton vyrobila. Je podle návrhu designéra Alexandra Gufflera a firma za ní získala několik designových ocenění, například Red Dot či Good Design. Firma kromě židlí, jak asi všichni mají tuto značku asociovanou, vyrábí třeba také lavice, můžeme tady vidět i věšák a určitě jednou ze zajímavostí naší produktové řady jsou třeba i sáňky.
1: Díky technologii výroby byly a jsou výrobky Tonetovy firmy velmi pevné a odolné. Jednou prý Tonet z rozčilení prohodil židli oknem a nic se jí nestalo. Dokonce se tradovalo, že během světové výstavy v Paříži házel židle z Eiffelovy věže, aby demonstroval jejich nezničitelnost. Ať už je to pravda či ne, Tonetka v Paříži získala zlatou medaili.
3: My jsme teda z Eiffelovy věže židle neházeli, ale házeli jsme z Vili Tonet, kde je showroom značky, z balkónu a vydržela to.
1: V prosinci roku 2013 firma Ton z Bystřice pod Hostýnem o značku svých slavných židlí Tonet přišla. Nebyla schopna prokázat, že pro židle z ohýbaného dřeva používá jméno po někdejším zakladateli firmy Michaelu Tonetovi. Úřad průmyslového vlastnictví shledal používání ochranné známky Tonet jako neoprávněné. A tak má tuto značku v současné době chráněnu pouze stejnojmenná nábytkářská a designová společnost z Frankenbergu v Německu. S proslulým a magickým slovem Tonet bystřickou firmu spojuje stejná technologie i zakladatel výroby. Nic nemůže zrušit fakt, že se v Bystřici vyrábí ohýbaný nábytek nejdéle na světě.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo jsou pravomocné, rozhodl o tom vrchní soud. Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o velkou dotaci na výstavbu nové tramvajové tratě. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl tak její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a z poškození zájmů Evropské unie.
2: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
2: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
4: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
2: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Ostravský dopravní podnik musí do března získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať, jinak hrozí, že nezíská 2 miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
5: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
6: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
7: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
6: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nemocnice České Budějovice od zítřka zvýší kapacitu parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Dvoupodlažní parkoviště P2 poskytne místo až pro 200 vozidel. Největší investicí celého projektu byl ale nový výtah pro bezbariérový přístup do horního patra. Podle generálního ředitele nemocnice České Budějovice Michala Šnorka vyšel téměř na 3 miliony korun.
8: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti. Sport.
0: České tenistky Karolína Muchová i Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na letošním US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postupuje do dalšího kola po výhře nad francouzskou Jacquemotovou 2x6-2. Naopak už dohrála nasazená 28 Sára Bejlek. Ta podlehla Španělce Bukšaové 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a na severozápadě republiky oblačno a ojediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, hlavně na Moravě a ve Slezsku může být až kolem 17. A zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, přehánky ojediněle zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 směr Ústí nad Labem Praha pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na kilometru 24,5 stojí porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč. Možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižnách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let, a Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižnách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stloustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižen zůstaly navždy v paměti, a teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil? A já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo, vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují.

uzavřené jako láhve, desítky nástrojů ze skla, a Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým a pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přecházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin, a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary pokaždé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou. Vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc. A Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let. A možná,
že na doživotí.

strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal. Ale to nebyly boty. To bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky. Nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál ji flokoval, stahoval dratví. A že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou. Avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu. Tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel: sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl: ty fulgurační proudy mi dodali hned na poprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila, a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama? A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu, a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. Je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou z hora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je z hora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblázků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc. Nezbylo už po ní nic, v hluboně.

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka. Pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál po jednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma prosím do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila těsnýho pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra. To jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
Tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak, a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po Rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u Rajských.

už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín, kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlili dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

Nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu ten poslední srpnový, tedy večer. Stále ještě platí datum 31.8.2026. Za hodinku se to ale změní. To už bude nový měsíc, to už začne měsíc září a v něm vám popřeju hodně zdraví a krásné babí léto. No, podle předpovědi počasí to vypadá, že se ještě hodně ohřejeme. Ale meteorologie není tématem noční linky, která právě začíná. Od mikrofonu se vám z brněnského rozhlasového studia hlásí Borek Kapitanček a přeju nerušený poslech všude tam, kde posloucháte. Troufnu si tipnout, že to budou v převážné většině domovy. Vaše domovy, kam teď prostřednictvím rozhlasových vln vstupuju na Prahu noční linky. Někteří z vás jsou ale možná teprve na cestě domů, anebo do práce, anebo v pracovním procesu. V tom případě přeju i šťastnou cestu a ať se vám povede všechno, co máte před sebou. Vy, kteří ale už jen oddechujete a posloucháte, co řeknou ti ostatní, vy ať se usadíte pohodlně, ať máte nerušený poslech a ať dobře slyšíte všechny příběhy na téma záměna. Řekl bych, že výjimky se jistě najdou, ale skoro každý z nás si v životě někoho s někým spletl, někoho s někým zaměnil. Většinou je za takovou záměnou fyzická podoba, potažmo podobnost v obličeji. Důvodem záměny ale může být i podobně znějící hlas, podobný styl chůze a kdo ví, třeba i vůně. V dnešní noční lince dostanou prostor vaše příběhy, na jejichž počátku bylo to, že jste si někoho s někým spletli, že jste si někoho s někým zaměnili. O záměnách a o tom, co způsobili, můžete psát na webovou stránku rozhlas.cz/linka a můžete i telefonovat, jako obvykle, na číslo 731 800 900. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a krásnou poslední hodinu posledního srpnového dne roku 26 vám přeju. Posloucháte Noční linku. Dnešním tématem je záměna. To, že jste si někdy někoho s někým spletli. Ale to byl jen začátek. Jak ten příběh pokračoval dál, tak tohle bych rád slyšel od naší první posluchačky, která čeká na telefonu 731 800 900 a je to paní Ludmila. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, já vás zdravím, všechny nespatce a ty, co nemůžou spat, tak jak já. Je nás starší, je nás určitě hodně, protože to říkají všichni, že ty starší prostě v noci nemůžou spávat, ale potom to dohání přes den, víte?
0: No tak aspoň máme posluchače noční linky a posluchačky. Paní Ludmilo, kdy jste si koho právě s kým spletla a co to způsobilo?
1: No, tak nespůsobilo to ani nic, já bych řekla, že je někdo slepej a slepej to si. Spletla jsem si blízne nakupovat s manželem v drogerii a znáte to, jak jsou regály plno lidí, že? Mm-hmm. Takže on jsme se prostě oddělili od 70 metrů a vzhodou okolností tam byl pán, který byl na něj i podobný, měl tu samou bundu, jak manžel. Takže jak jsem se, jak se říká, dostala až k němu, tak šahám na rameno a říkám, prosím tě, on se otočil a já jsem se lekla.
0: Já jsem myslel, že půjdete ještě dál, že jste rovnou chtěla, dej sem peněženku, já nemám peníze.
1: Ne, to ne, no. Ale on naopak, když se stalo manželovi něco podobného, byl v obchodním domě a já jsem nosila takový kostkovaný kostýnek, víte? A tak šel a jak stala řada, tak viděl paní, jo, ze zadu, ten samý kostým, jak já měla. A taky plácl pořád, no to víte, chlapi, no. A žena se otočila a říkali, že mysleli, že se ostudu propadne z toho patra až dolů.
0: Vrátila mu to?
1: No ne, já myslím, že ne. Ani nevím, jestli spolu něco promluvili, nebo to nevím.
0: A to už manžel vím, nezmiňoval, že chápu.
1: Ne, ne, to on se nepřizná. To chlapi jsou chlapi, no. Ale já jsem zjistila, že mám 4 dvojnice. Dokonale, ty jsou tak dokonale prysvě, že jsem někdy, jako jela jsem do, já pocházím z Karolinky a jela jsem do Velkých Karlovic. Nějaká paní se mnou seděla ve vlaku a pořád do mě učila. Aničko, já říkám, nezlobte se, ale já nejsem žádná Anička. Ale určitě, ty jsi z Velkých Karlovic za to a to. No ona prostě byla tak pevně přesvědčená, že mluví s nějakou Aničkou. Já říkám, já jsem Anička nikdy nebyla, nebudu. No takže a potom ještě jsem byla na Vsetíně. A to jsem údajně, měli jsme sraz, že to bylo nějaké rande na slepo, nebo tak to už se nepamatuju. Jenom vím, že jsem se s tím dotyčným potkala na mostě. No a taky mě prostě říkal jménem, ona, které já jsem neslyšela, že. No a taky byl tak dokonale přesvědčený. Já nosím brýle, dioptristě a tak. Všechno sedělo do detailu. Jo, tak nevím, to mě mrzí, že mám 4 dvojnice, to mám už zjištěné a mrzí mě, že jsem se nepotkala já osobně ani jednu.
0: No tak co, ještě nebylo, tak se může klidně stát, paní Ludmilo.
1: Já vím, Přemečku, to by byl pohled do zrcadla, že to je to samé.
0: Že byste byli jako dvojčata. Vlastně paterčata, no ne, pokud by byly všechny 4.
1: Když se podíváte do zrcadla, tak vidíte vlastně svoji tvář. No a tak když potkáte dvojníka, tak to je to samé, si myslím teda.
0: Paní Ludmilo, já vám děkuju za váš telefonát, za tenhle krátký příběh na téma záměna. No a v noční lince pokračujeme směrem k dalšímu telefonátu, který budete určitě taky poslouchat. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já se loučím s posluchačema a přeju to každému, aby to zažil. No je to zajímavé, opravdu.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Tak mějte se hezky, naslyšenou.
0: František na rozhlas.cz/linka, tedy tuhle webovou stránku, kde máte připravený i formulářík, takové okénko, kam můžete vepsat svůj příběh na téma záměna pro dnešní večer. Tedy František napsal, já mám vlastně taky dvojníka. Na zábavě, na nějaké zábavě hrál nějaký muzikant a můj kamarád mě říká, hele, tamhle hraje Franta na kytaru a vyfotil si ho, tedy ne mě, ale těm, kteří tam s ním byli. Vyfotil si ho, fotku mi dovezl a ukázal a říkal, že jsem to byl já. No, musel jsem se tomu zasmát. Františku, děkuju. 731 800 900, tohle telefonní číslo vás spojí se studiem Noční linky, ale můžete, jak už bylo naznačeno, i psát rozhlas.cz/linka. Tématem je záměna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tu pravidelná dávka vašich nočních příběhů v noční lince. Dnes na téma záměna. A teď možná zažijete deja vu. Ty moderní smýšlející znalí Matrixu řeknou, to je chyba v systému, chyba v Matrixu. Zase Ludmila, ale jiná. Je to jenom nositelka stejného jména, která teď volá na číslo 731 800 900. Paní Ludmila, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a ptám se, jak hluboko do historie půjdeme. Vy jste říkala, že ten příběh o záměně je staršího data.
1: No jo, to je přes 60 let.
0: Já vás poslouchám.
1: Já stará osoba, 85 let, tak to bylo kolem 20 něco.
0: Takže mladé děvče, 25 leté, a koho jste si s kým spletla, zaměnila?
1: Když jsem tady studovala střední školu, tak jsme dělali vedoucí pionýra v jedné škole a skupinový vedoucí byl mladý muž, který se jmenoval Roman. Jméno nebudu říkat, příjmení nebudu říkat. No a stalo se, že jsem stála na ponoční na zastávce tramvaje neboli šaliny brněnské a chtěla jsem být brzo na přehradě. Stojím, čekám, teď jede auto, zastaví, já vlezu do toho auta a říkám, je Romane, ahoj, co tady děláš? No a jedem a on mě pak řekne, ale já nejsem Román. No a tak jsme jeli, až jsme dojeli do Bytýšky. Dávala jsem si pozor, kam mě Borec veze, zastavil nad Rikem, to je továrna, na zdravotnický vaty a takovýhle. No naštěstí jsem vystoupila, no a pamatovala jsem si, no a šla jsem, no jsem měla hrůzu, že v Bytýšce potkám paní vrchní, a která řekne, Lido, co tady děláte?
0: A jak se...
1: No šla jsem a řekla jsem si, no buď dojdu do Kuřimi nebo někam, však se dom dostanu na tu přehradu. A šla jsem, pak tam byla továrna Sphinx na nábytek a konec přehrady. Je, tak to jsem se zaradovala. Přijela loď, sedla jsem na loď a místo toho, abych byla brzo na přehradě, tak jsem tam byla v poledne. Naštěstí teda ve vší počestnosti nic se mě nestalo.
0: Ludmilo, jak se tvářil ten řidič, ke kterému jste si bez okolků sedla k autu, do auta?
1: No já jsem na něj už pak nehleděla jako do ksichtu, ale...
0: No dobře, ale když jste si nasedla...
1: Tak jsem se podívala a říkala jsem si, no nazdar, co teď?
0: Zasmál se tomu?
1: Podařilo se mě vystoupit, nic se nestalo. Dostala jsem se zpátku na přehradu.
0: A zmínila jste se dotyčnému Romanovi o téhle záměně?
1: Ne. Já jsem byla už pak celá vycvakaná.
0: Rozumím.
1: Co mě čeká.
0: Možná byste ještě dnes dokázala popsat ten automobil, do kterého jste nasedla. Myslela si, že to je Roman. No, je to dávno, není to podstatné a já vám děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Posloucháte Noční linku a jejím tématem jsou záměny. Chvíle, kdy si někoho s někým spletete. Ale to většinou bývá začátek příběhu. Jak potom ten příběh pokračoval, to už nechám na vás. A na tom, co napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až na přelom 70. a 80. let minulého století si zašla noční linka pro tuhle písničku v podání Hany Zagorové. A teď na téma záměna promluví paní Soňa, která čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer, Soňo.
1: Dobrý večer, i já taky přeju pěkný večer, zdravím všechny. A řeknu jenom takový krátký příběh. Stalo se to v zimě. Manžel mě vezl prostě k lékaři, čekali jsme tam strašně dlouho a mezi tím začalo hodně chumelit. Ale napadlo, než my jsme vyšli ven, tak možná 10 cm sněhu. A my jsme parkovali vedle jednoho auta, že manžel šel popředu, sedl do auta, já jsem se ještě zapínala bundu a to, a teď přijdu k autu a celé zachumelené. No, tak jsem začala rukou smetat ten sníh. Tak smetu ze zadu, z toho auta celý sníh, jdu z boku, ze strany spolujezdce a začnu to ometat a teď najednou zatroubí na mě auto a já, co se děje? Já jsem ometala prostě auto, to, co tam stálo vedle, a ne naše. Já jsem říkala, on je schopný jako manžel je, aniž by si to ometl, že jo. A tak já jsem začala pěkně odzadu a on zatroubil a říkal, co blbneš, co to děláš.
0: A tak jsem si říkala, že tady je tolik zasněžených aut, že to všecko odmetu, ne?
1: No, kdybych tam bylo víc, tak asi začnu. Ale teprve, ale my jsme měli modré auto, já jsem ometala černé auto, ale prostě, no, vyšla jsem z ordinace, byla jsem na nějakém zákroku, asi ještě oblbnutá nebo co, a tak jsem to vzala hned z kraje. A to bylo auto toho lékaře, u kterého jsem byla.
0: No tak to vlastně byl úplatek, tak, nebo taková, takový dáreček po výkonu. Tak.
1: Ano, protože jak jsem šla příště na kontrolu, tak jsem mu vykládala o tom, že jsem mu vlastně ometla půlku auta. On se tak smál a říkal, no mně to bylo divné, jak to, že mám jenom půlku auta zasněženého a druhá půlka byla očištěna. Tak jsem se aspoň taky zasmála. No, to byl takový krátký příběh, nikoho jsem si jako nespletla, ale spletla jsem si auta.
0: No tak dopustila jste se začátečnické chyby při odmetání. Vždycky nejdřív SPZ-ku, tedy registrační značku, abych to říkal spisovně a tak, jak se to říkat má. A potom teprve ten zbytek. A to, že jste nerozeznala barvu, no tak já to chápu, když sněží, tak je takové šero a tak tmavě modrá a černá, to je skoro stejný.
1: To je skoro, ano, to je skoro stejný. A jinak taky jsem si jednou sedla do auta prostě k někomu cizímu.
0: Jo.
1: Tak jistě, že no, nesedla jsem si úplně, ale otevřela jsem dveře a nějaký pán na mě kouká, si říká, co to tady za ženskou leze, jo. A já ještě tak, je, a teď se zarazím, říkám, Ježišmarja, kde to sedím, nebo kde se to, ale zasmáli jsme se tomu taky.
0: Takže vy si pletete spíš automobily. Spletal jste si někdy, no tak manžela, to raději ne, ale někoho s někým, myslím člověka.
1: No, manžela jsem si spletla.
0: Taky.
1: A to bylo, taky jsem si spletla, ale to bylo, my jsme byli v Tatralandii, v těch lázních, že jo, teď jsme byli taky v zimě, teď v těch venkovních bazénech, všude pára a teď jsme se hledali, že jo. A teď to kouká z té vody a mně se ty hlavy zdaly všechny stejné, jo. Jak to tak jenom kouká, všechny ty pánské hlavy, takové nahoře nic, že, takové letiště. No a tak jsem taky přišla, je, ty jsi tady, no samozřejmě, že to byl někdo jiný, jako to se nedalo zas tak rozeznat v té páře, se mi to zdalo všechno stejné. Takže tak jsem si...
0: Tak máme podobné účesy, no, tak všichni.
1: tak nějak, jo. Ale je fakt, že si jako pletu, já si fakt třeba, dcera na mě čekala v autě, jo, tak já jdu, vidím bílé auto, je, tak to je určitě ona, seděla tam nějaká paní, že, a už se zase ženu k autu, já se mě ty auta nějak přitahuju, nebo já nevím.

0: vypadají ty moderní auta jako elektrický holicí strojek. No,
1: no tak třeba, ale jedno bylo, potom jsme si s manželem koupili jako nové auto, bylo to taková, já nevím, taková nějaká zlatavá barva nebo tak, to auto se nedalo splést, to se nedalo přehlídnout, protože nikdo jiný takové neměl, že byla to taková zvláštní barva, takže to jsem byla spokojena. To už jsem věděla, že už nikomu jinému nesednu, ani nebudu ometat, protože to bylo úplně nepřehlednutelné auto, takže možná, že to koupil kvůli tomu, abych nesedala a neometala.
0: Já to zrovna chtěl říct, ano, že zřejmě při výběru nového vozu hrálo roli to, abyste si už raději žádné auto snít, to vaše s něčím nějakým jiným neplatla.
1: Taky si myslím, že jo, dobrý, jo.
0: Paní Soně, děkuji vám pěkně a přeju hezkou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Záměna, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A konec konců bez vašich příběhů by nebyla noční linkou. Takže vás vyzývám k tomu, abyste během písničky Poutníků, bude tady panenka, zatelefonovali na číslo, které uslyšíte. Ale můžete i psát a Bohumír už téhle možnosti využil, stejně jako to činí docela pravidelně. Zdraví všechny posluchače noční linky a píše, v naší a v blízké rodině takových záměn máme dostatek. Naše jednobuněčná dvojčata, jsou to synové, tak ta si pletu dodnes. A když chodili do školy, tak se schválně přesadili, skrz vyvolání. Učitelé z nich samozřejmě byli zmateni. No a zrovna včera k nám přijel syn a přišel mi říct ahoj. A já se ptám, který ty seš? Ten druhý, odpoví. No musel jsem se otočit a u vnuku je to za zády zrovna tak. No a známí a příbuzní se stále ptají, který ty vlastně seš?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé, a dalšího posluchače, který volá na číslo 731 800 900, se budu ptát vlastně úplně stejně jako těch předchozích dam, které se dovolali. Jaká to byla záměna? Byl-li to člověk, nikoli auto, tak zatím byla fyzická podoba, nebo styl chůze, nebo snad vůně? Adame, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, máme kamaráda. A on si zaměnil svoji ženu se svojí sestřičkou, která ho

0: měla mu dát injekci do zadku.
1: Jak se to stalo? Byli si tak podobné?
0: No. Jo, přesně.
1: No ale počkejte, já vás přerušil. Zkuste to hezky od začátku jako příběh. Já rád poslouchám příběhy.
0: No, šel na preventivní prohlídku a měl dostat, myslím, že tetanovku nebo proti něčemu prostě, no, měl dostat prostě nějaké očkování. No a najednou z něčeho nic, prostě si spletl svou ženu s tou sestřičkou. A on prostě řekl, ona se jmenovala jinak, mě jmenovala se asi Tereza, a to je jedno, jak se jmenovala. No a namísto svojí ženy řekl jméno tady tí. No.
1: Takže sestřičce řekl jménem manželky? A přece musel ano, vědět, že manželka není sestřička.
0: Ano.
1: Jak se to... V tom bude něco zašitého ještě víc a vy to nechcete přiznat. Jak to bylo?
2: No, on jakoby den předtím už v té nemocnice jakoby byl, protože tam měl zrovna maminku, která tam měla nějaký komplikace s dechem a byla tam hospitalizována. A byl tam zrovna s tou jeho manželkou a nějak si toho všimli a říkali si, tyjo, tati je podobná. A potom se to takhle stalo, manželka mu chtěla dát košem za tohle.
1: No to se nedivím. No. To se nedivím. Kor, jestli byla žárlivá, nebo jestli ještě pořád je žárlivá.
2: Pořád je.
1: Jo? Mám takový pocit, jo. Že ještě pořád mluvíme o provaze v domě oběšencovi, ale chápu. Adame, zdravím do Kostelce nad Černými lesy a děkuji za telefonát. Naslyšenou.
2: Taky děkujeme.
1: Záměna bývá na začátku toho příběhu, který z vás má mým v noční lince s datem zatím ještě 31. srpna. A ještě i v té první hodině 1. září má mít budu. Takže volejte, číslo je 731 800 900 a nebo pište o záměně, která měla za následek buď něco humorného, anebo třeba i něco vážného. V tom předchozím případě ty konce mohly být hodně vážné.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma záměna. Jak už jsem říkal, každý z nás si někdy v životě někoho s někým spletl, ale zatím všechny případy, které jsme tady měli, všechny příběhy, které jste zatelefonovali na číslo 731 800 900, vycházely z té vizuální záměny. Ať už to byly lidé, anebo třeba automobily, jako v případě paní Soni, která odmetala vedlejší automobil zasněžený. A všechno nasvědčuje tomu, že ani tentokrát se nevzdálíme od té vizuální záměny. Paní Marie, která volá z Vyškova, už něco naznačila. Takže já vás vítám ve vysílání Noční linky, paní Marie. Přeju dobrý večer a poslouchám.
1: Taky přeju pěkný večer všem, kteří ponocují. Mně to nedalo, já už jsem usínala, ale když jsem slyšela, že se hovoří o záměně, tak já jsem prožila takovou záměnu, na kterou nikdy v životě, co budu žít, už jsem velmi stará osoba, nikdy nezapomenu a je úsměvná. Byla jsem na léčení, to před 15 lety jsem byla na léčení v Hodoníně. No a jela jsem autem, tak jsme tam bydleli a v Dolních Bojanovicích byly slavnosti, folklorní slavnosti a já, jelikož mám hudbu ráda, tady ten folklor, no tak jsme se tři domluvili, že tam pojedeme. Tak jsme jeli. Jeli jsme na návrběž do Bojanovic. Tak jsem tam zaparkovala a šli jsme, kráčeli jsme po cestě, tam stojí stůl, že v Bojanovicích tam je kasa. Ale já tak jsem, šli jsme pěkně po té cestě k tomu stolu a cítila jsem, že za mnou, jako tak jsem nějak, když jsem se ohlídla, viděla jsem, že za náma do 13 muži, jeden takový menší trošičku, tak menší, jeden vysoký, ten jeden měl tak přes 50, další měl tak 40 a ten tak z 25 mladší. Ale neprohlížela jsem si nic. Přišli jsme ke stolku, oni tam stoupili za nás. A já jsem jako řídila, ta je mladší, říká, já to zaplatím, když ty řídíš. A ta třetí byla tak nějak stará, jak já, tehdy už 75 nebo 73. Tak říká, tak stála jenom. A ti tři mužové stáli za nama, jo. A já tak se ohlídnu, ten mrknu a ten jeden nejstarší, menší se mě zdal strašně povědomý. A já, jelikož jsem dost taková rychlá a trochu zbrkla, tak já jsem, on mě, jak když podával ruku a já jsem vyhrkla, že vy jste prodával hrnce u Ceptru. A on mě říká, jméno ministra.
0: Takže vy jste si...
1: Já to jméno nebudu říkat.
0: No, raději ne. Raději ho neříkejte. Vy jste si ministra spletla s prodejcem hrnců, jo?
1: No, vy, že byste prodal, mě ho nevzletělo, já jsem nebyla. Já jsem celý život učila, ale v důchodě jsem mě nalákali na prodej, nebo tehdy to byly zdravotní přístroje, a Ceptr měl nádobí, měl vaxy a já nevím. Já jsem dělala zdravotní přístroje. A pak ještě jsem dělala finanční poradenství, ale to bylo už v důchodě. To už jako... A teď on se mě zdal tak šileně povědomé. Jo, a já jsem nevěděla, kam ho zařadit. A v té rychlosti jsem na něho vyhrkala, že by se prodávala ruce u sektoru.
0: Paní Marie, ale tohle, co říkáte, teď způsobí u našich posluchačů a posluchaček hodiny a hodiny přemýšlení, kterého ministra vy jste si vlastně spletla. Ale neříkejte to jméno, pro jistotu to raději neříkejte.
1: Nemůžu to říct. Ten další říká, že je starosta obce a ten třetí, ten nejmladší, že je kameraman. Ta moje druhá, já jsem mu znala, jak starý boty a vůbec neví, ale jenom, že to litváří, jo. To, kdyby chtěl udělat, tak to neprovedete. To by nedokázal jste. Jo? A takže ta starce byla tak stará, jak já říkám, pane, já vás vůbec neznám. Ta to ještě dovršila taky. A ta mladší nevím to, a co ta nejmladší, to nevím, co už ani řekla. Takže byli to ministr, starosta, kameraman.
0: Ani jeden prodejce hrnců. No, paní Marie, opět je to vizuální záměna, ale nic si z toho nedělejte. Já tedy už konečně vím, jaké to je i z té druhé strany. Jednou se mi stalo něco podobného, tuším, že to bylo u Řezníka. Já jsem vás někde slyšel, tak jsem si říkal, no tak asi chce říct, že to bylo v rádiu. Neříkal jsem ale nic, že vyhlásíte odjezdy vlaku na brněnském nádraží.
1: No ano, ano, tak ne. Teď teda já se neviděl, jestli hanbou propadnu do země. Teď my jsme šli na ty lavky, jak tam sednou. Oni na nás volají, děvčata, pojďte za náma, jo. My jsme si sedli tam za ně. Říkáme, ne, my vás budeme tady, my si sedneme jenom sem. Teď najednou ten jeden se, jako ten minister vstala někam šel, starosta na nás volá, děvčata, jde vám pro hrnce. Teď to, my se tak strašně chechtali, přitom mě byla hamba, že jsem nevěděla teda kam, kde bych se schovala, ale a v noci teď telefonáty, jak celou cestu, my jsme se tolí nasmáli, a telefonáty, prosím vás, nejel tam ten a ten minister, není tam s hrncama. A to už byl takové, to potom v těch lázních, když se dověděl, to bylo tolik smíchu, že my jsme se, no to už jsme se prosmáli snad až do konce celého léčení.
0: No není se čemu dělat.
1: Tak to neprovedete, to, co se stalo.
0: Život píše příběhy. Paní Marie, já vám za ten váš děkuju a přeju vám krásné září. Za malou chvilku začíná nový měsíc. Myslím si, že to přání je na místě. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky. Mějte se hezky a všichni posluchači. Hodně zdraví. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Záměna. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte svůj příběh, který začal záměnou, tím, že jste si někoho s někým spletli? Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tahle seniorita se jmenuje Jarka. Já ji vítám ve vysílání Noční linky Českého rozhlasu a ptám se, jestli si někdo spletl ji s někým, anebo jestli ona si někoho s někým zaměnila. Dobrý večer, Jarko.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny. Tak, mám dva příběhy.
0: Jsem s nimi.
1: Jeden je teda úplně, to jsou bakaláři. Já tomu říkám vždycky, když se nám něco takhle přihodí v rodině, tak tomu říkáme bakaláři.
0: Býval takový cyklus, kdo ví, jestli si ještě vzpomenou ti, co poslouchají, ti mladší zejména.
1: No. Tak nejsem ještě zas tak stará, ale na tohle to si pamatuju. Rádi jsme to sledovali. Ale abych k tématu. Tak, byla jsem nakupovat v marketu, zaparkovala jsem auto, udělala jsem nákup, jela jsem s košíkem a jelikož o dvě nebo o tři místa stálo to stejné auto, co moje, tak jsem zajela teda k němu. Shodou okolností to auto bylo odemčené, takže já jsem ze spoda otevřela zadní dveře, vysunula jsem to a začala jsem tam dávat nákup.
0: Už to někomu nakoupila prostě, no?
1: Už jsem prostě někomu nakoupila. Shodou okolností teda tak pán šel chvíli po mně a říká, Ježíš Maria, co jste mi to sem dala? A já povídám, no já jsem si udělala nákup a teď jsem se rozhlídla a říkám, Ježíš Maria, teď já mám auto tadyhle o nějakých pár metrů dál, tak se nezlobte, tak jsem si nám dala nákup zpátky do košíku a odjela jsem si ke svýmu autu. Takže to bylo fakt, to nepochopíte tohle, to říkám, to jsou bakaláři.
0: Ale já to pochopím, mně se to stalo tak, ne mně, ale mé bývalé manželce se to párkrát stalo taky, ona si vůbec pletla hodně věcí. Ale to nechme bokem, důležitý je váš příběh.
1: Takže to je jeden příběh, skončilo to dobře, nákup jsem si dala do svýho. Tečka. Druhý příběh mám takovej, že mě zastavil pán a to jsme bydleli na vesnici a on na mě zezadu. Paní starostko, já bych potřebovala vyřešit tohleto a tohleto a ty jsem se otočila a on na mě furt spouštěl tohleto, já bych potřeboval tadyhle, až se bude kopat tohleto, až se bude kopat tohleto, abyste to udělali takhle a takhle. Tak já jsem na něj zůstala s otevřenou pusou koukat, říkám, ale já tady nejsem starostka. On se zarazil a povídal, aha, tak nejste. Tak já jsem si vás splet, tak promiňte.
0: Ale to je zvláštní, že si vás spletl, jak jste sama říkala, nejdřív zezadu. On zezadu rozezná, nebo nerozezná vlastně, zaměnil si starostku a pokračoval v tom potom, když jste se otočila.
1: No, protože mám dvojnici.
0: No, ale že zezadu?
1: No, my jsme asi stejní, já nevím.
0: Asi.
1: To nepochopíte, no. Ale to jsou taky takový bakaláři.
0: Když se vrátím k tomu prvnímu příběhu, kdy jste zaměnila zaparkované auto, neříkám, že je to škoda, ale kdybychom to vzali úplně do důsledku, kdyby ten pán nepřišel včas a vy si sedla za volant, říkala jste, že to byl stejný typ vozidla,
1: no,
0: kdybyste asi tak poznala, že to není vaše auto, možná podle potahu.
1: Vevnitř bych to poznala, jo. To určitě. A navíc, jako to auto je na kartu, takže bych ani, si myslím, že bych nenastartovala.
0: No tak to jo. Já jsem se chtěl začít zabývat myšlenkou, kolik to mělo najeto, že byste třeba na tom vydělala, kdybyste odjela tím, co má méně najeto.
1: Jo, takhle to myslím.
0: Jarko, já vám moc krát děkuju. Krásné dva příběhy.
1: To chci ještě říct, že teda strašně jsem se pobavila, jak říkala paní, jak se jim, jak s těma autama měla ty problémy.
0: Ale odmetala sníh, no.
1: No. Teda to jsem se nasmála. Moc hezký. Tak jí pozdravuju.
0: Zdravíme paní Soňu, ale vám, Jarko, samozřejmě taky patří dík. A písnička, která za chvilku posune noční linku do nového dne. Naslyšenou.
1: Ano. Mějte se hezky. Všechny zdravím.
0: Díky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před minutou to nebyly zvonky, to byly zvony, které oznámily nový den. Teď už máme 1. září 2026, ale noční linka Českého rozhlasu na téma záměna pokračuje. Ve stejném rytmu, ve stejném tématu, ale s novým posluchačem, který uvede ten svůj příběh na téma, jak jsem si někoho s někým spletl. Nebo si někdo o to spletl vás s někým? Dobrý večer.
1: Ne, já jsem si spletl někoho.
0: Tak povídejte.
1: Tak já jsem sloužil ještě za socialismu na vojně.
0: Promiňte, musím vám vstoupit do vašeho hovoru. Nechal jste puštěný rozhlasový přijímač a teď vás to mate. Takže já vám dám chviličku, abyste ho vypnul,
1: protože
0: on ten dozvuk je velmi matoucí. Tak, poslouchám, sloužil jste na vojně?
1: Sloužil jsem na vojně za socialismu a šel jsem z jedné dědiny, kam jsem nesl nějaké úřední psaní a šel jsem pomalu na rotu. A to bylo to daleko a do kopce na Chodské Lhotě. A teď mě zastavilo auto a nějaký civil mě říká, já vás svezu, jestli chcete. Tak já říkám, dobře, já jedu na ratu. A on říká, dobře, já tam jedu taky, já vás svezu. A teď se mě zeptal, tak jsem nasednul a jeli jsme, a teď se mě zeptal, jak na vojně. Já jsem byl nováček. A teď já jsem mu začal vykládat, že důstojníci, že to je samá guma zelená. Že nejlepší by bylo, jestli postřílet a takové.
0: Už vím, jak to asi bude pokračovat.
1: A zprosté slovo. přijeli jsme na tu rotu, on normálně se zařadil vedle aut. Vystoupil a já jsem si z toho nic nedělal. Řekl jsem mu děkuju a šel jsem za dozorčím, tam jsme si to si vykládali. A asi tak za 10 minut se otevřela kancelář a v kanceláři stál ten pán na sobě důstojnickou uniformu a hodnost majora.
0: To byl náš
1: politruk.
0: Tak to muselo bolet.
1: No, já jsem sice stuhl, ale byl jsem takový dost od rány jako. Šel jsem za ním, tam seděl velitel naší roty, ten mě chtěl dát do basy, ale ten politruk to byl, ukázalo se potom, byl jsem tam skoro 2 roky, byl to férový člověk, rozesmál se na to, co jsem mu řekl, podal mě ruku a řekl, že můžu jít. Tak to se mě ulevilo, ale můžu vám říct, že jak jsem jej častoval, jakýma slovama, hrůza.
0: Asi dokážu představit.
1: Takže to byla moje záměna.
0: No čistě technicky to byla záměna. Vy jste si civilní osobu zaměnil, nebo...
1: Přesně tak.
0: Prostě nevěděl, ale neznal jste prostě všechny své nadřízené. To, když přijde mladý voják na rotu, no tak ani nemůže znát všechny politruky a výkonné praporčíky.
1: Přesně
0: a zástupce
1: tak.
0: Pro věci, já nevím jaké. No tak jste se prostě dostal...
1: Ale on v jeho moci bylo to, aby mě zavřeli.
0: No to ano, vzpomínám si.
1: Sabinova.
0: No.
1: Klidně rok.
0: Přesně. A tak to ještě to navíc mohl říct, že to prozrazujete civilním osobám, jména všech velících důstojníků.
1: Jo, to mohl, ano.
0: No.
1: Samozřejmě.
0: Přesně. To by byl průšvih na kontráše přímo.
1: No určitě, jasné, z divize by přijeli konec.
0: Ano, vzpomínám si na majora Kozla, jak řádil ve Stodu. No nic, to byla zase moje vzpomínka. Oto, já vám děkuju, jsem rád, že jste to přežil ve zdraví. A ty 2 roky už potom žádná další komplikace?
1: Ne, už nic, všechno v pohodě.
0: Už jste si dával pozor.
1: Už jsem si dával pozor.
0: Děkuji vám za telefonát.
1: Všechny vás zdravím a dobrou noc přeju.
0: Děkuju a krásné září přeju. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Každý se občas splete, každý si občas někoho s někým zamění. No a právě o tom si můžeme povídat ještě celých 55 minut ve zbytku noční linky na téma záměna. Ať už je to záměna z té vizuální stránky, což je nejčastější, ale může to být i podobně znějící hlas, to už jsem taky zmínil, styl chůze, a nebo třeba jste někoho s někým zaměnili podle vůně. I takové případy se stávají. Telefon do studia je 731 800 900 a vaše příběhy můžete i psát, pokud třeba nebudete mít to štěstí a nedovoláte se. Adresa, tedy webová adresa, je rozhlas.cz/linka. Zkuste to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Je tu noční linka Českého rozhlasu. Vlastně úplně na začátku měsíce září, tedy ta úplně první v září, i když jsme začínali ještě 31. srpna. A jejím tématem je záměna. To, že si někdy někoho s někým spletete, to určitě zná skoro každý z nás. I Láďa ze Zlonína, který teď telefonuje na číslo 731 800 900. Láďo, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, Bosku.
0: Děkuji.
1: No, žena, já to vemu zkrátka, žena pocházela ze 6 sourozenců a měli děti, my jsme měli 3 děti a navzájem jsme se po víkendy navštěvovali, jo. No a přijeli jsme takhle do Roudnice, ta jedna švagrová bydlela v takovým nízkým paneláku, jako to dřív bývalo, ty 4-patrový bez výtahu. No a děti utekly, žena taky do patra nahoru a mě nechali s taškama a báglem, jsem se táhnul po schodišti jako soumár a jdu a nepočítal jsem ty patra. Jdu a vidím otevřený dveře. Tak jsem tam vlez, všechno jsem tam vyložil a říkám, vy máte nový koberec před síni. Šel jsem dál a říkám, v kuchyni taky to máte nový. A teď vyšla paní takhle z pozorohu a já jí říkám, vy jste tady na návštěvě. A ona mi říká, ne, já jsem tady doma. Vy jste tady na návštěvě. A já jsem si 100 let patro akorát, no. Když jsem viděl otevřený dveře, tak jsem tam vlez, že jo?
0: No samozřejmě, to je zcela běžné, ale já si vzpomínám a bydlel jsem vlastně v podobné kostce. 16 bytů, 4 patra, bez výtahu a bylo to, no to byl takzvaný podnikový byt a vlastně podnikový dům a tam se žilo tak nějak kolektivně. Tam se žilo kolektivně, tam byly neustále otevřené dveře, minimálně jedny na jednom, v tom patře. Většinou jich bylo víc.
1: To byl taky podnikový, ale tam byly jenom dvě partaje na patře, jako jo.
0: Jo.
1: No a za chvíli přišel manžel a on šel do popelnice vysypat odpadky, jo. Tak nechal si povotevřený dveře, no. Tak se to vysvětlilo krátce a snadno, že jsme tak, oni věděli, že jdeme k těm sousedům popatrovej, že
0: jasně,
1: jo, no.
0: Jasně, a to je hezký. Ale vy máte nový koberec,
1: no.
0: To je a vy jste tady na návštěvě. Láďo, krásný příběh, sice krátký, ale moc hezký příběh o záměně.
1: No, tak to víte, no. Dobrý, tak všem posluchačům i vám, bylo to takový krátký, no, tak to jsme byli mladí, to už je 40-50 let, to ještě děti byly malí, teď už jim je skoro 50, no.
0: No, ale vzpomínáte na to dodnes.
1: A jo, tak my jsme se navštěvovali navzájem ty její sourozenci, no.
0: Ono to mělo výhodu, že všechny ty byty byly stejné, mám tím na mysli situačně, jo, prostorově a podobně, takže jste věděl, kdybyste třeba s těmi taškami vyšel až do 4. patra a potřeboval tak jako pan Dušek v Pelíšcích rychle na onu místnost, tak víte, kam máte jít, protože jak říkám, všechny ty byty byly stejné.
1: No, bylo to situačně, jasně, no.
0: Láďo, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal, no a hezkou noc, no, a opatrujte se všichni.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo také dobré ráno, nebo možná dobrou noc, nevím zrovna, v jaké fázi biorytmu se nacházíte. No, teď máme něco málo po čtvrt na jednu a připraven je další příběh na téma záměna, což je téma Noční linky. A já vlastně musím říct, že s velkou úctou musím poděkovat vám všem, kteří máte tu odvahu, chuť, čas a uděláte to, že tedy zavoláte na 731 800 900, bez vašich příběhů by Noční linka nebyla Noční linkou. Takže to je poděkování i vám, paní Emo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. V první řadě zdravím všechny posluchače, protože přijdu večer z práce, protože jsem servírka, tak usínám u vašeho rádia. Chtěla bych pozdravit paní Skrnová, která je z Valach jako já. Já jsem měla takové, bylo téma, tak jsem se k vám dovolala, pak ona volala a říkala, že je taky z Valach, tak bohužel jsem zapomněla příjmení, tak se velice omlouvám, ale paní Skrnová říkala, že poslouchala linku od začátku do konce, takže ji zdravím z Valach, ze Vsetina. Momentálně bydlím v Javorníku, Jeseníku. A ta záměna, jako super téma. Já jsem se po rozvodu ze Zlatých hor přestěhovala do Mikulovic, a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, toho tačky si mě se dobře navařila, napekla a měla, už jsem to myslím říkala, měla jsem pokažené auto, ona říkala, jo, můj manžel je autoservisák, má v Německu firmu, patek přijede, oti se o tu auto spraví, říkám, super. Tak mi zavolala, že už přijela, že se sejdeme v Mikulovici tam a tam hospice. A přiznám se, že se mi tam tak nechtělo jít strašně, a synové mi říkali, mamko, chceš buď v práci nebo doma, běž mezi lidi. Tak jsem šla, seznámila mě se svým manželem Jaruška, který hned řekl, jo, zítra mi dovez auto, ať ho opravím, to není problém. A říká, jo, a mimochodem, to je můj tatínek. On byl vdovec, já jsem byla rozvedená, seznámila mě s tatínkem a všichni říkali, že jsme si podali ruce, dali jsme si pusu na tykání, takže věděli, že je to tutovka. No, tak jsme spolu s Františkem jako chodili, takhle, jo, a jela jsem do Jeseníku na nákup a šla jsem z obchodu s Penny a teď jsem viděla mého přítele ze ženskou, takovou malou, prsatou, nachmelení, jak děla byli. Já jsem byla vytočená, no úplně, přijela jsem do Mikulovic, to Jeseníku, zlá naštvaná a František přišel asi tak za 2 hodiny. A já mu říkám, jako co to mělo znamenat? Jako ty s nějakou malou prsatou ožralou babou jdeš po Jeseníku. A on se 2 hodiny smál. A pak mi říká, to je moje dvojče, no budeš je brácha.
1: Jo, oni vám zatajili, že váš přítel má dvojče, jo?
2: On mi řekl, že má brachu, ale neřekl mi, že jsou jedno budeště dvojčata.
1: Jo, no tak pokud to není výmluva, která by byla geniální, tak to musela být záměna jako no. A necítila jste z něho žádný alkohol, jo?
2: Ne, vůbec právě.
1: No.
2: Ale já jsem byla nepříčetná, zlá, naštvaná, prostě všechno. A on mi řekl, že má bratra, ale nepřiznal, nebo neřekl mi, že má jedno budeště dvojče.
1: Jo.
2: A opravdu, když je postavíte vedle sebe, kdybych nevěděla, tak je nerozeznám.
1: No, tak...
2: No, tak to byl pro mě šok, pak jsme se tomu 2 dny ještě smáli. A ve finále Ondra s Růženkou přijeli, tak mi je František představil, tak už jsem věděla, že to je opravdu jedno budeště dvojče.
1: Chtělo by to udělat si na nějakém intimním místě značku, abyste vždycky měla jistotu.
2: Je, Ondra nosí brýle, já nosil brýle, bohužel před 2 rokama umřel na nemoc srdce, takže už to. Ale prostě ten moment, jak jsem ho viděla na tu dálku s tou ženskou, tak jsem dostala, já jsem taková impulzivní, já jsem byla naštvaná, stekla. Já jsem možná, jestli
1: no nedivím se, že jste byla naštvaná, to v žádném případě se nedivím, to... Člověk ani nemusí být příliš žárlivý, ale když to tak popisujete, jak jste říkala, že byla jaksi vyvinutá, no tak to naštve, že jo?
2: No byl to šok pro mě. On mi řekl, že má bratra, ale já jsem nevěděla, že jsou jedno buněčně dvojčata. Opravdu přes kopírak. A když jsem to vykládala moji zesnulé tříní, tak ta se 2 hodiny smála a měla malém infarkt. To říkal, že tak to ne. Ty říkám, jo, opravdu. Hermínko, babičko, maminko, asi mi říkala různě, protože to byla úplně úžasná tříně. To bych přála každému takovou tříni. A ta to měla takovou srandu. Já říkám, ale v ten moment já jsem impozorní člověk, jo. Ten moment jsem byla naštvaná a jak dělám, jak jsem dělala jeseník Mikulovice třeba půl hodiny, tak jsem byla za 10 minut doma s autem, stekla, naštvaná. Prostě pak přišel František a ten se tomu ještě smál.
1: No tak to vás musel ještě popíchnout. No Emo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle příběh na téma záměna a přeju vám krásný nový měsíc. Naslyšenou.
2: No, všem posluchačům taky i vám. A těším se, až bude Honza.
1: Mějte se hezky.
2: On má svátek na mé narozeniny, tak jsme to spolu tak jako přes telefon slavili.
1: Jo, takhle. No, tak stačí krůček a je to. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to záměny, o kterých mluvíme. Respektive záměna je na počátku každého z vašich příběhů a řekl bych, že každý z nás si někdy někoho s někým spletl. A teď nám o tom přichází říct Olin. Takže Olin, ptám se, jestli si tebe někdo s někým spletl, anebo naopak, jestli ty jsi s někoho s někým spletl. Dobrý večer.
1: No, zdravím všechny, kteří poslouchají i tebe. Oboje dvoje. Takže první začnu. Byl jsem u kamaráda v Blansku a protože jsem v těch končinách byl poprvé v životě, tak když jsem odjížděl od něho, to už bylo notně, pod mě v noci, říkal, půjdeš tam a tam, přijdeš tam, odbočíš vlevo, vpravo, protože jak, když vám někdo vysvětluje a on to ví a vy nevíte vůbec nic, tak je jo, to taky jednoduché.
0: To znám, no, taky. Já bych dojel do Bratislavy, no, asi.
1: Jasně tak. Takže já jsem jel a teď jsem opravdu nevěděl, kde jsem, tak jsem zase zastavil. A šel tam nějaký pán a já jsem spustil okýnko a teď na něho volám. Prosím vás pěkně, potřeboval bych se dostat směrem někde na Výškov nebo tam na tu stranu jedu nahoru na Severní Moravu. A on ten pán se zastavil a říká, co blbneš ty debile, co mě vykáš? A ty nevíš, jak se jede do Výškova, jo? Já říkám, cože, promiňte. A on přišel ke mně blíž a říkal, ježma, já jsem se vás spletl. Máte stejné auto jako můj kamarád. A ten hlas, co jste, já jsem vás neviděl pod mě, jo, samozřejmě. Mm. A ten hlas, takže jsem mi omluvil, potom mi poradil teda. Takže to byla i tebe jedna věc. Druhá věc, byl jsem v Jizerských horách na nějaké rekreaci, nebo co to bylo, a jezdil jsem tam na kole po těch stezkách.

0: je, kousek měli potom, potom jsme se jako rozdělili, jsme se pozdravili a bylo to. A no třetí příběh?
1: Veřejně známá osoba, promiň, Holino, že ti do toho skáču, veřejně známá osoba s tím tak trošku musí počítat, že si občas někdo s někým, ne splatil, ale nedokáže zařadit úplně přesně a lavíruje, jestli ho nezná odtud nebo odtud. No.
0: On to tak i bral, on říkal, že se opletou lidi jako často. A poslední příběh, to bylo za takové té vzdálené době, to bylo kolem roku 85, 6, 7, nevím, jak se jezdívalo do autokempu jako rodinné dovolené s velkým stanem, takový ten velký ložnicový a kuchyňový. Mm-hmm. Tak a bylo to v době, kdy byla taková tam ne moda, ale prostě skoro všichni chlapi nosili ty trička těch námořníků modro-bílé a červené trenérky. A moje kamarádka Boženka, která byla s manželem taky v nějakém tom kempu, šla nakoupit do bufetu a teď šla zpátky a vidí, že u jejich stanu se je zohnutý nějaký pán nebo někdo prostě v tom tričku a v červených trenírkách. A jak se blížila blíž, tak viděla, jak mu v těch trenírkách v nohovičce bimba pytlík.
1: To, co tam bimbat má, ano.
0: To, co tam bimbat má. A teď přišla potichu ze zadu a ze zvoláním. Budliky, budliky, nesu ti rohlíky, teď za ten pytlík chytila. A teď ten pán se prudce zvedl, otočil se a ona zjistila, že to je úplně někdo jiný, který u toho jejich stanu hledal nějaký ten míšek na badminton nebo něco takového. Takže ten pán otočil se, Boženka ta zrudla samozřejmě.
1: A pustila, pustila?
0: Pustila, určitě pustila, přitom jak on se zvedl, tak ho pustila a začala něco blekotat a omlouvat se a říkal, vůbec se mě nemluvejte, podívejte se, kolik nás tady v těch uniformách je, takže zasmali budlíky, nesu ti rohlíky a bylo to vyřešené.
1: No tak teď tak nevím, jestli je to záměna podle fyzické podoby, nebo je pohmatu, nevím, no. Ale Oline, děkuju, chápu a rozumím, děkuju.
0: Ano, takže nebudu zdržovat, opatruj si, měj se krásně, zdravím tě, opatruj se, ahoj.
1: Díky a krásné září přeju. To samozřejmě vám všem, kteří posloucháte. Nejen telefonáty na čísle 731 800 900, ale ještě necelých 25 minut máte na to, abyste svůj příběh na téma záměna třeba i napsali na web rozhlas.cz/linka, do toho okénka, co najdete úplně dole.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, přeju a dávám slovo dalšímu posluchači. Tady je Borek a na druhé straně telefonu 731 800 900 František. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chci vás pozdravit všem posluchačem noční linky. Jsou pravidelným posluchačem noční linky, už volám delší dobu a podařilo se mi to. Je mi 77 let, tady Holešovsko, a řeknu vám případ, který se mi stal. A bylo to v západním Německu už asi před 28 lety. Jedu s majitelkou autem do stavebnin, do velikého nákupního střediska. Nakoupíme zboží, postavíme napřed auto na parkovišti, jdeme, nakoupíme plný vozík, přijdeme k autu, majitelka odemkne auto, veškerý stavební materiál i s nářadím uložíme do auta a chystáme se, že odejdeme, že budeme brát další nákup a budeme dobírat ten zbytek. V tom přichází nějaký pán a říká, co tady děláte, vy, toto je moje auto. Paní se podívá, ne, já jsem mu odemkla, my jsme už tam dali zboží. Ano, to bylo v pořádku. Ano, my jsme to dali, naše auto stalo o pár aut dál, bylo to Ford Escort, stejné barvy, všechno v pořádku, ale jak to mohlo dopadnout? My odejdeme, půjdeme ke svému autu, zboží v autě žádné a najednou, kde jsme, co jsme, tak ten majitel by přijel na policii, hledal by naše auto, no to mohlo dopadnout velice špatně.
0: No to jo.
1: No bohužel dopadlo to, dá se říct dobře, že ten pán přišel včas, my jsme přeložili zboží a mohli jsme jít dom, totiž já jsem tam jel na černo. A pracoval jsem a to by nemohlo dopadnout určitě zajímavě.
0: To jo. A jak to, že to šlo odemknout
1: opravdu,
0: tím vaším klíčem?
1: Opravdu. Odevřelo se to naším klíčem, odemkli jsme cizí auto, naskládáme zboží a že budeme kupovat další. Ten pán přišel, no a prakticky jsme otevřeli jeho auto.
0: No, tak to jste měli štěstí hned několikanásobně.
1: Veliký štěstí, protože to mohlo dopadnout velice špatně a těžko bych se tam ještě někdy dostal. Je to sice už dávno, ale rád na to vzpomínám a jak se říká, že není možné otevřít cizí auto, mně se to venku podařilo, ale tam to mohlo být s velice špatným koncem.
0: Františku, ano?
1: A potom jsem tam jezdil ještě dalších 20 let, takže to už jsem měl další štěstí, že všechno bylo v pořádku.
0: A už se nikdy nepodařilo otevřít vaším klíčem žádné cizí auto?
1: Ne, to už se mi nepodařilo. To se mi nepodařilo, ale myslím si, kdyby to šlo na policii, víme, jaký by byly dozvuky.
0: Tak, tak. Františku, děkuji vám za váš příběh.
1: Potom jsem měl ještě jednu takovou případu, jestli se to dá říct, že je to záměna nebo není, tak já jsem pracoval v Praze a měl jsem jít do Holešova do kasáren a jako řemeslník jsem měl plný auto naložený svojho nářadí jako obkladačskýho. Přijedu do kasáren v Holešově, přijedu k bráně, přijedu závorám, zasalutuju a hlásím dozorčímu, jedu z Prahy na Vysokou. Ten zasalutoval, otevřel bránu, bez řeči mě pustil dál, bez nějaké kontroly. Já pracuji do půl jedné, v tom přijde šéf stavební údržby a ten, který to tam jen na starosti, ten mě spucoval. Okamžitě na bránu, auto mě obrátili z hůru nohama, včetně koberečku, včetně všeho. No tak jak jsem si mohl dovolit vjet do kasáren civilním autem? No bohužel, podařilo se to.
0: No tak když vás pustil deveťák, tedy pomocník deveťák.
1: Ano, no. Ano, chudák deveťák, ten asi dopadl špatně.
0: Jo, jo, to možná byli i ostrý.
1: Ano, tak se nezlobte, že jsem to přidával k tomu.
0: Ne, v pořádku, já jsem počítal s jedním příběhem, dostal jsem dva, hurá.
1: Tak děkuji vám, přeju všem pěkný večer a pěkný poslouchání, máte vždy zajímavé pořady, rád je poslouchám.
0: Děkuji za sebe i za kolegy a kolegyně. Mějte se hezky, Františku, dobrou noc.
1: Děkuji, krásnou dobrou noc a další, doufám, že se ještě někdy dovolám.
0: Věřím tomu, naslyšenou. Znáte to, tlučte a bude vám otevřeno. Někdy to štěstí prostě musíte vychytat. I když je pravda, že těch, kteří říkají, už jsem se nedovolal 2 roky, no, 2 měsíce, 2 roky, 3 roky, začíná přibývat až moc. Právě proto říkám, že je i záložní možnost, kromě telefonu, který za malou chvilku uslyšíte, je zde možnost i napsat svůj příběh na rozhlas.cz/linka, tedy na webovou stránku s touto adresou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a pro jistotu ještě jednou. Tématem noční linky a vašich příběhů je záměna.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Řekl bych, že Tomáše Kluse jste poznali. A naschvál, poznáte i tuhle dámu? Já už s ní párkrát v Noční lince mluvil. Vicky, dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer vám všem. A sice budu mít dva příběhy, ale hodně to zkrátím. A sice, když bylo výročí jako úmrtí někoho z naší rodiny, tak vždycky jsme šli na hřbitov, dělala jsem v Moravské ústředně, no a hřbitov byl kousek ústřední. Takže jsme jako se domluvili s manželem a ještě podotýkám, měli jsme nové auto, 120 modrozelenou, takovou krásnou barvu. No a já jsem to neměla zažitý, to číslo vůbec ne. No a prostě on byl dochvílný, tak vždycky, když jsme se domluvili třeba na půl čtvrto, tak tam byl, nebo na třetí a tak. No a tak v pořádku, vyšla jsem ven, rozhlídnu si, vidím modrozelenou škodovku, šup do auta, sedám a říkám, tak to platí, jak jsme se domluvili doma, koupil si květiny a svíčky a to všechno a najednou vedle mě tak nesměle se ozvalo. A jedeme na hřbitov, ještě jsem řekla. A vedle mě se ozvalo nesměle. No, paní, já bych radši jel někam jinam, ale nařbitov, že bych s váma musel. No a já se otočím. Jak rychle jsem vystředila z toho auta, do dneška nevím. Prostě to bylo strašně pro mě šok. Vyvrávala jsem, sedla jsem si tam na chodník úplně, tam na to parkoviště před ústřednou a prostě jsem byla v šoku. A za chvilku přijel manžel, a tak já sedám, on říká, to je špatně, já povídám, no, a jo. A on povídá, a co se ti stalo, tak nepojedem nikam. A já říkám, a on ještě říká, a co pusa, nic, protože my vždycky, když jsme se potkali, jako když třeba z práce jsem šla, nebo, tak jsme si vždycky dali pusu a teď já říkám,
1: radši, a teď na něho ale otočím. Musím si tě nejdřív ošahat, abych tě poznala.
2: A teď já jsem se otočila na něho a povídám, nebudeš věřit, co se mně stalo. On říká, prosím tě, jedem, to je vždycky na dlouhý, protože já v omáčku kolem všeho. A on říká, nebudem se bavit, a to mě řekneš až potom. No a teď já jsem nemohla prostě to si nechat v sobě a tak jsem mu to začala vykládat a začala jsem se strašně smát. A on říká, čemu se prosím tě směš? Víš, co se ti mohlo stát? Já vám to nevím. No ale prostě já jsem se smysl neudržela, no, ale on byl zaražený jak prd v trávě, jak se říká, a prostě byl z toho celé špatné.
1: No měl o vás starost, druhý. No tak si sednete k cizímu chlapovi do auta, ale to já přesně vidím, jo, jak se ani nepodíváte, kdo řídí, a
2: ne,
1: už,
2: ano,
1: jak,
2: ano.
1: Jak bych to řekl ale slušně, to a už nikdy jedete ten slovní vodopád prostě a teprve
2: ano.
1: Potom jenom se zastavíte.
2: Ano, jenomže toto jsem nikdy, to se stalo jednou, no prostě, já jsem si pak zakladávala pozor, ano. Kam sedám. A ten druhý, já jsem měřím 175 cm, teď už ne, teď už jsou stařenka, takže už jsou menší a menší, ale tenkrát v té době jsme jezdili partia na 250-kách na motorkách s chlapcama, co jsme chodili a tak jsme se domluvili jednou na výlet a řekám, pojedem a já povídám, no tak řekněte vy, protože já jsem tady okolí velice dobře znala kolem Brna a když něco jsou milovnice přírody a zvířat, tak jsem vždycky navrhovala, no je vždycky, ale hodně jsem navrhovala výlety já. A tak jsem říkala, tak jedno může taky někdo druhé. No takže pojedem do Černé hory. Jenomže já jsem si neuvědomila, že oni byli skoro všichni, ty kamošky, co byly moje, tak byli jásu na víno a oni byli pivařky. No a tak do Černé hory, tam do pivnice, šup a kde si, co si. a na mě furt. Víky, ty si nedáš nic a já povdám, no tak tady v pivnici víno si dávat, to je trapas, ani nevím, jestli tam bylo teda. A povídám, no nic, tak já udělám následující, tak abych byla za nějakou takovou vošušlu, tak říkám nic, já si teda dám taky. A jde si 12. A já říkám, no ale to je dost silný. No tak si dej 18. Já jsem nepřemýšlela, no tak 18. Černohoru, výborně, tak jsem si dala. Jenomže ještě musím podotknout, že jsem moc nejedla předtím. Protože jsem si říkal, když se někdy zastavíme, tak si dáme nějakou maličkost a tak. No a tak to ještě nám nepřinesli. No a 18. Ono bylo teplo, tak já jsem se napila, kde si, co si, vypila jsem to. No potom jsem ještě si dala menší, jako to byla velká 18, pak jsem si dala menší. Aha. A ve finále teda, že pojedem dom, ještě jsme se tam tak porozhlídli, a že pojedem domů. A teď můj říká, že pre, ježiš, mě dochází jako benzín, tak jeďte dopředu a my pojedeme za váma, já natankuju a pojedeme. No tak natankoval a já, jak jsem byla vysoká, tak jsem nohama dosáhla, jako, že jsem nemusela hned na ty stupačky a dosáhla jsem hned na zem, jako jo. No a teď on jak byl asi, aby mu nejeli daleko, tak kopl do vrtule bzuk a byl pryč. A já rozkročená teda tam, teď lidi se na mě kolem dívali, co dělám.
1: Jste zůstala stát, on vám vlastně, no, on vám ujel.
2: No, ano, a teď mě měla hamba, já jsem tam stala, já jsem nebyla v stavu se vůbec pohnout a to a teď říkám, ale co teď budu dělat, tady kde si, co si u sebe, možná občanku jsem měla, ani nevím, ale peníze určitě ne, no tak jsem říkala, no a co teď já tady a teď budu muset stopovat, no a teď se mě
1: šrotovalo. No ale to tomu přece hlavě, muselo dojít, že nemá za sebou spolujezdkyni.
2: No, ale on asi mrzkl ty zatačky, jak vyjížděl z toho, a ne, no ale za chvílku byl zpátky. No, ale načučené jak hrom teda. No a víte, že jsme se teda potom krátce po tím rozešli?
1: No tak věřím.
2: Takže asi nebyl to životní partner, Horno.
1: No tak třeba mu nějak nevonilo to pivo, ty 18, vy jste měla jednu 18, no, nějak, no, jo, to potom ještě poloviční, no, vy jste vlastně vypila půl litru, no, rumu, de facto.
2: Asi tak. Takže tady to jsem chtěla trošinku zpestřit taky ten pořad a všem přeju dobrou noc a Borku vám hodně zdraví, opatrujte se.
1: Děkuji vám moc krát, paní Vicky, a já vám přeju krásné září, ať si užijete každou hodinu toho měsíce, který před chvilkou začal.
2: No, je potřeba, protože mě našli dost jako těžkou nemoc a je to takový napováženo. No.
1: Držím
2: tak
1: pěsti.
2: To nevadí, no.
1: Víc udělat
2: mějte
1: nemůžu,
2: se,
1: ale držím pěsti, myslím na vás.
2: Ano.
1: Mějte
2: děkuji.
1: Se hezky. Dobrou noc.
2: Nashledanou, dobrou noc.
1: Bohužel, vážení přátelé, nadešel čas, kdy i já vám za pár chvil řeknu nashledanou a dobrou noc. Ale přece jenom ještě jeden příběh, který napsala Daniela na téma záměna na naši webovou stránku rozhlas.cz/linka. Cituju. Po revoluci si jedna dost úspěšná textařka založila firmu. Dodávala na firemní večírky, na svatby a podobně dvojníky známých osobností. Měla několik Havlů, Gariků, Masaryků, ale i slavné filmové hvězdy. Modely potkávala ve vlaku na nákupu. A firma měla velice silnou klientelu. Mít na svatbě Havla bylo módní. Bohužel paní podnikatelka zesnula mladá a firma skončila. Ale pořád věřím, píše Daniela, že si takový záměr nenechají lidé vyfouknout. Zásada je v tom dívat se na spoluobčany a základní rysy v něm vidět. Vizážisté už zbytek udělají. Všem ratolestem přeju, aby vykročili do školy šťastnou nohou. Danielo, zdravím do Poděbrad, děkuju za vaše psaní, no a s vámi se budu muset rozloučit na příštích 14 dnů, ale v neděli 13. se znovu uslyšíme, tedy pokud budete mít zájem. Za 22 hodin začíná další noční linka, kterou bude moderovat Jitka Lukešová. No a téma? Já myslím, že je naprosto jasné. Máme 1. září, tématem bude a zpátky do lavic. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeju vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mě servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje?
3: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdařbu jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perletěvý knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových Sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu Domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří dětí, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla k psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykáčka. Prosím tě, já teď píšu takovou knižku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem. Jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal. A tohle. No a tak Já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla. A že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

jméno, titul. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal je ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčejným

zachovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 8,90. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu a jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla až plíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous. I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas, a můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí, denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle?
1: Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si před ně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Pettonovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna.
1: Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sezí a popela.
0: Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdechnic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
1: odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Vrkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.